0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. I dnes na vás čeká pořádná nálož krásné domácí a zahraniční hudby a pochopitelně i moje vzpomínky. Miluji Londýn, ve kterém jsem byl 8krát nebo 9krát. Jezdíval jsem tam s textařem a muzikálovým libretistou Michaelem Prostějovským, který je mým velkým, doslova životním kamarádem. Navštěvovali jsme v londýnském West Endu muzikály, za týden jsme jich viděli klidně 10. Jeden odpoledne a další večer. Přiznávám, že když jsme z Londýna odjížděli, byl jsem už z muzikálu zmaten a nevěděl kolikrát, kolik na Big Benu bije. Ale stálo to za to. Do Londýna zahaleného mlhou vás pozvu prostřednictvím písničky A Foggy Day in London Town, kterou vám zaspívají Frank Sinatra a country bard Willie Nelson. Tady je.

Dneska budu vzpomínat na to, co jsem v Londýně zažil v roce 2011. Byl jsem tam tenkrát s německou fotografkou Ingrid Kernbach, která bývala předsedkyní jednoho z německých fanklubů Karla Gotta. Důvodu k návštěvě Londýna jsme měli hned několik. Viděli jsme americký muzikál Čaroděj ze země Oz v produkci samotného Andrewa Lloyda Webbera a v divadle Palladium koncert skutečné legendy amerického zpěváka Tonyho Bennetta. Frank Sinatra o Tony Bennettovi vždy mluvil jako o svém jediném možném nástupci. Panu Bennettovi bylo v roce 2011 85 let a jeho koncert nás nadchnul a okouzil. Zaspíval během něho pochopitelně i svůj největší hit I Left My Heart in San Francisco, který si teď poslechneme.

V roce 2011 jsem netušil, že koncert Tonyho Bennetta jednou zažiji i v pražském kongresovém centru. Vstupenky na jeho koncert jsem tenkrát jako dárek koupil i mým přátelům a spolupracovníkům Jitce Zelenkové a Karlu Gottovi. Bennettův koncert jsme si v roce 2014 užili na 100%. A to jsme ani v nejmenším nevěděli, že muzikanti Tonyho Bennetta doprovodí jednou Jana Smigmátora během jeho prvního koncertu v newyorské Carnegie Hall a že se Tony Bennett jednou spojí s americkou zpěvačkou Lady Gaga a že spolu s ní zpřístupní velký americký zpěvník i té nejmladší posluchačské generaci. V roce 2015 Lady Gaga a Tony Bennett získali za jejich první album Cheek to Cheek v kategorii nejlepší tradiční popové album prestižní cenu Grammy. My si teď poslechneme z jejich druhého alba Love for Sale píseň Night and Day, kterou u nás proslavila pod názvem Noc a den Eva Pilarová. Tony Bennett své druhé a poslední album vydal v roce 2021, dva roky před svou smrtí. Do muzikantského nebe odešel ve věku 96 let.

Hlavním důvodem naší návštěvy Londýna v roce 2011 byly ovšem oslavy 25 let uvádění muzikálu Phantom Opery, které se konaly v Royal Albert Hall. Jeden lístek však stál okolo 250 britských liber, což bylo nad mé finanční možnosti. A tak jsem si řekl jako mnohokrát předtím i potom, že líná huba holé neštěstí. A napsal jsem Davidovi Robinsonovi z managementu nejslavnějšího muzikálového skladatele všech dob, Andrewa Lloyda Webbera, se kterým jsem si často psal, a zdvořile se ho otázal, zda by mi nemohl poobstarat novinářský lístek. O Davida mi za dva dny přišla odpověď s tím, že lístek na odpolední představení Fantoma opery si budu moci vyzvednout v pokladně Royal Albert Hall. Když jsem si 2. října roku 2011 pro lístek přišel a otevřel obálku s ním, našel jsem v ní i pozvánku na číši vína s tvůrci Fantoma opery. Štěstí při mě ten den stálo. V hledišti Royal Albert Hall jsem krátce před představením zcela náhodou potkal Davida Robinsona, který mi lístek zařídil. Poděkoval jsem mu a zeptal se ho, jak jsem si to všechno zasloužil. Jeho odpověď mi doslova vyrazila dech. Řekl mi, že je to poděkování managementu Andrew Lloyd Webbera za mou propagaci jeho muzikálů v České a Slovenské republice. Co mě na setkání po představení čekalo, se dozvíte po neskutečném přídavku muzikálu, kterého se ujala nejprodávanější sopranistka všech dob Sarah Brightman spolu se 4 slavnými představiteli Fantoma opery Coleman Wilkinsonem, Johnem Owenem Johnsonem, Anthony Warlowem a Petrem Jobekem. Takhle jste titulní píseň Fantoma opery určitě ještě nikdy neslyšeli.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Věřím, že se vám tahle verze titulní melodie muzikálu Phantom opery líbila. Po jeho koncertním provedení jsem šel do jednoho ze salonků Royal Albert Hall, kde na asi 50 novinářů z celého světa čekalo setkání s tvůrci Fantoma opery. Splnil se mi tam sen. Stál jsem v tváří tvář autorovi muzikálu Jesus Christ Superstar, Evita, Kočky a Phantom opery, Andrewovi Lloydovi Webrovi a taky nejslavnějšímu producentovi muzikálu na světě, Cameronovi McIntoshovi. S oběma jsem prohodil několik zdvořilostních frází a podal si s nimi ruce. Klepal jsem se jak drahý pes a měl jsem úplně vyschlo v krku. Není možné, abych vám během našich každotýdenních setkání nepustil alespoň jednu písničku Karla Gotta. Dneska vás čeká doslova kultovní hit. Škoda, že se Karel úspěchu téhle písně nedožil. V roce 1984 se rozhodl obohatit svůj zpěvník o tehdejší velký hit Eltona Johna I'm Still Standing a nechal si k němu napsat Michalem Bukovičem český text, který Michal nazval Mám styl Čendy. Láďa Štajdl byl tenkrát zásadně proti tomu, aby Karel tuhletu písničku zpíval s tím, že je Karel kantilénní zpěvák a ne zpěvák hitu Eltona Johna. Karel si ale prosadil svou. Písničku na svých koncertech zpíval asi rok a pak se zdálo, že Čenda zmizí v propadlišti dějin. Až do roku 2014, kdy jsme s Karlem chystali na turné nový koncertní program. Pořád jsem tehdy od Karla slyšel. Honzo, máme samé pomalé věci, samé balady a kantilény. Chybí nám rychlé písničky. Vzpomněl jsem si na Čendu a Karlovi ji připomněl. Zajásal. To je ono. A Karel pak s písní Mám styl Čendy boural sportovní haly. Když ji zpíval v O2 aréně, v první řadě seděl Láďa Štajdl a nevěřícně kroutil hlavou, jaký úspěch s ním nenáviděnou písní má. Karel chtěl Čendu i nahrát, ale v zahraničí se mi nepodařilo zajistit autorizaci českého textu. Tudíž Karel mohl tuhletu písničku zpívat jen na koncertech, ale v televizi se nemohla vysílat. Během turné 2014 jsem se Karla jednou zeptal, zda si Čendu nemohu nahrát během koncertu přímo ze zvukařského.

řečnického pultu. Karel odpověděl, klidně můžeš, ale nevím, k čemu ti to bude. Po Karlově smrti se díky několika youtuberům z písničky Mám styl Čendy stal doslova kultovní hit. A je úplně jedno, že si mnozí dělají z textu téhle písně legraci. Podstatné je, že Karel Gott i díky této písni žije dál. No už vás nebudu dlouho napínat, protože Karel vám právě teď písničku Mám styl Čendy zaspívá.

Karel Gott dospíval písničku, kterou si našel v repertoáru britského zpěváka a skladatele Eltona Johna. A my u tohoto úžasného zpěváka chvíli zůstaneme. V roce 1973 vyšla na albu Eltona Johna Goodbye Yellow Brick Road, píseň Candle in the Wind, kterou Elton John původně věnoval památce světového sexsymbolu herečce Marilyn Monroe. Tuto píseň otevírá verš Goodbye, Norma Jean, kterým se Elton John odvolává na původní jméno Marilyn Monroe. V roce 1997 po tragické smrti princezny Diany nahrál Elton John novou verzi této písně s podtitulem Sbohem anglická růže, kterou Guinnessova kniha rekordů zmiňuje nejen jako nejprodávanější, ale i nejrychleji prodávaný singl všech dob. Na přání synů princezny Diany, Williama a Harryho, zaspíval Elton John novou verzi této písně na Dianině pohřbu v londýnském Westminsterském opatství a zavázal se s ohledem na památku princezny Diany, že ji v téhle verzi už nikdy zpívat nebude. Uvádí ji pouze s původním textem o Marilyn Monroe. Na koncertě Eltona Johna jsem několikrát byl a vždycky to byl neopakovatelný zážitek. Jednou se mu i aplaudoval z první řady v O2 aréně, vedle mě tenkrát seděla Leona Machálková, ale to jsme se ještě neznali. Elton John tenkrát pochopitelně zpíval i písničku Candle in the Wind, kterou si teď poslechneme. Takhle ji Elton John zpíval v roce 1986 během svého australského turné za doprovodu Melbourneského symfonického orchestru.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Když jsme před dvěma lety chystali s Honzou Fialou dvojce CD Helena Vondráčková Evergreen 60 let na scéně, ukázalo se, že je to tak nákladný projekt, že bez pořádné finanční injekce ho nelze realizovat. A tak jsem se začal obracet na movité přátele a kamarády, zda by nám s tímhle projektem nemohli pomoci. Ozval se jediný. Jmenuje se Milan Křesina, je to známý kladenský podnikatel a velký kamarád hokejisty Jaromíra Jágra. S Milanem Křesinou nás spojil obdiv ke Karlu Gottovi. Milan ho jednu dobu vozil svým autem, protože Karlův řidič Olda Havránek měl v té době bouračku a dost se pohmoždil. A Karel jezdil i k Milanově mamince do Kladna na Svíčkovou, kterou jí tehdy pochválil a vysekl jí pochvalu. Tak dobrou Svíčkovou jsem naposledy jedl od své maminky. Když jsem Milana Křesinu požádal o pomoc, netušil jsem, že byl v 80. letech známým zpěvákem a že ho v pořadu Sejdeme se na výsluní jako zpívajícího automechanika z Kladna uvedla Helena Vondráčková. Helenu jsme s Milanem Křesinou loni navštívili v Řice, kde mu Helena osobně poděkovala za pomoc při realizaci jejího dvojce CD Evergreeny. Milan Křesina studoval zpěv u profesora Josefa Rybičky a zpíval s armádním orchestrem Rudly Koudelky. Byl v angažmá v hudebním divadle Karlín, zpíval v muzikálech, kde si ho všiml při zkoušce muzikálu Zvonokosy hudební skladatel Jindřich Brabec a nabídl mu natočit ve studiu A Karlín single. A tím všechno začalo, ale skončilo po sametové revoluci. Milan mi vyprávěl, že byl najednou bez práce a nechtěl jezdit po klubech. A tak jsem se ze dne na den vrátil k řemeslu a už jsem u toho zůstal. Přesně cituju Milana Křesinu. S Milanem nás spojuje i láska k Elvisovi Preslimu a k orchestru Jamesa Lasta. Milan Křesina vám teď zaspívá písničku Ďábel v krvi.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Musím se přiznat, že mě v naší a zahraniční populární hudbě už jen málo co zasáhne, osloví, dojme. Přesto se to letos povedlo mladému českému zpěvákovi Janovi Bendígovi. Když naspíval písničku Když jsem já byl tenkrát kluk, doslova se mi srolovaly ponožky. Poté, co Honza Bendík zveřejnil svůj videoklip k písni Karla Gotta Když jsem já byl tenkrát kluk, se na sociálních sítích začaly objevovat komentáře a výtky. Karel Gott říkal, že na interpretaci této písně je potřeba určitý věk. Musel jsem na to reagovat a zveřejnil jsem následující stanovisko. Ano, Karel v posledních 15 letech svého života často říkal, že aby člověk mohl tuto píseň s nádherným textem Zdeňka Borovce věrohodně zpívat, musí mít určité životní zkušenosti a nadhled. Trošku zapomněl na to, že sám tuhletu písničku naspíval v roce 1971, kdy mu bylo 31. A Honzovi Bendíkovi bylo 32 letos. Honza Bendík vzdal svou interpretací písně Když jsem já byl tenkrát kluk největší hold Karlu Gottovi a Zdeňkovi Borovcovi, jaký mohl vzdát.

Tak jak se vám písnička Když jsem já byl tenkrát kluk v podání Jana Bendíka líbila? Mně moc. Jan Bendík se v roce 2009 zúčastnil první řady pěvecké soutěže Československá Superstar, v níž postoupil do 7. finálového kola a obsadil tak celkově 4. místo. Karlu Gottovi se Honza Bendík od samotného začátku moc líbil a několikrát mi řekl: Honzo, z tohodle kluka jednou něco bude. Jak se ukázalo a ukazuje, Karel Gott měl opět pravdu. Honza krásně naspíval písničky z repertoáru Hanky Zagorové, Černý páv a Gwendolina, nahrál duety s Lucí Bílou, Evou Farnou, Heidi Janků a s Michalem Davidem. Písničku Černá perla mu pak na tělo napsal český slavík Václav Neubarta se svou manželkou Eliškou. Honza Bendík o téhle písnice říká: Není to jen obyčejná písnička, tohle je můj životní příběh. Honza si skutečně jde z paneláku za svým snem a tak už 17. října letošního roku bude podruhé koncertovat v pražské hale O2 Univerzum. Diváci se mohou těšit na jeho největší hity, originální výpravnou scénu, hvězdné hudební hosty a mnoho skvělých momentů i překvapení. A písničku Černá perla Honza Bendík na tomhle koncertě určitě zaspívá. Na to vemte jet.

koncertě kanadského zpěváka a skladatele Michaela Bublého jsem byl v pražské O2 aréně dvakrát a pokaždé to byla bomba. Michaela Bublého pro svět populární hudby objevil v roce 2000 slavný kanadský producent David Foster na svatbě dcery bývalého kanadského premiéra Briana Mulroneyho. Lepšího producenta, než je David Foster, si nemohl Michael Bublé přát, protože Foster má za sebou spolupráci s Madonou, Whitney Houston, Celine Dion, Barbrou Streisand a Andreou Bocellim a na co sáhne, mění ve zlato. David Foster dal Michaela Bublého na rok do učení ke slavnému kanadskému zpěvákovi a skladateli Paulu Ankovi a to určitě pomohlo k tomu, že se zakrátko Michael Bublé celosvětově prosadil. Michaelovi Bublému bude zakrátko 51 let a prodal přes 75 milionů desek. Frank Sinatra a Tony Bennett v něm mají skvělého pokračovatele. Přesvědčte se o tom sami.

Koncert Michaela Bubleho v pražské O2 aréně roku 2014 je pro mě nezapomenutelný i z toho důvodu, že jsem na něj šel v té nejlepší společnosti. V jedné řadě jsem usedl s Hankou Zagorovou, Štefanem Margitou, Jitkou Zelenkovou, Karlem Gottem a jeho řidičem Oldou Havránkem, s mamkou a s mým přítelem Lukášem. Na koncertě jsme řádili jak malé děti a mnohokrát jsme i slzeli dojetím. A tak jsme dospěli do finále. Nevím jak vám, ale mě hodinka s vámi krásně utekla. Rozloučíme se pro dnešek písničkou Michaela Bublého It's a Beautiful Day a já bych v souladu s ní nám všem přál, aby všechny naše dny byly nádherné. Nejen ten dnešní. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s Pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přijďte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
2: On to ví, prý. Není nad naše dovádění, kde se všichni vesmíšky změní.
0: Humoriáda.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: No, ale já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo v pátek jedeme do Brna, se bude odevírat nějak v rámci náštěvníků, jako připomínka na náštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Ten má přiletět z Nového Zélandu a my si spolu čas od času telefonujeme a on se mě ptal, jestli, a slibujeme si, že se navštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval, přijedeš, taky jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávu.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
1: Částečně, ano. Budeme se držet za ruku a budeme držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aby to nepoplet nějak.
0: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemisťovadlo, že jo?
1: No, to tam
0: aby se něco nestalo,
1: taky.
0: Aby někdo nesmáčk čudlík a nebyli jste zase někde úplně jinde v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
1: Jo.
0: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
1: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
0: Nemusíš, režie František Filip, ale to všichni vědí.
2: Ne, s tím nehlava, to mi zakázal, já musím jít pořád nějakou pokrývku.
3: Co to tak zdůraznit, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek, prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, poněvadž mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti.
4: Tomu říkáš teplá večeře? To je pohřívaná večeře. Taková teplá večeře.
3: To jste to samý, já už jsem sytej. Pomoc mám mě nějak, sakra.
5: Dobrý, jo,
3: počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
4: Klid.
3: Tak to je na postel, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu.
4: Klid.
3: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já myslím prožívat žádný konfliktní situace.
4: Ježišmarja. Pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadli skory, protože byli snilí, no.
3: Klid. Já se nebudu rozčilovat, já
4: jsem.
3: Prášek, já si mám prášek, kruty, tu na ryby. Já nejsem se vrah!
4: To je můj dům! Moje pastel! A vy jste mě číhal z mýho záchoda!
3: Ale já se s váma zlobit nebudu. Já mám jedny nervy a jedno zdraví. Tady mám na to papír. V baráku mám na to papír. Ano, Ežen Huml pacient potřebuje klid. A ten klid tady bude. Nebo to rozsekám všecko na tříčky.
4: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo.
1: No.
0: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď co ti tam dělá největší radosti.
1: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
0: Průvody s mávátky,
1: průvody
0: zdravíme
1: mávátky,
0: Pepu.
1: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se mě podíval, říká, vy někoho vidíte? Já jsem říkal, nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Mm-hmm. Ne, že by začali kvůli nám. Takhle domýšlivej nejsem. No jo, ale on je to český ráj, člověče. To jsou davy lidí. Asi s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
0: Jsi součást krás českého ráje.
1: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam ve Vodnickém vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
0: Co ti za to nabídnu?
1: Co?
0: Co ti za to nabídnu?
1: Nic,
0: za takový výkon?
1: Nic, jenom, že lidi budou spokojení. Já říkám,
0: takhle,
1: myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
0: Jo?
1: No, ne.
0: Nebo ne? Tak
1: rozmluvil jsem mu to.
0: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
1: Jo, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
0: Pak jsi na ně zvyk.
1: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
0: Pochopil jsi to úplně správně.
1: Ano.
0: Já myslím, že posluchači a návštěvníci českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě? S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Zvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
2: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
3: Dobrý den.
2: A já bych si přál Bčko.
1: Máme zapsáno. Díky moc.
2: Děkuju.
1: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Haló.
1: Haló.
4: Tady Pepa z Kopřivnice.
1: Mm-hmm.
4: Zdravím vás, pánové. Hlavně Pepička.
3: Díky.
4: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
3: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
1: To je tedy svatá trojice skoro.
4: Tak jo. Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
3: Musím Maruše
4: prostě
3: poděkovat.
4: Porec.
1: Pepa, děkuje.
3: Díky.
4: Jinak tak, jo. Pro Ačko, jo?
1: Děkujeme pěkně. Mějte
4: díky,
1: se hezky,
4: jo,
1: Pepo. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady je Jirka z Čerčan. Já vás zdravím do studia. Oba dva, i Pepíka Dvořáka. I
3: dobrý
5: vás.
3: Den.
5: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
3: Díky.
5: Jste nějaký smutnej, že to je ten váš vlastně.
3: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
5: Ale klidně, říká, už jsem starý dědek a mě to nevadí.
1: Tak, Jirko.
3: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
1: Tak paní dědkové.
5: Já nevím, já bych řekl Ačko. Jo, já
1: Ačko,
5: dělat,
1: no super.
5: Jo.
1: Už víme, co
5: jo,
1: jsme potřebovali.
5: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju. Jo?
1: Nápodobně, děkujeme.
3: Děkujem.
1: Pěkně.
5: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
1: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady David Prostějová, zdravím pana Kuřátka.
3: Díky.
6: A chtěl bych pana Sováka.
1: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
3: Sovča vyhrává.
1: Naslyšenou, zatím se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne.
1: Mm-hmm.
3: Dobrý den.
7: Zemník, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
3: Jo.
7: A Pepíček vybral dobře, tak bych chtěl pana
1: Sováka.
7: Sováka.
1: Máme to tam a děkujeme.
7: Nazdar, kluci.
1: Naslyšenou, kluku jeden. Ahoj. Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
3: No to je dobrý.
8: Oni, kterých dědkové jsou choulostivější na svůj zemějšek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe třicátníka. A nebo ve 30 šedesátníka. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni mu mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vytřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne a vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, mají školu za mostem, kuchařskou a zkracujou si to po schodech přes park do Davis. Tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. A já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, a to ani kvůli dětkům, ani kvůli holkám bylo po dešti. Tak jsem se šel nadejkat čerstvýho vzduchu, až to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zas ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce. Cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliký. Co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil a přesto najednou

Přebíčky zastupitela dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice. Teďka před ním louže z pravý strany holka. Pan Ježišmarja, jak tohle dopadne? On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně. Já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce. Humoriáda.

0: Na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak tlumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu, takže já se ptám. Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše.
1: No.
0: Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího.
1: No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně,
0: no,
2: správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako,
0: no.
1: Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme palce v pátek v losování.
1: Mm-hmm. Jméno.
0: Jméno.
1: Lednice.
0: Ještě jednou.
1: Věk. FL.
0: Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho hosta. Výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No.
2: To ne.
1: Chtěl jsem říct, když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova. Hradce Králové to bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale když to bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějcích, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, Bratislava, Zlín, Trnava, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
1: To, ten ano. Sváťa Kuřátko, tak to vždycky vyhořeli trafačky, a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje normálně ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami. Jak
1: no,
0: se má
1: ale oni to stejně podle toho to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický ale je pocit a dojem byl, čeho
1: aby
0: je více.
1: A měli ty lidi radost, tak no. to tak.
2: No, byla to hra. Byla to hra, hrálo se, jo. Uh-huh.
0: Tak jo. Tak Jendo, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní celý
1: určitě,
0: pořad.
1: Ať mi to tam pan Dvořák podepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Tak ještě jednou gratulujeme, mějte se hezky, děkuju, naslyšenou. Děkuju.
2: Ano, naschle.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsanýho, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chviličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Mm-hmm. Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
0: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tak není to socha, je to takový spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud zrovna, či to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ním nádherný nápis dieta žaludeční žlučníková diabetická. Si říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší o kousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční výživná. A mezi tím krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chuť, jde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Jo. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych to dal třeba do Mariánských lázní, jako léčebný ústav Svoboda, třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl vyzdoben pán ze sudem a paní z buchtem, a pak dejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové jenom ozdobné. Pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Kalam Galasův palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapi. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vytěsne svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože i kdyby vytěsal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukazováčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti, takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou se viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy, bavil mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvodce, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdout se Prahou, zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 01 04, tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v Humoriádě dál vystupující z našeho archivu Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek. Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc a chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, to je na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovy stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
3: Od Budějic,
2: ano. No. Dobře, takže děkuju a ano. Já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete představení. Zábavné, viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudem poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vodáka.
3: Mm-hmm. Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Mládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou a poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno, teď v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vám zdravím. Mm-hmm. I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
1: Děkujeme.
3: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
3: Jo, to by, no, tebe to zajímá
1: já
3: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
3: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená.
3: Hlejte, tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka.
3: Taková režisérka.
1: No, asistentka režie.
3: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala. No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech, my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam byl velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. A nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty A z toho, z té schrumáže těch slonů, jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný, a já jsem na ní volal Šanty, a ona mávala chobotem ne. A dívám, opravdu. Ale mě ještě teď naskakuje husí kůže, no. Takhle. Mají krásně, obrovskou paměť.
7: Slovo. Krásně, krásně. Tak to je Šanty, která hrála Bimba. Ano. Panu Tau, ano, abychom ano, věděli. Ano. A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
3: V Zoo Praha.
7: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
3: No.
7: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
3: A to se máme, to se máme, děkujeme.
8: Já jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to... To je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Ne, dokonce poprosť. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, já jsem, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy koupit, kupovat a... Říkám té dámě za pultem, že chci toaletní papír a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkala, ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 011 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
3: Je, smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka.
7: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová a vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, já jsem to objektivně všechno tady přijal. To všechny hlasy pravda. SMS i během písničky no. Hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maďaričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mě jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven. Až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: To byla tečka ze dnešní humoriádou, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku.
2: Ne.
1: Bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě, já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne a chci říct vám...
1: Já bych tě
2: nerad
1: traumatizoval, tak ale...
2: Ne, to ne.
1: Děkujeme,
2: to ne.
1: Naschledanou.
2: Mějte se moc krásně. Ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stavba vysokorychlostní železnice mezi Českem a Polskem začne nejdřív za 6 let. Do normálního provozu se v Ostravě vrátily některé tramvajové linky. Aleš Svoboda by měl příští léto letět jako první Čech na mezinárodní vesmírnou stanici. Bude oblačno, postupně s přeháňkami a naměříme do 27 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Nejdřív za 6 let začne stavba vysokorychlostní železnice mezi Českem a Polskem, mezi Ostravou a Katovicemi. Po jednání obou měst o spolupráci a přípravách rychlovlaků to řekl zástupce správy železnic. V Ostravě se už za týden chystá přestavba prvního z železničních mostů, aby byl pro rychlé vlaky vhodný. Ani ne 10-kilometrový úsek mezi Bohumínem a polskou hranicí už podle Jakuba Bazgiera ze správy železnic dopravní inženýři projektují.
2: Mnohem dále jsme na tom úseku od Olomouce do Ostravy. To je ta první vysokorychlostní železnice, která by v České republice měla vzniknout a tam věříme, že bychom někdy na konci této dekády šli do realizace. Tenhle úsek Vrclesko od Bohumína až po hranici s polskou stranou se predikuje někdy od roku 32+.
0: Lidé v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění anebo závislost. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích. Pokračuje ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
0: Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých. V Ostravě v noci skončila výluka na tramvajových linkách číslo 1, 2 a 13. Kvůli stavbě podchodu na náměstí Republiky jezdili odklonem přes Mírové náměstí. Do provozu se taky vrátila linka číslo 10. Další přerušení tramvajového provozu na ulici Vítkovická se plánuje až od 3. srpna po velkých hudebních festivalech, a to zhruba na 6 týdnů. Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS, a to nejspíš v roce 2027. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS. V případě, že pilota zařadí, Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na této vesmírné stanici.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačno, od západu další přibývání oblačnosti a postupně se přidají přeháňky, déšť a místy bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměříte mezi 16 a 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S úplnou uzavírkou počítejte v Karviné ráji v ulici Šeříková. Pracuje se tam na inženýrských sítích. Omezení potrvá do konce června. Pokud víte o aktuálních dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte a pomůžete tak varovat ostatní řidiče. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tereza Hájková nabídla dnešní první zprávy z ostravského studia Českého rozhlasu, což znamená, že začíná další pravidelné dobré ráno. Dnes s datem 9. června. U mikrofonu je i Petr Soukup, my oba přejeme vše dobré a hudebně startujeme s Valdemarem Matuškou.

najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná

0: 5 hodin 11 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava. Tento týden končí třetí nejvyšší fotbalová liga. Ostrava v ní měla hned tři kluby. Nejlépe dopadla Hlubina, pak Vítkovice a záchranu slaví i Polanka nad Odrou. My se krátce před půl šesté budeme věnovat jihozápadnímu městskému obvodu a fotbalovému klubu. Tak na to myslete, teď si připomeneme historii s pětou s dnešním datem 9. června.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je úterý 9. června, svátek mají ženy upevňující slávu Stanislavy. A tady je Petr Jungmann. Továrna ČKD ve Vysočanech, které se říká Kolbenka, slaví dnes 130 let od svého založení. Jejím zakladatelem byl právě 9. června 1896 český průmyslník a vynálezce Emil Kolben. Ten zakoupil prázdný pozemek nedaleko vlakového nádraží. Původní továrnu tvořila v počátcích jen malá dřevěná strojní dílna s 25 zaměstnanci a jedna administrativní budova. V dobách největšího rozmachu byla ČKD světově uznávaným závodem. Fotbalové mistrovství světa v Německu bylo zahájeno před 20 lety v roce 2006. Naši po porážce od Ghany a Itálie nepostoupili ani ze základní skupiny.
3: Tak to musíme vzít. Sláva postupujícím, čest vyřazeným.
2: Světovými šampiony se v Německu stali Italové. Před 5 lety zemřela Popelka.
4: Šaty s vlečkou, stříbrem vyšívané.
2: Libuše Šafránková.
4: Ale princezna to není, jasný pane.
2: Bylo jí 68. Marty McFly z trilogie Návrat do budoucnosti má dneska 65.
5: Doktore, já jsem z budoucnosti. Dostal jsem se sem pomocí stroje času, který jste vynalezl.
2: Kanadský herec Michael J. Fox, který se už léta pere s Parkinsonovou nemocí. Před 45 lety se v Jeruzalémě narodila jako Natalie Herschlag, jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, nositelka Oscara za film Černá labuť, Natalie Portman. A já přeju pěkný den.

0: počasí.
1: Než se dostaneme k předpovědi, tak pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Všude na severní Moravě a ve Slezsku máme většinou oblačno. V Třinci je 15 stupňů Celsia, v Opavě teď naměříte na teploměru 11. A prognóza na dnešek ta říká, že by mělo být oblačno. Od západu té oblačnosti bude ještě přibývat a postupně se mohou přidat i přehánky, déšť a výjimečně i bouřky. Teploty dnes od 23 do 27 stupňů, na horách pak naměříte maximálně do 20.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Fotbalisté Polánky nad Odrou jako nováček ve třetí nejvyšší soutěži uspěli. Ve středu je čeká poslední zápas sezony s Béčkem Zlína a už více než týden fotbalisté z 5000ového ostravského městského obvodu můžou slavit záchranu.
1: Otázka, proč nepadáme, je ta kauza, která je, že Star Brno je vlastně hotový, Hlučinu taky nevyšlo, takže to hraje docela dost velkou roli, že nepadáme. Kdyby byli všichni jak mají být, tak to je o hodně těžší. Příští rok to zkusíme zás a uvidíme, co půjde. No. Druhý rok si říká, že je horší, i Friedland na to doplatil druhý rok, tak uvidíme. No.
2: Říká realistický předseda fotbalového klubu SK Polanka nad Odrou Radovan Řehulka. Start Brno přišel o hráče, kterým neplatil a dohrával soutěž s notně oslabeným kádrem. Podobné problémy postihly Hlučín, který v minulosti hrával i druhou ligu a v českém poháru vyřadil třeba Plzeň nebo Liberec. Další sezóna bude podle Řehulky ještě těžší.
1: Už tu soutěž známe, zkusíme někoho přivést, aby jsme to zkusili zachránit. To je oproti divizi, to je asi 100:1, to je úplně jiný sport. Nasazením, kvalitou hráčů a s kvalitou hráčů samozřejmě potřebují peníze. Chápu, že ti kluci tady jsou 6x týdně a musí to něco dostat, takže to je největší problém, je prostě najít ty hráče, kteří ty naše podmínky budou nějak akceptovat a budou na tu třetí ligu chtít pracovat.
2: Během posledních dvou let do třetí ligy postoupily tři ostravské celky. Nejprve Unie Hlubina a loni kromě Polanky nad Odrou také Vítkovice. Vzájemné zápasy jsou vždy tahákem.
1: Ano, je dobré, že jsme Ostrava, máme pěkný areál, město nám přispívá, obec, všichni, ale nakonec stejně musíme ty hráče dovést, oslovit a s nimi se nějakým způsobem domluvit, ať to funguje. Je to super, tady přijde spoustu lidí na Vítkovice, na Hlubinu tu přijdou lidi, prostě proto ty zápasy děláme. Buďme rádi za každý tenhle zápas, co tady je, tak uvidíme, přijde Havířov, tak snad to bude taky dobré.
2: Dodává den před koncem sezóny Radovan Řehulka. Nováčkem MSFL, tedy třetí fotbalové ligy, bude v příští sezóně Havířov. Z Polanky nad Odrou David Procházka, Český rozhlas.

0: Cenového to poví Tereza Hajková.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Kvůli opravě železničního mostu v Ostravě Přívoze neprojedou řidiči od 17. června zhruba rok po Hlučínské ulici do centra Ostravy. Budou muset jezdit po objízdných trasách, uvedl náměstek ostravského primátora Břetislav Rieger z Hnutí Ostravák. Hlučínská ulice je klíčovou spojnicí centra krajského města s obvody Petřkovice nebo Lhotka a městem Hlučín. Z ostravského letiště Leoše Janáčka začaly létat spoje do tureckého Izmiru. Linka vzlétne jednou týdně, každé pondělí až do konce září. Cestující se letos dostanou z ostravského letiště celkem do 26 destinací, třeba do Londýna, Girony, Málagy a nebo na Rodos. Maximální cena benzínu klesla na 41 korun a 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než v pondělí. Na webu o tom informuje ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se v Berlíně setká se svým německým protějškem Borisem Pistoriusem. Jednat spolu mají o bezpečnosti, Severoatlantické alianci, podpoře Ukrajiny a nebo obranné spolupráci. Součástí návštěvy bude i uvítání českého ministra s vojenskými poctami a společné položení věnců u památníku Bundeswehru. Havířov dnes pro rodiny s dětmi organizuje akci na dopravním hřišti v Šumbarku. Malí řidiči si vyzkouší jízdu za volantem skutečného auta. Představí se i složky integrovaného záchranného systému. Zájemci budou sportovat, ale i soutěžit. Program začíná v 15.30. Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, od západu další přibývání oblačnosti a postupně se přidají přehánky, déšť a místy bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Se zdržením aktuálně počítejte na dálnici D1 v Ostravě mezi 353. a 355. kilometrem ve směru na Bohumín se tvoří kolona. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Dalibor Janda, je 5 hodin 38 minut v programu Českého rozhlasu Ostrava. Teď jedno takové pozvání k poslechu našeho odpoledního vysílání. Je tady tip hned na dva pořady. Ten první začíná pár minut po 13. hodině. Hovořím o pořadu Alex a host. U mikrofonu dnes bude operní pěvkyně Kateřina Kněžíková. No a ten druhý pořad, na který bych vás rád pozval, ten začíná 4 minuty po 16. hodině. Jmenuje se Humoriáda, je to hodinka nabitá humorem, dobrou zábavou a můžeme zaručit salvy smíchu. Do každé humoriády přichází speciální host, tím dnešním bude herec Miroslav Hanuš, který ten humor bude servírovat společně s moderátorem Pavlem Kučerou a rozhodovat alespoň částečně. O tom, jaká ta humoriáda bude, můžete také vy svým telefonickým hlasováním, případně SMS-kami. Připomínám, začátek začíná se 4 minuty po 16. hodině. Teď skupina ABBA a hned poté telefonát s ostravskými meteorology.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Marie Glofáková je teď na naší studiové telefonní lince. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď na severní Moravě a ve Slezsku vypadá.
2: Tak aktuálně ještě převládá relativně slunečné počasí. Na obloze se v podstatě vyskytuje jenom nějaká vysoká průsvětná oblačnost. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 14 až 9 stupni Celsia a vítr fouká jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady úterý s datem 9. června. Jak bude?
2: Dnes teď zpočátku bude ještě oblačnosti relativně málo. V průběhu dne ovšem bude poměrně rychle přibývat a hlavně během odpoledne se postupně přidají přehánky, déšť, místy i bouřky, hlavně v jihovýchodní části regionu. Nejvyšší teploty se dnes vyšplhají na 23 až 27 stupňů Celsia, na horách na 16 až 20 stupňů Celsia. Vítr bude teď zpočátku slabý, v průběhu dne mírný, jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu a bude se měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: To byly informace týkající se dneška, jak to pak následně bude vypadat v noci a co zítra?
2: Noc se i nadále ponese ve znamení velké oblačnosti. Na většině území kraje se v průběhu noci bude vyskytovat déšť. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den očekáváme i nadále zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia, na horách mezi 8 až 12 stupni Celsia a vítr bude foukat zpočátku slabý, proměnlivý, v průběhu mírný, severní až severovýchodní, mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měla Marie Glofáková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zbývala nám Jana Kratochvílová, posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 5 hodin a 52 minut. Dnes odpoledne po 13. hodině nabídneme opět pořad Alex a host. Možná jste zvědavi, kdo bude u mikrofonu.
1: Do Alex a host zavítá operní pěvkyně Kateřina Kněžíková. Hostuje na světových operních scénách a nezapomíná ani na české publikum. Co jí v nejbližší době čeká? Jak bude trávit léto? Jak pečuje ohlas? A už jí někdy vypověděl službu? A jak zvládá kloubit kariéru s rodinnými povinnostmi? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Koaliční lídři budou jednat s řediteli Českého rozhlasu a České televize. Řidiči v Zašové na Vsetínsku musí kvůli stavbě mostu počítat se zdržením. Dnes začíná mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days v Ostravě. Bude oblačno, postupně s deštěm a naměříme do 27 stupňů. Hezké ráno vám přeje Tereza Hájková. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a další koaliční politici se dnes sejdou s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. Na úřadu vlády s nimi budou mluvit o chystaných změnách ve financování těchto veřejnoprávních médií. Ředitelé by se měli dozvědět například to, s jakou částkou budou jejich společnosti v příštím roce hospodařit. Vláda totiž od nového roku počítá s tím, že budou dostávat peníze ne z koncesionářských poplatků, ale ze státního rozpočtu. Podle premiéra Babiše by stačilo změnit jediný zákon.
2: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích, to znamená, že tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částkou z rozpočtu.
0: Financování ale určují také samostatné zákony o Českém rozhlasu a České televizi. Obě média změny ve financování dlouhodobě odmítají a chtějí zachovat současný systém placení koncesionářských poplatků. Až s půlhodinovým zdržením musí počítat řidiči v Zašové na Vsetínsku. Doprava tam kvůli stavebním pracím na silnici první třídy číslo 35 projíždí kyvadlově a tvoří se dlouhé kolony. Co se na místě opravuje a jak dlouho omezení potrvá, vysvětluje ředitel zlínského ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.
3: Podle harmonogramu, který stále plníme, jsme začali bourat most a tím pádem jsme museli zavést kyvadlový provoz na silnici 1/35. Za tu dobu se postaví nový most, kanalizace a udělají se rozšiřovací jízdní pruhy. Stavbu ukončíme na jaře v roce 2027.
0: Cesta na Kubu může turistům zkomplikovat sjednání cestovního pojištění. Většina českých pojišťoven totiž po doporučení Ministerstva zahraničních věcí přestala pro tuto destinaci poskytovat pojistné krytí. Důvodem jsou zejména časté výpadky elektřiny a s nimi spojená zvýšená bezpečnostní rizika. Výjimkou je například Ergo pojišťovna, která žádná omezení nezavedla. V ostravském Trojhalí Karolina dnes začíná mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days. Nabídne prezentace nových technologií pro železniční dopravu. Jde o samotná vozidla, jejich interiéry, ale i bezpečnostní systémy nebo servis. Na veletrhu se představí taky členové Asociace podniků českého železničního průmyslu. Akce končí ve čtvrtek.
4: Například Škoda Group představí bateriový vlak BEMU nové generace. Starší soupravy v Moravskoslezském kraji jezdí od roku 2024 a nahrazují dieselové vozy na neelektrifikovaných tratích. Zájemci se taky můžou svést na speciální ukázkové jízdě novými motorovými vlaky RegioFox. Z Ostravy Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu většinou oblačno, od západu pak další přibývání oblačnosti a postupně se přidají přehánky, déšť a místy i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S kolonami stále počítejte na dálnici D1 v Ostravě, a to konkrétně mezi 353. a 355. kilometrem ve směru na Bohumín. Jiné dopravní problémy teď hlášené nejsou. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty po 6. Tereza Hájková vám nabídla souhrn toho důležitého a teď je na mě, abych vás přivítal u poslechu dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava s datem 9. června. U mikrofonu je Petr Souku, mám pro vás teď Buty, Pavla Bobka nebo skupinu Miraj, ale také za pár minut pravidelnou rozhlasovou rozcvičku a také v tuto chvíli budeme gratulovat těm, kteří mají svátek. A dnes je v kalendáři napsáno jméno Stanislava, což je křestní jméno, které má slovanský původ. Dá se vyložit jako tvrdá a slavná bojovnice. Všem stáňám přejeme krásný svátek a posíláme písničku od skupiny Boty.

0: 6 hodin 12 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava, který se opět zaměří na to, co se aktuálně v regionu děje a nebo dít by mělo. V Katovicích už stavějí. Ostrava se na stavbu tratě pro vysokorychlostní vlaky zatím připravuje. Obě města si od dopravního spojení příhraničních regionů slibují budoucí prosperitu. Podle aktuálních plánů by trať mohla stát nejdříve za 10 let. Budeme o tom podrobně mluvit v reportáži. Krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat židli. Opřeme se dlaněmi o židli. Lokty propnuté, hlava v prodloužení strupem, kolena propnutá. S výdechem zanožíme pravou nohou vzad, kolena stále propnutá. Trup i nohy držíme zpevněné. Totéž provedeme levou nohou. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: Den bude teplý, ale můžeme taky zmoknout. Pojďme se podívat na aktuální situaci v regionu. Po ránu je na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, teploty v Karviné v tuto chvíli 14 stupňů Celsia, v Krnově naměříte o 1 stupeň nižší teplotu. No a prognóza na dnešek říká, že bude dost oblačnosti. Postupně se v průběhu dne přidají přehánky nebo déšť, ojediněle může přijít i bouřka. Teploty ale příjemné, až 27 stupňů v nížená. Na horách pak naměříte okolo 19 stupňů.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude operní pěvkyně Kateřina Kněžíková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
4: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
3: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Skupina Miraj a Český rozhlas Ostrava, přesný čas 6 hodin 20 minut. Z Ostravy do Katovic rychlovlakem za méně než 40 minut. Tak to je plánovaná trať, kterou už v metropoli Polského Slezska začali stavět a česká strana tedy stavbu připravuje. Bývalé průmyslové regiony si od rychlého propojení Evropy přes své území slibují příliv investic a lepší propojení obou pracovních trhů.
2: No ne, jak my už vybudujeme, to vy tež musíte. Po co nám tylko po?
3: Čemu by nám byla půlka, ptá se náměstek primátora Katovic Bogumil Sobula. Nedovede si představit, že by čeští partneři nepostavili trať pro rychlovlaky od polských hranic k Bohumínu. V Katovicích už s přestavbou železnice za téměř miliardu eur začaly.
2: Mluvíme o zkomunikování.
4: Mluvíme o propojení Evropy z jihu k Baltu přes obě naše města. Pro nás je to být nebo nebýt a pro vás taky. Rozvoj se děje kolem významných dopravních tahů a 40 minut z Ostravy do Katovic. To je jak nic, musíme to mít.
2: Mezi Ostravou a Katovicami to je tak. Musíme to mít.
3: Vysvětluje náměstek primátora Katovic Bogumil Sobula. Ani ne 10 kilometrů od hraniční řeky Olše po Bohumín správa železnic projektuje. Nejdříve za 6 let chce podle investičního náměstka Jakuba Bazgiera začít přestavovat ostravské hlavní nádraží.
5: Mnohem dále jsme na tom úseku od Olomouce do Ostravy. To je ta první vysokorychlostní železnice, která by v České republice měla vzniknout. A tam věříme, že bychom někdy na konci této dekády šli do realizace. Tenhle úsek Vrclesko od Bohumína až po hranici s polskou stranou se predikuje někdy od roku 32.
3: Primátor Ostravy Jan Dohnal z ODS ale věří, že se vše vydaří.
6: Každá takováhle stavba sebou nějaké bolesti nese, nicméně jedná se opravdu o evropskou páteřní infrastrukturu a vystavěna bude. Za mě je to strašně důležité, má to vazbu na trh práce, na velikost vůči investorům přichozím ze zahraničí.
3: V Moravskoslezském kraji je příprava vysokorychlostní trati nejdál v Česku. Pro trať mezi Brodkem u Přerova a Ostravou už správa železnic finišuje s výkupem pozemků a od státu má schválené financování. Koleje pro vlak, který trasu mezi Ostravou a Katovicemi zvládne do 40 minut, se zatím zhmotňují jen v projektu dopravních inženýrů. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Co je nového, to vám v krátkých zprávách řekne Tereza Hájková.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Na Ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8 000 připomínek k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. Za oklamání 8 klientů cestovní agentury Ambiera půjde Renáta Jelínková na 6 let do vězení. Trest vyměřil Krajský soud v Ostravě, podle kterého podvedla zákazníky, kterým naslibovala exotické zájezdy v Karibiku anebo luxusní plavby. Obžalovaná si verdikt vyslechla prostřednictvím videokonference a okamžitě se odvolala. V Ostravě v noci skončila výluka na tramvajových linkách číslo 1, 2 a 13. Kvůli stavbě podchodu na náměstí Republiky jezdili odklonem přes Mírové náměstí. Do provozu se taky vrátila linka číslo 10. Další přerušení tramvajového provozu na ulici Vítkovické se plánuje až od 3. srpna, a to zhruba na 6 týdnů. Mateřská škola v Žabně na Frýdecko-Místecku se zapojí mezi takzvané ekoškoly. Od nového školního roku se v rámci ekologického vzdělávání budou děti seznamovat s přírodou a ochranou životního prostředí. Školka zároveň hledá rodiče, kteří by se do vzdělávacích aktivit dobrovolně zapojili. Správa Tatranského národního parku vyzvala turisty, aby se nekoupali v tamních horských jezerech. Ochranáři tak reagovali na případ dvou Češek, které se otužovaly v jednom z tatranských ples. To je přísně zakázané a na místě za to hrozí pokuta v přepočtu přes 7 000 korun, ve správním řízení pak až 80 000. Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, od západu další přibývání oblačnosti a postupně se přidají přeháňky, déšť a místy bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Kravařích na Opavsku v ulici Komenského probíhají stavební práce. Jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Dnes po 10. pro vás budeme mít opět naši velkou radioporadnu. K jakému tématu se budeme vyjadřovat, o čem se bude mluvit, to vám povím po písni Heleny Vondráčkové a skupiny Olympic.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš

ještě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třásl.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Petr Janda, Olympik, hit Slzy tvý mámy v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry? A jak bude možné o podporu žádat? My vám poradíme spolu s odborníky v dnešním živém vysílání. Dotazy můžete během vysílání volat i do studia na číslo 731 800 900. Moderovat naši velkou radioporadnu bude Tomáš Pancíř, a to pár minut po 10. hodině dopolední.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Teď už zpěvačka Tina Turner, When the Heartache It's Over, tak se jmenuje písnička. Po jejím že doznění se zaměříme na informace o počasí. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Marie Glofáková je teď na naší studiové telefonní lince. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď na severní Moravě a ve Slezsku vypadá.
2: Tak aktuálně ještě převládá relativně slunečné počasí. Na obloze se v podstatě vyskytuje jenom nějaká vysoká průsvětná oblačnost. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 14 až 9 stupni Celsia a vítr fouká jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady úterý s datem 9. června. Jak bude?
2: Dnes teď zpočátku bude ještě oblačnosti relativně málo. V průběhu dne ovšem bude poměrně rychle přibývat a hlavně během odpoledne se postupně přidají přehánky, déšť, místy, bouřky, hlavně v jihovýchodní části regionu. Nejvyšší teploty se dnes vyšplhají na 23 až 27 stupňů Celsia, na horách na 16 až 20 stupňů Celsia. Vítr bude teď zpočátku slabý, v průběhu dne mírný, jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu a bude se měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: To byly informace týkající se dneška, jak to pak následně bude vypadat v noci a co zítra?
2: Noc se i nadále ponese ve znamení velké oblačnosti. Na většině území kraje se v průběhu noci bude vyskytovat déšť. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 10 stupni Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra přes den očekáváme i nadále sotaženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia, na horách mezi 8 až 12 stupni Celsia a vítr bude foukat zpočátku slabý, proměnlivý, v průběhu mírný, severní až severovýchodní, mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měla Marie Glofáková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: Tématem příští rozhlasové lékárny budou nemoci ledvin. Na varovné příznaky a léčbu a také na hemodialýzu a transplantace ledvin se budeme ptát doktora Zdeňka Lisa z interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
4: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ostrava.
1: Zaspíval nám Pokáč, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Teď pro vás máme pár tipů, jak vyplnit volný čas. Na hradě Hukvaldy si můžete prohlédnout výstavu S knížaty u stolu. Ta vás zve do fascinujícího světa kuchyně, stolování a každodenního života na středověkých vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři. Výstavu je možné vidět v rámci komentovaných prohlídek. Muzeum Beskyd ve Frýdku Místku zve na výstavu detailních snímků hlav hmyzu. Ty snímky nafotili vědci z Biologického centra Akademie věd České republiky, a to pomocí nejmodernějších elektronových a optických mikroskopů. Uvidíte hmyz z prvohor i ty vývojově nejmladší zástupce. Výstava je doplněna sbírkovými exempláři fotografovaného hmyzu. K vidění je až do konce srpna. A Muzeum Novojičínska zve na Žerotínský zámek, a to na výstavu novojičínských malířů a výtvarníků. Prohlédnout si budete moci do 21. června, vždy od 8 do 17 hodin. Výstava představuje pestrý výběr děl místních autorů a nabízí jedinečný pohled na rozmanité styly, techniky i umělecké přístupy.
2: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda chce příští rok poslat do zdravotnictví o 24 miliard korun navíc. Peníze mají směřovat hlavně na státní pojištěnce. Rozsudek v kauze podvedených klientů agentury Ambiera padl pomocí videokonference z Kladna do Ostravy. Český armádní pilot Aleš Svoboda nejspíš poletí do vesmíru. Bude oblačno, postupně s deštěm a naměříme do 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun na příští rok. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které chybí v systému. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, ale vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
2: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojištění. Kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
0: Veřejné zdravotní pojištění letos hospodaří s více než 570 miliardami korun. Z toho stát do systému posílá za děti, seniory nebo nezaměstnané asi 160 miliard. Justice stále častěji využívá moderní technologie. Například Krajský soud v Ostravě použil v kauze podvedených klientů cestovní agentury Ambiera dálkový přenos. Obžalovaná v den rozsudku oznámila, že nemůže přijet kvůli podlomenému zdraví. Předseda senátu Lukáš Delong proto zařídil, že nemusela nikam cestovat.
3: Obžalovaná se účastnila hlavního líčení formou videokonference pořádané prostřednictvím okresního soudu v Kladně, protože s ohledem na to, že její zdravotní stav není zcela uspokojivý, nebyla schopna zvládnout cestu ke krajskému soudu do Ostravy.
0: Renátě Jelínkové soud vyměřil 6letý trest ve vězení s ostrahou. Proti rozsudku se odvolala. Více podrobností v reportáži zhruba za 20 minut. Hned na třech různých adresách našli provizorní působiště žáci mateřské školy ve Slezské Ostravě. Budova na ulici Komerční už byla ve špatném technickém stavu a tak prochází celkovou rekonstrukcí. Mateřská škola bude mít nové inženýrské sítě i rozvody elektřiny. Renovací projdou taky učebny, řemeslná dílna a nově ve školce přibude relaxační místnost. Do opravené budovy se děti vrátí na začátku září. Stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS nejspíš příští léto. Oznámili to zástupci vlády. Evropská kosmická agentura se společností VAST podepsala dohodu. Zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky. Potvrzuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
4: Je to samozřejmě důležitý milník, ale je to jenom milník. Není to cíl, ještě spousta práce čeká, mě čeká na několika měsíční výcvik. Přímo na ten daný let běží zároveň příprava 13 českých projektů, které mají být součástí naší mise na ISS, takže je to důležitý milník, ale ještě nejsme úplně na konci, takže ještě spousta práce čeká.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, od západu pak další přibývání oblačnosti a postupně se přidají přehánky, déšť a místy i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách mezi 16 a 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Pokud víte o aktuálních problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 7. Posloucháte program Českého rozhlasu Ostrava s datem 9. června. Kromě Terezy Hájkové u mikrofonu i Petr Soukup. My oba přejeme pohodový a příjemný den a už za pár minut, přátelé, budeme společně zahradničit s Arturem Kubicou. Teď hovořím o rubrice Dvakrát měř jednou řeš. Bude ke slyšení hned poté, co dospívají Karel Zich a Marcela Holanová. Pěkné ráno.

0: Jak už jste slyšeli v našich zprávách, tak ostravský soud využil videokonferenci při vyhlašování rozsudku v kauze oklamaných klientů cestovní agentury Ambiera. Obžalovaná tvrdila, že má zdravotní potíže. Nemusela nikde cestovat a proces sledovala z jednací síně v Kladně. My pro vás máme více podrobností, vše uslyšíte v reportáži, a to za 9 minut. Teď se svými dobrými radami a nápady do vysílání vstoupí kolega Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Na zahrádce všechno roste a kvete. To je radosti. Objevují se první plody a co je důležité, po odkvětu přihnojte maliníky, na začátku měsíce přidejte vhodné hnojivo také ke kanadským borůvkám, u rybízu a jost je možné i hned po sklizni udělat letní řez. Zbavte se všech starých výhonů a ponechte na rostlině 6 až 7 hlavních výhonů. Odstraňte také odplozené pruty maliníků, příští rok bude plodit na nových. Velkou pozornost věnujte v těchto dnech jahodníkům, a to je odstraňování nových šlahounů, které vysilují matečné rostliny. Jahodníky také pravidelně plejte a okopávejte. Plevelům se můžete bránit vhodným mulčováním. Mulč zároveň udržuje půdu kolem jahodníku ve stálé teplotě, snižuje odpařování půdy, chrání také plody před plísněmi, no a vrstva toho mulče by měla být pokaždé asi tak 5 cm vysoká a je vhodná ji pravidelně doplňovat, jakmile klesne. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno je v regionu celkem příjemné, většinou všude svítí slunce, nicméně nebude tomu tak a po celý den můžeme i zmoknout. Nejprve pohled do regionu, začneme na východě našeho kraje, na Jablunkovsku v Horní Lomné, tam je teplota na 12 stupních Celsia. Pokud se zaměříme na západ, tak například město Labrechtice na Bruntálsku už teď hlásí 20,5 stupně Celsia. Prognoza na dnešek říká, že bude oblačno, odpoledne bude té oblačnosti ještě více přibývat, postupně se přidají také přehánky a déšť výjimečně může hřmít a blýskat se. Teploty ale příjemné, až 27 stupňů v nížinách, na horách pak naměříte mezi 16 a 20 stupni.
2: Naším středečním hostem bude zakladatelka lékařské genetiky na Severní Moravě, doktorka Melanie Ševčíková. Letos slaví 90 let. Začínala jako pediatrička a poté založila oddělení lékařské genetiky v tehdejší krajské nemocnici v Ostravě. O tom, co zažila, povypráví Kateřině Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
4: Země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela No Name, Český rozhlas Ostrava, je 7 hodin 22 minut. Renáta Jelínková si má odpykat 6 let ve vězení s ostrahou za podvod na klientech cestovní agentury Ambiera. Podle nepravomocného rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě vylákala od desítek lidí peníze za exotické zájezdy a luxusní plavby, které nezajistila. Škoda podle soudu přesáhla 6 milionů korun.
1: Objemný spis plný dokladů skrývá dojemné příběhy desítek nespokojených klientů. Třeba když manželka chtěla svému muži, který se zotavil z mozkové mrtvice, udělat radost a z ušetřených peněz koupila exotický zájezd, na který neodjeli.
2: Veškerou vinu svalovala na jednatele. Z dokazování je zcela zřejmé, že v cestovní agentuře vůbec nepůsobil, sám se nevyznal v oblasti cestovního ruku, byl to řidič a dělník pracující ve směnném provozu.
1: Upřesnila státní zástupkyně Barbora Zajícová. Soudce Lukáš Delong Renátě Jelínkové také na 7 let zakázal takovou činnost.
3: Část zájezdu byla pořízena k životním jubilejím, případně pro osoby nemocné, handicapované, pro děti, mající spojovat rodiny, a naproti tomu došlo v mnoha případech k rozkolu přátelství a rozkladu některých rodinných vztahů s tím, že byla kladena vina právě osobě, která zájezd objednala, že ona je zodpovědná za finanční škodu, byť tomu tak nebylo.
1: Renáta Jelínková si verdikt vyslechla přes videokonferenci. Vše se do Ostravy přenášelo na obří obrazovku z jednací síně v Kladně.
3: Protože s ohledem na to, že její zdravotní stav není zcela uspokojivý, nebyla schopna zvládnout cestu ke Krajskému soudu do Ostravy.
1: Obžalovaná kritizovala, že jí Český rozhlas při veřejném vyhlašování fotí. Námitku soudce odmítl. Proti rozsudku se odvolala. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Souhrn toho důležitého teď nabídne Tereza Hájková.
2: Je půl osmé.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Nejdřív za 6 let začne stavba vysokorychlostní železnice mezi Českem a Polskem, mezi Ostravou a Katovicemi. Po jednání obou měst o spolupráci na přípravách rychlovlaků to řekl zástupce správy železnic. V Ostravě se už za týden chystá přestavba prvního ze železničních mostů, aby byl pro rychlé vlaky vhodný. Maximální cena benzínu klesla na 41 korun a 50 haléřů za litr. Je to o 14 haléřů méně než v pondělí. Na webu o tom informuje ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Prezident Petr Pavel se dnes na Hradě setká s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka je naplánována na 14. hodinu. V ostravském trojhalí Karolina začíná mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days. Zúčastní se ho téměř 140 firem. Představí nové technologie pro železniční dopravu, bateriové vlaky nové generace anebo například novou motorovou soupravu RegioFox. Veletrh skončí ve čtvrtek. Americká NASA dnes oznámí jména 4 astronautů, kteří se zúčastní mise Artemis 3. Jejím cílem je otestování systému pro přistání na měsíci s lidskou posádkou. Konkrétně jde o připojení kosmické lodi Orion k lunárnímu přistávacímu modulu na nízké oběžné dráze Země. NASA misi Artemis 3 plánuje na rok 2027. Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, od západu další přibývání oblačnosti a postupně se přidají přeháňky, déšť a místy bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Karviné v ulici Havířská probíhá rekonstrukce vodovodního řadu. Silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes ulice Havlíčkova a u Barbory. Práce potrvají do konce července.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Marika Gombitová 7 hodin 39 minut. Fotbalisté Polanky nad Drou jako nováček ve třetí nejvyšší soutěži uspěli. Ve středu je čeká poslední zápas sezóny s Béčkem Zlína a už více než týden fotbalisté z 5000ového ostravského městského obvodu můžou slavit záchranu.
1: Otázka, proč nepadáme, je ta kauza, která je, že Star Brno je vlastně hotový, Hlučinu taky nevyšlo, takže tohle je docela dost velkou roli, že nepadáme. Kdyby byli všichni, jak mají být, tak to je o hodně těžší. Příští rok to zkusíme zás a uvidíme, co půjde. No. Druhý rok si říká, že je horší. I Friedland na to doplatil druhý rok, tak uvidíme. No.
2: Říká realistický předseda fotbalového klubu SK Polanka nad Odrou Radovan Řehulka. Start Brno přišel o hráče, kterým neplatil a dohrával soutěž s notně oslabeným kádrem. Podobné problémy postihly Hlučín, který v minulosti hrával i druhou ligu a v českém poháru vyřadil třeba Plzeň nebo Liberec. Další sezóna bude podle Řehulky ještě těžší.
1: Už to soutěž známe, zkusíme někoho přivést, aby jsme to zkusili zachránit. To je oproti divizi, to je asi 100:1, to je úplně jiný sport. Nasazením, kvalitou hráčů a s kvalitou hráčů samozřejmě potřebují peníze. Chápu, že ti kluci tady jsou 6krát týdně a musí to něco dostat, takže to je největší problém, je prostě najít ty hráče, kteří ty naše podmínky budou nějak akceptovat a budou na tu třetí ligu chtít pracovat.
2: Během posledních dvou let do třetí ligy postoupily tři ostravské celky. Nejprve Unie Hlubina a loni kromě Polanky nad Odrou také Vítkovice. Vzájemné zápasy jsou vždy tahákem.
1: Ano, je dobré, že jsme Ostrava, máme pěkný areál, město nám přispívá, obec, všichni, ale nakonec stejně musíme ty hráče dovést, oslovit a s nima se nějakým způsobem domluvit, jak to funguje. Prostě je to super, že přijde spoustu lidí na Vítkovice, na Hlubinu tu přijdou lidi, prostě proto ty zápasy děláme. Buďme rádi za každý tenhle zápas, co tady je, tak uvidíme, přijde Havířov, tak snad to bude taky dobré.
2: Dodává den před koncem sezóny Radovan Řehulka. Nováčkem MSFL, tedy třetí fotbalové ligy, bude v příští sezóně Havířov. Z Polanky nad Odrou David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Počasí probereme s meteorologem Petrem Drobkem. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Nejprve aktuální situace.
2: Tak máme ještě před studenou frontou polojasno, na některých místech už je oblačno a zatím tedy bez srážek. Teploty stoupají, aktuálně se pohybují od 17 do 21 stupňů a vítr je zatím jenom slabý, většinou z jižních směrů fouká z rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Před námi je úterý 9. červnový den. S čím můžeme počítat?
2: Můžeme počítat s přibýváním oblačnosti od západu, ovlivní nás ta studená fronta, takže v průběhu odpoledne a večera se vyskytne přehánky, déšť, případně místy i bouřky a teploty ještě vystoupí na 23 až 27 stupňů, zítra už bude chladněji. Na horách na 16 až 20 a vítr povane ráno ještě slabý a rozfouká se mírný jeho západní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Postupně se bude měnit na severozápadní a bouřka bude přechodně zesilovat.
1: Probrali jsme tedy to dnešní počasí. Jak se následně bude počasí vyvíjet v noci a co přinese zítřek?
2: V noci už bude taky velká oblačnost, oblačno nebo zataženo. A místy se v průběhu noci vyskytne i déšť a k ránu teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. K tomu povane jenom slabý proměnlivý vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. No zítra bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. A teploty o dost nižší než dneska, maxima jenom 13 až 17 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný severní až severovýchodní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Ještě nám má pověst, jak to vypadá s tlakem a s vlhkostí vzduchu?
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1014 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje někde mezi 60-80%.
1: Tolik informace o počasí, které nabídl meteorolog Petr Drobek. Děkujeme, přejeme pěkný den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Krátce před 8 ráno nabídneme pár pozvánek za tam 9. června. Ta první nás zavádí do Bruntálu, Den zdraví se tam koná v městském parku. Od 10. do 15. hodiny si můžete užít bohatý program, mimo jiné jogu, cvičení pro seniory, pohybové aktivity pro děti a tak dále. K dispozici bude výživové poradenství, ukázka paruk a příčesů, tématem bude i dentální hygiena anebo měření tlaku a tuku v těle. Jiří Fezek a krása přítomnosti, tak to je pozvánka na výstavu obrazů v galerii Most v turistickém informačním centru na hlavní třídě v Českém Těšíně. Výstava je k vidění do 26. června. Historická budova Muzea Těšínska v Českém Těšíně hostí výstavu s názvem Ida, věnovanou výjimečnému talentu i životnímu příběhu malířky Idy Mintzberg. Koná se při příležitosti 150 let od jejího narození, k vidění je až do konce prázdnin. A komunitní centrum Stará škola ve Štramberku a také armáda Spásy z Kopřivnice pořádají zábavné odpoledne pro děti s názvem Opičí dráha. Koná se od 13. do 17. hodiny v komunitním centru.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Koaliční lídři se právě schází s řediteli Českého rozhlasu a České televize. Začala létat nová linka mezi ostravským letištěm a tureckým Izmirem. Tatranští ochranáři přírody varují před koupáním v horských jezerech. Bude oblačno, postupně s deštěm a naměříme do 27 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Koaliční politici projednají chystané změny ve financování Českého rozhlasu a České televize. Na úřadu vlády se právě v těchto chvílích scházejí i s generálními řediteli obou médií. Český rozhlas i Česká televize by měly podle vlády od nového roku dostávat peníze ze státního rozpočtu. Ještě předtím by ale měla začít platit poslanecká novela, která televizní a rozhlasové poplatky odpustí například části seniorů anebo některým firmám. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala by ale taková změna rozhlas připravila o 250 až 300 milionů korun na ročním příjmu.
4: My se nevymezujeme vůči tomu samotnému osvobození seniorů, to znamená, kterým je 75 plus a žijí samostatně v nějaké domácnosti, protože samozřejmě je to vlastně pochopitelné do jisté míry, ale chybí tady kompenzace toho výpadku. A kdyby byl tento výpadek kompenzován ze strany státu, tak možná i ten návrh může být i třeba k diskusi, ale ta kompenzace tam není.
2: Česká televize by mohla přijít ročně o více než miliardu. Obě média se změnami dlouhodobě nesouhlasí a chtějí zachovat současný systém financování prostřednictvím televizních a rozhlasových poplatků. Z ostravského letiště Leoše Janáčka začaly létat spoje do tureckého Izmiru. Linka vzlétne jednou týdně, každé pondělí až do konce září. Cestující se letos dostanou z ostravského letiště do 26 destinací. Jde třeba o Londýn, Gironu, Malagu nebo Rodos, říká mluvčí ostravského letiště Kateřina Pustějovská.
5: Další novinkou letošního roku je zavedení pravidelné linky do turecké Antálie. Ta lítá dvakrát týdně. Antália patří mezi oblíbenější destinace z ostravského letiště, proto bylo rozhodnuto o tom, že linka bude v nabídce nejenom jako čártrová, ale i pravidelná.
2: V Ostravě v noci skončila výluka na tramvajových linkách číslo 1, 2 a 13. Kvůli stavbě podchodu na náměstí Republiky jezdili odklonem přes Mírové náměstí. Do provozu se taky vrátila linka číslo 10. Další přerušení tramvajového provozu na ulici Vítkovická se plánuje až od 3. srpna po velkých hudebních festivalech, a to zhruba na 6 týdnů. Správa Tatranského národního parku vyzvala turisty, aby se nekoupali v tamních horských jezerech. Ochranáři tak reagovali na případ dvou Češek, které se nahé otužovaly v jednom z tatranských ples. To je přísně zakázané a na místě za to hrozí pokuta v přepočtu až přes 7 tisíc korun. Ochranáři upozorňují na to, že v jezerech žijí unikátní chladnomilné druhy, které nedokáží čelit rychlým změnám prostředí.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, od západu pak další přibývání oblačnosti a postupně se přidají přehánky, déšť a místy i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměříte mezi 16 a 20.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Vratimově u Ostravy v ulici Výletní je uzavřený železniční přejezd, a to kvůli závadě v kolejišti. Jeďte proto jinudy. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přátelé, vyplňujete také svůj volný čas, tedy občas luštěním křížovek? Máte je rádi? A pokud ano, přemýšleli jste někdy o tom, jak vůbec křížovky vznikly? Pokud to chcete vědět, tak nás poslouchejte ještě pár minut. Vše už za chvíli vysvětlí Martin Písařík v dalším díle našeho pravidelného ranního seriálu Co v učebnicích nebylo. Ještě předtím ale zahrají a zaspívají Karel Goda nebo třeba kapela Eagles. My jsme Český rozhlas Ostrava. I dnes úterý 9. června vysíláme Dobré ráno, kterým vás provází Petr Soukup. Hezký den.

0: Legendární nahrávka kapely Eagles Hotel California teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava je 8 hodin 13 minut. V Katovicích už stavějí, Ostrava se na stavbu tratě pro vysokorychlostní vlaky zatím připravuje. Obě města si od dopravního spojení příhraničních regionů slibují budoucí prosperitu. Podle aktuálních plánů by trať mohla stát nejdříve za 10 let. Téma, kterému budeme věnovat čas v našem vysílání krátce před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvilovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: My rozhodně nekončíme. V dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava teď nabídneme informace o počasí.
1: Počasí.
0: V regionu je většinou oblačno, co se teplot týče, tak v Havířově teď naměříte 20,5 stupně Celsia, pokud se zaměříme na Bruntálsko, konkrétně na Slezskou Hartu, teploměr tam ukazuje 18 stupňů. Prognóza od našich meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že bude většinou oblačno, té oblačnosti ještě přibude v odpolední hodinách, je s tím spojen také příchod přeháněk a deště, možná se může objevit ojediněle i bouřka. Teploty ale příjemné, v nížinách až 27 stupňů Celsia, na horách pak naměříte do 20.
2: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ostravy do Katovic rychlovlakem za méně než 40 minut. To je plánovaná trať, kterou už v metropoli Polského Slezska začali stavět. Česká strana stavbu teprve připravuje. Bývalé průmyslové regiony si od rychlého propojení Evropy přes své území slibují příliv investic a také lepší propojení obou pracovních trhů.
1: No ne, jak my už vybudujeme, to vy tež musíte. Po co nám tylko polova?
2: Čemu by nám byla půlka, ptá se náměstek primátora Katovic Bogumil Sobula. Nedovede si představit, že by čeští partneři nepostavili trať pro rychlovlaky od polských hranic k Bohumínu. V Katovicích už s přestavbou železnice za téměř miliardu eur začali.
1: Mluvíme o zkomunikování.
3: Mluvíme o propojení Evropy z jihu k Baltu přes obě naše města. Pro nás je to být nebo nebýt a pro vás taky. Rozvoj se děje kolem významných dopravních tahů a 40 minut z Ostravy do Katovic, to je jak nic. Musíme to mít.
1: Mezi Ostravou a Katovicami to je tak. Musíme to mít.
2: Vysvětluje náměstek primátora Katovic Bogumil Sobula. Ani ne 10 kilometrů od hraniční řeky Olše po Bohumín správa železnic projektuje. Nejdříve za 6 let chce podle investičního náměstka Jakuba Bazgiera začít přestavovat ostravské hlavní nádraží.
4: Mnohem dále jsme na tom úseku od Olomouce do Ostravy. To je ta první vysokorychlostní železnice, která by v České republice měla vzniknout. A tam věříme, že bychom někdy na konci této dekády šli do realizace. Tenhle úsek Vrclesko od Bohumína až po hranici s polskou stranou se predikuje někdy od roku 32.
2: Primátor Ostravy Jan Dohnal z ODS ale věří, že se vše vydaří.
5: Každá takováhle stavba sebou nějaké bolesti nese, nicméně jedná se opravdu o evropskou páteřní infrastrukturu a vystavěna bude. Za mě je to strašně důležité, má to vazbu na trh práce, na velikost vůči investorům přichozím ze zahraničí.
2: V Moravskoslezském kraji je příprava vysokorychlostní trati nejdál v Česku. Trať mezi Brodkem u Přerova a Ostravou už správa železnic finišuje s výkupem pozemků a od státu má schválené financování. Koleje pro vlak, který trasu mezi Ostravou a Katovicemi zvládne do 40 minut, se zatím zhmotňují jen v projektu dopravních inženýrů. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249, nebo Primalex Plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostravaji. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Je 9:30.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Kvůli opravě železničního mostu v Ostravě přívoze neprojedou řidiči od 17. června zhruba rok po Hlučínské ulici do centra Ostravy. Budou muset jezdit po objízdných trasách, uvedl náměstek ostravského primátora Břetislav Rieger z Hnutí Ostravak. Hlučínská ulice je klíčovou spojnicí centra krajského města s obvody Petřkovice nebo Lhotka a městem Hlučín. Za oklamání 8 desítek klientů cestovní agentury Ambiera půjde Renata Jelínková na 6 let do vězení. Trest jí vyměřil krajský soud v Ostravě, podle kterého podvedla zákazníky, kterým naslibovala exotické zájezdy v Karibiku anebo luxusní plavby. Obžalovaná si verdikt vyslechla prostřednictvím videokonference a okamžitě se odvolala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se v Berlíně setká se svým německým protějškem Borisem Pistoriusem. Jednat spolu mají o bezpečnosti, Severoatlantické alianci, podpoře Ukrajiny anebo o obranné spolupráci. Součástí návštěvy bude i uvítání českého ministra s vojenskými poctami a společné položení věnců u památníku Bundeswehru. Polské úřady zabavily v přístavním městě Gdyně více než tunu heroinu v přepočtu za 1,25 miliardy korun. Podle policejního prezidenta Marka Borona narkotika pocházela z Íránu. Drogy pašeráci ukryli v dekorativních cihlách ze Spojených arabských emirátů. Havířov dnes pro rodiny s dětmi organizuje akci na dopravním hřišti v Šumbarku. Malí řidiči si vyzkouší jízdu za volantem skutečného auta. Představí se i složky integrovaného záchranného systému. Zájemci budou sportovat, ale i soutěžit. Program začne o 15:30 odpoledne. Dnes čekejte v Moravskoslezském kraji oblačno a postupně se přidají přehánky, déšť a místy i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D48 mezi 50. a 52. kilometrem ve směru na Český Těšín je uzavřený pravý pruh. Dnes tam probíhá úklid a čištění vozovky, dejte na to pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: V Opavě se dnes koná 24. mistrovství České republiky žáků v psaní na klávesnici. My vás právě na tuto soutěž pozveme už za pár minut. Teď ale necháme zpívat Alenu Machálkovou. Mějte pěkné ráno.

0: Hudebně teď do Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava přispěl i Petr Nátě. My se přesouváme do Opavy, tam se dnes bude soutěžit v přesnosti a rychlosti psaní na počítači. Na základní škole Ilji Hurníka začíná 24. mistrovství České republiky žáků v psaní na klávesnici. U telefonu máme jednu z organizátorek akce, Karin Solnou. Přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Povězte nám prosím, kolik přijalo do Opavy soutěžících?
1: Přijala jsem je 30 soutěžících z celé České republiky a skutečně je to taková topka z celé republiky.
0: Jaký je program? Co na ně vlastně čeká? Jaké před sebou mají disciplíny a co všechno se bude hodnotit?
1: Soutěž začala včera, kdy začaly takzvané minutovky, kdy psali 25 minutových opisů s penalizací 100. A dneska začíná hlavní soutěž, kde budou psát třikrát 10-minutové opisy s penalizací 10, 50 a 100 za chybu, což když bych vysvětlila, tak třeba za jednu chybičku se jim odečte 100 úhozů. Takže obrovský stres i pro děti, protože je to velmi přísné hodnocení.
0: To, že se šampionát v psaní na počítači koná právě v Opavě, není vůbec náhodou. Kolik medailí už vaše škola získala a kolik máte úspěšných písařů?
1: No, musím říct, že jsem opravdu hodně šťastná za ty výsledky a za ty úspěchy, protože jsme mistry republiky skutečně ani už teď nepočítaně, ale po sobě, 3 roky po sobě jsme se stali mistry České republiky opakovaně a dokonce máme i spoustu medailí z mistrovství světa a objeli jsme spoustu zemí, takže za to jsem velmi ráda.
0: Tak vám budeme samozřejmě držet palce. I dnes připomenu, že jsme mluvili o mistrovství České republiky žáků v psaní na klávesnici, které se koná v Opavě. Naším hostem byla Karin Solná. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji moc.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Irská kapela Cranberries teď v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava je přesně 8:45.
1: Počasí.
0: Jak to v regionu vypadá s počasím? Vůbec nešpatně. Srovnáme teď hory a nížiny. Začneme v Beskydech na vrcholu Lysé hory. Tam svítí slunce, trochu oblačnosti, teplota 15 stupňů Celsia. Jdeme teď dolů, například v Karviné už teď naměříte bezmála 22 stupňů Celsia. Předpověď od meteorologů hovoří o tom, že den bude oblačný, odpoledne celkem hodně. Mohou přijít přeháňky, případný déšť, výjimečně i bouřka. Teploty v nížinách ale vysoké, až 27 stupňů Celsia. Na hřebené hor naměříte mezi 16 a 20 stupni.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině

0: našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tolik Tomáš Klos, dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Už končí ten přesný konec, tady bude za 7,5 minuty, kdy začne dobré dopoledne. Tím vás už ale provede Richard Piskala. Já bych vás ještě rád pozval k vysílání mezi 10. a 12. hodinou, kdy vysíláme naši speciální rádioporadnu. Jaké je téma? Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dále nárok na dotace? A jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry? A jakým způsobem bude možné o podporu žádat? To jsou jen některé z otázek, které právě dnes mezi 10. a 12. hodinou probereme. Našimi hosty budou odborníci Petr Waldmann, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky, a také Michal Čejka, odborný poradce z Centra pasivního domu. Budeme odpovídat i na vaše otázky, ty můžete směřovat buď to na web radioporadna.cz, anebo využijte telefonního záznamníku 221 553 780. To je vše, co jsem pro vás dnes měl. Od mikrofonu se loučí Petr Souku, mějte pěkný den.
1: Zasmějte se s námi. A dnes pro vás mám takové zajímavé slovíčkaření. To prochází číšník lokálem, zastaví se u jedné starší dámy a tak úslužně povídá: objednáno? A ta dáma se rozčilí, zaculí se pohoršeně a křičí: vy sprosťáku, zaprvé nejsem u vás žádná nána a za druhé už jsem po obědě. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stavba vysokorychlostní železnice mezi Českem a Polskem začne nejdřív za 6 let. U parku v Bystřici na Frýdecko-Místecku vznikne nové parkoviště. Pojišťovny v Česku přestaly pojišťovat turisty při cestě na Kubu. Bude oblačno s přeháňkami nebo deštěm a naměříme do 27 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Nejdřív za 6 let začne stavba vysokorychlostní železnice mezi Českem a Polskem, mezi Ostravou a Katovicemi. Pojednání obou měst o spolupráci na přípravách rychlovlaků, to řekl zástupce správy železnic. V Ostravě se už za týden chystá přestavba prvního z železničních mostů, aby byl pro rychlé vlaky vhodný. Ani ne 10-kilometrový úsek mezi Bohumínem a polskou hranicí už podle Jakuba Bazgiera ze správy železnic dopravní inženýři projektují.
2: Mnohem dále jsme na tom úseku od Olomouce do Ostravy. To je ta první vysokorychlostní železnice, která by v České republice měla vzniknout a tam věříme, že bychom někdy na konci této dekády šli do realizace. Tenhle úsek Vrclesko od Bohumína až po hranici s polskou stranou se predikuje někdy od roku 32+.
0: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala prezidentská kancelář. Dotace právě řeší i Evropská komise. Ta už dříve potvrdila, že české úřady můžou obnovit dotace firmám z holdingu Agrofert. Unie peníze ale zatím neproplatí, musí nejdřív prověřit možný střet zájmů. Obec Bystřice na Frýdecko-Místecku postaví nové parkoviště u tamního parku v centru obce. Na upravené ploše ze zatravňovacích dlaždic zaparkuje 17 aut. Jak doplňuje nezávislý starosta Bystřice Roman Vrobel, parkoviště je určené výhradně návštěvníkům parku.
3: Samozřejmě, když tam zaparkuje někdo na krátkou dobu ve věci návštěvy školského areálu, nebudem z toho dělat žádné postihy ani jiné ciráty. Realizace začne i hned s koncem školního roku a měla by potrvat cirka 2 měsíce.
0: Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení Českého ministerstva zahraničních věcí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna, Unika anebo Generali Česká pojišťovna, jak říká její mluvčí Pavlína Adámková.
4: Generali Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
0: Naopak Ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla. Její pojištění je platné.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji většinou oblačno, postupně se přidají přehánky, déšť a místy i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách naměříte mezi 16 a 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor na Bruntálsku. Srážku osobního a nákladního auta aktuálně hlásíte ze silnice číslo 452 u Vrbna pod Pradědem. S opatrností je místo průjezdné. Pokud víte o dalších komplikacích na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Bezplatná linka zelené vlny má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To vám přeje 4 minuty po 9. hodině Richard Piskala. Jako vždy pro vás budeme mít už za chvíli, tedy v pravidelném čase, magazín Křížem krajem. Dnes se vydáme do areálu Hřbitova v Ostravě Vítkovicích. Tam totiž stojí zrenovovaný pomník Karla Bodka. Vznikl v upomínku na nadějného člena Sokola, který tragicky zemřel při nácviku v pouhých 25 letech. Tak pozveme vás na místo a připomeneme ten dávný příběh. Samozřejmě chybět nebude muzika, právě teď Marek Ztracený, za chvilku kapela Bonnie M, Jakub Smolík, anebo třeba kapela Olympic. Tak mějte krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: všem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je tady pravidelný magazín Křížem krajem. Dnes se vydáme na hřbitov v Ostravě Vítkovicích. Tento kýž zdobí unikátní pískovcový pomník se sokolskou symbolikou. Obvod zainvestoval jeho renovaci a nedávno při příležitosti výročí založení místního sokola byl tento monument slavnostně znovu odhalen. Vzpomíná na tragický příběh mladého člena Vítkovické tělovýchovné jednoty. S ostravským historikem a iniciátorem obnovy Petrem Lexou Přendíkem natáčela Petra Štrimplová.
2: Koukám, že stojíme, pane Přendíku, na křižovatce cestiček hřbitovních. My jsme na Vítkovickém hřbitově a stojíme u pomníku, který je asi čerstvě zrenovovaný.
3: Úplně čerstvě, ano, je to pravda. My tady před sebou máme náhrobní kámen, který má zhruba na výšku nějaké odhadu 2,5 metru a vidíme tam vytesáno jméno Karel Bodko. Vidíme, že Karel Bodko se narodil 22. října roku 1899. Já jsem vyhledal, že se narodil ve Vítkovicích v dnešní Nerudově ulici.
2: Ano.
3: Je to dneska poměrně omšelý dům, každopádně je to dům, který má neorenesanční průčelí. A v tom průčelí nad každým oknem jsou hlavy sokolů. Nikoliv toho zvířete, ale našeho národního tělocvičného sokola. A i Karel Bodko byl jedním z těch sokolů. A Vítkovický sokol je vlastně založen už před jeho narozením. Patřil mezi vůbec nejstarší jednoty tady na severní Moravě. Byl ustaven, pokud se nemýlím, v roce 1895. A to je taky rok, kdy je ustanovená Česká beseda, což byl pro změnu spolek, který v těch germanizovaných Vítkovicích chtěl mít svůj národní český dům, což se do roku 1899 povede. Shodou okolností se tak stalo hnedka měsíc po narození Karla Bodka. No a Karel Bodko už jako dítě byl pravděpodobně veden k tomu, aby se stal součástí Vítkovického sokola. A vidíme, že zemřel poměrně mladý. Zemřel 26. května roku 1924. No a když se podíváme na ten hrob, tak on nám taky napovídá, jak se to stalo, že tak mladý člověk zemřel. Protože nahoře vidíme sokola, tedy tentokrát zvíře, které má v pařátech činky. Potom po straně vidíme kmen našeho národního stromu, tedy lípy. Ta je zlomena, symbol přeťatého života.
2: Ano.
3: A z té koruny nám visí dolů kruhy. Gymnastické kruhy. No on právě na gymnastických...
2: Nějaký kuriozní příběh.
3: No, kuriozní, spíše smutný. Literatura uvádí, že když cvičil na olympiádu, tak měl tedy udělat nějaký cvik a měl ho udělat v sále Českého domu ve Vítkovicích tak nešťastně, že spadl a na následky zranění i hned zemřel. Schválně jsem pátral, co je na tom pravdy. Nakonec se zjistilo, že to bylo trošku jinak. Jedna z těch krátkých novinových zpráv z té doby hovoří o tom, že Karel Bodko cvičil v sále, čárka, kde jiný bratr trénoval na olympiádu, čárka, a když dělal cviky na kruzích, tak tyto kruhy se pravděpodobně vytrhly ze stropu a vlastně spadly i s tím Karlem Bodkem. Takže stala se tragická událost a on teda hnedka v tom sále Českého domu v té tělocvičně v úrovni prvního patra umírá. A jelikož to byla taková poměrně jedna z nejtragičtějších událostí vůbec v tehdejších dějinách sokola ve Vítkovicích, tak se nejenom sokolové, ale i vlastně obyvatelé Vítkovic složili na tento majestátní pomník.
1: Říká ostravský historik Petr Lexa Přendík o sokolském pomníku k poctě tragicky zesnulého mladého člena jednoty. Nabídneme další informace v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava už za chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme druhou částí dnešního vydání magazínu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Areále hřbitova se vzrostlou zelení může být teď v parných dnech příjemný pro posezení nebo procházku. Až budete brouzdat tím v ostravských Vítkovicích, zastavte se u nově opraveného pomníku, který nechala kdysi vystavět jednota vítkovického sokola. S historikem a kronikářem Petrou Lexou Přendíkem místo navštívila také kolegyně Petra Štrimplová.
2: Je to opraveno z vaší iniciativy?
3: Ano, já jsem před dvěmi lety
2: potom bádání v archivu.
3: Ano, dal takovou nápovědu vítkovické radnici, že by bylo hezké tenhle ten pomník, který už se hodně nakláněl, musel být dokonce podepřen, který třeba už z toho sokola neměl ani křídla. Tak radnice to opravila a vlastně nedávno jsme tady měli takové slavnostní odhalení a já jsem úplně nadšen, protože to vypadá, že to je úplně funglnový pomník, krásně prokoukl, on byl kompletně černý.

0: Vypodobně ve stejné době vzniklo více.
1: On je velmi vizuálně vyveden, tak jak jsme to popsali, ten sokol v tom rozpažení křídel, jasné obrysy těch listů, lípy, ty kruhy, takže tam vy jste vlastně jenom doplnili křídla, jak jste říkal, ale jinak z toho reliéfu je všechno tak, jak původně kdysi kameník vytesal.
0: Ano, tak nás opravdu to vypadalo
1: to očištěno
0: těmi stolety a doděláno tak, aby to vlastně nešlo poznat, ani já sám teda nepoznávám, že je to opraveno. Každopádně tohleto nároží na hlavní ulici krásně prokouklo, protože už z dálky to najednou razí. Ono to bylo černé, teďkom je to takové, řekněme, až kávově bílé skoro, takže mám z toho radost, že Vítkovická radnice do toho šla. A taky jsem navrhl, že by bylo vhodné v tom pokračovat, protože tady máme i třeba starý kříž z původního hřbitova Vítkovického v té ústřední dnešní ose současného pohřebiště. Tak pan starosta Richard Čermák také přislíbil, že by bylo vhodné i toto opravit.
1: Takže jsou ještě plány na Vítkovickém hřbitově. No každopádně tady toto nároží zdobí nakvetlé a teď co to je?
0: Rododendron.
1: Takže to vypadá opravdu velmi pěkně. No příběh to je teda velmi zajímavý, že tomu mladému sokolovi vypravili takovýto pomník, že tam vlastně byla taková jako silná linka pro ty sokoly, pro ten český hlas.
0: Zase, když jsme v těch 20. letech, tak sokol to je národní klenot, je to něco hodně silného, něco, co formovalo tu republiku a byla tam velká jednota. A myslím si, že tenhle ten hrob, kdybychom ho dneska měli provést jako úplně nový, tak nevím, kolik set tisíc by nás to stálo, takže předpokládám, že i v té době to bylo něco hodně nákladného.
1: Ještě z toho epitafu na tom pomníku přečtu: Sokole, jarý sokole, buď pokojný, tvůj sen svému bratru věnuje sokol. Přijďte se podívat. Zajímavá může být procházka celým areálem Vítkovického hřbitova. Z Ostravy Vítkovic Petra Štrimplová, Český rozhlas.
2: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: V příštím vydání magazínu Křížem krajem zítra vyrazíme na věž kostela svatého Mikuláše v Bílovci. Jsou tam mimo jiné zazděné koule z období 30leté války. No a uvnitř hned 4 velké zvony. Nahoru do věže nás zavede redaktorka Iva Havlíčková. Tak poslouchejte magazín Křížem krajem také zítra dopoledne po 9. hodině.
2: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Za 2 minuty bude 9:30, už za chvíli pro vás budeme mít v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava babské rady. Jarka Vykoupilová v těch dnešních připomene, že květ černého bezu poslouží k výrobě léků, syrupů a dokonce i smažených řízků.

0: Pražské rady.
1: Keře černého bezu jsou známé výrazně vonavým květenstvím. Nejčastěji se z nich připravuje domácí sirup. Oblíbené jsou také smažené bezové květy v těstíčku. Čaj z černého bezu je doslova pohlazením po duši. V lidovém léčitelství se bez tradičně používá při nachlazení, protože podporuje pocení a pomáhá uvolnit dýchací cesty. Doporučuje se i při problémech s nespavostí a také při cévních chorobách. Odvar z květů je výborným kloktadlem při zánětu mandlí a dásní. Sbírejte vždy pouze plně rozkvetlá květenství. Nejlepší čas sběru je za slunečného počasí, kdy mají květy nejvýraznější aroma. Před zpracováním květů je rozložte na pečícím papíru a nechte z nich odejít drobné černé broučky. Vězte, že nejen květ je užitečný. Drcené čerstvé listy se přikládají ve formě obkladů na místa postižená artrózou a revmatismem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ano, je to tak, jak jste to právě teď slyšeli, mezi 10. a 12. dnes bude velká radioporadna, takže uslyšíte trošku jiný program, než na který jste zvyklí, ale věřím, že bude zajímavý a hlavně užitečný pro vás. Co tady bude ještě do 10. Tak vydáme se do Bruntálu, tam totiž na dnešní den mezi 10. a 15. chystají Den zdraví v tamním městském parku, tak se zeptáme na podrobnosti. We'll be right back.

0: chceš. Je necelá minuta po 9:45, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a už máme připraveny zajímavé informace. Městský park v Bruntále se dnes změní na oázu zdraví. Mezi 10. a 15. hodinou tam budou přichystaní odborníci, ochotní změřit, poradit a nebo něco naučit lidi, kteří se přijdou na oblíbený Den zdraví podívat. Jaký bude? Tak na to už se zeptáme paní Pavly Sourové, vedoucí oddělení sociálních služeb městského úřadu v Bruntále. Přeji vám dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem posluchačům i vám.
0: Na pozvánce k dnešnímu dni zdraví uvádíte, že rok 2026 je rokem moderní prevence. Mohou se tedy zájemci i dnes potkat s moderními metodami ve zdravotnictví?
1: Určitě ano, jak se tak na ten park dívám, na park, ve kterém už je postaveno 17 stánků s různými prezentacemi, tak určitě ano. Moderní prevence podle mě by měla být takovým souhrnem jednotlivých aktivit, které šitá každému na míru. Takže určitě si myslím, že tady stánky s nabídkou moderní prevence máme, včetně duševního zdraví, které podle mě je velmi opomíjené a přitom velmi důležité.
0: Kromě klasického měření BMI, glykemie nebo cholesterolu, nabízíte také poradenství ohledně pohybu, cvičení, ale třeba také bylinek. A dokonce se prý budou řešit i vlasy. Je to tak?
1: Je to přesně tak. Každý rok se snažíme Den zdraví oživit něčím novým, něčím, co tady ještě nebylo. Tak letos je opravdu bylinkový workshop, který je v 11 a ve 13 hodin, kde budou návštěvníci moci sledovat, jak se bylinkové čaje připravují, tak aby to zvládli potom sami i doma. A co se týče mytí vlasů, ano, jeden stánek nabízí techniku mytí vlasů, techniku péče o vlasovou pokožku, takže to jsou jedny ze dvou novinek, které tady letos máme.
0: Už jsme zmiňovali, že ta akce se koná v městském parku u vás v Bruntále. Vy jste pravděpodobně teď už na místě. Je to tedy pod širým nebem. Když jsem se díval na předpověď pro Bruntál, odpoledne mohou přijít přehánky, ale není to jisté, tak máte i mokrou variantu.
1: Pokud přehánky přijdou, tak v tuhle chvíli se určitě stěhovat nikam nebudeme. Budeme tady skutečně do 15 hodin. Prezentující jsou na to připraveni. Já ale věřím, že jako každý rok nám počasí bude přát a jako každý rok to proběhne úplně na pohodu, tak aby si to zejména návštěvníci užili. Tady v městském parku, který se přímo nabízí k tomu, aby takové aktivity tady probíhaly.
0: Začíná to za 12 minut, tedy přesně v 10. Slyšíme tam nějaké hlasy, takže už chodí teď lidé.
1: Je to tak, už tady máme seniory, vidím tady maminky z kočárky, vidím tady nějakou školu, takže už se lidé scházejí, protože těch aktivit je tady opravdu mnoho, včetně třeba úplně novinky zdravotnické motorky, která zaujme předpokládáme převážně děti. Takže ano, máme to do 15 hodin, ale každému doporučuji, aby přišel včas tak, aby všech 17 stanovišť si mohl v klidu obejít a seznámit se s informacemi z oblasti prevence v klidu. Takže do 15 hodin dneska v městském parku Den zdraví určitě probíhá.
0: Říká Pavla Sourová, vedoucí oddělení sociálních služeb městského úřadu v Bruntále. Děkujeme za informace a ať vyjde počasí. Naschledanou.
1: Děkujeme. Naschledanou všem.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

No se to zdá jako nic, ale zkusili jste si to s Michalem Tučným přespívat, ten refrén? No opravdu neuvěřitelně rychle uměl zpívat, kromě toho, že zpíval samozřejmě skvěle. Tak pojďme dále ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dnes tady máme mimořádný program mezi 10. a 12. hodinou. Bude to velká radioporadna, začne hned po zprávách v 10 hodin, tedy zhruba 4 minuty po 10. No a téma dnešní velké radioporadny je změny v programu Nová zelená úspora. Kdo bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla pro bezúročné úvěry? Radit budou odborníci ve studiu, no a vy se budete samozřejmě moci ptát, takže je to šance pro vás, kdo uvažujete o tom, že byste využili té nové zelené úsporám a nevíte, jak to teď vlastně bude. Ptejte se v naší velké radioporadně. Už za chvíli.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vláda bude řešit rušení koncesionářských poplatků v pondělí. Rozsudek v kauze podvedených klientů agentury Ambiera padl pomocí videokonference z Kladna do Ostravy. Dnes začíná v Ostravě mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days. Bude oblačno, postupně s deštěm nebo přehánkami a naměříme do 27 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Vláda projedná financování veřejnoprávních médií v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO na společném jednání šéfy obou médií informoval jen o záměrech vlády připravit nový zákon o financování médií veřejné služby, říká Zavoral.
2: My jsme neviděli žádný písemný návrh. My jsme probili panem premiérem informování o těch konturách, respektive o tom záměru, ale žádný návrh jsme v ruce neviděli.
3: Zásadně trváme na zachování stávajícího systému poplatkového, protože máme za to, že opravdu garantuje nejlépe možným způsobem naši nezávislost a redakční a institucionální autonomii.
1: Podle Babiše by měl zákon, který ruší koncesionářské poplatky, předložit v pondělí vládě ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů. Ten po jednání řekl, že financování obou médií by mělo být mandatorním výdajem a ne samostatnou kapitolou rozpočtu. Jakou částku v pondělí předloží, ale nechtěl říct. Justice stále častěji využívá moderní technologie. Například Krajský soud v Ostravě použil v kauze podvedených klientů cestovní agentury Ambiera dálkový přenos. Obžalovaná v den rozsudku oznámila, že nemůže přijet kvůli podlomenému zdraví. Předseda senátu Lukáš Delong proto zařídil, že nemusela nikam cestovat.
4: Obžalovaná se účastnila hlavního líčení formou videokonference pořádané prostřednictvím okresního soudu v Kladně, protože s ohledem na to, že její zdravotní stav není zcela uspokojivý, nebyla schopna zvládnout cestu ke krajskému soudu do Ostravy.
1: Renátě Jelínkové soud vyměřil 6 let vězení, proti rozsudku se odvolala. Akcelerační zóny vyvolaly tisíce připomínek. Na Ministerstvo pro místní rozvoj jich dorazilo přes 8 tisíc a další stále přibývají i po vypršení lhuty. Jde o území, kde stát počítá se zrychleným povolováním výstavby větrných a solárních elektráren, a to i bez některých dosavadních posudků. Připomínky se týkají zejména dopadů na krajinu, životní prostředí i možných zdravotních rizik. V ostravském trojhalí Karolina dnes začíná mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days. Nabídne prezentace nových technologií pro železniční dopravu. Jde o samotná vozidla, jejich interiéry, ale i bezpečnostní systémy nebo servis. Na veletrhu se představí taky členové Asociace podniků českého železničního průmyslu. Akce skončí ve čtvrtek.
5: Například Škoda Group představí bateriový vlak BEMu nové generace. Starší soupravy v Moravskoslezském kraji jezdí od roku 2024 a nahrazují dieselové vozidla na neelektrifikovaných tratích. Zájemci se taky můžou svést na speciální ukázkové jízdě novými motorovými vlaky RegioFox. Z Ostravy Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude v kraji většinou oblačno, postupně s přehánkami, deštěm a místy i bouřkami. Nejvyšší teploty do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Karviné v ulici Borovského se srazilo osobní auto s nákladním. Projíždějte opatrně. A pozor taky u Těrlicka. Na silnici číslo 474 se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry? Jaká úsporná opatření bude stát podporovat a jak bude možné o podporu žádat? O tom všem budeme mluvit v dnešní Velké radioporadně.
0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
6: Ve studiu už vítám hosty dnešní radioporadny, ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Waldmana. Dobrý den.
7: Pěkné dopoledne.
6: A také odborného poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michala Čejku. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Samozřejmě, tak jak jste zvyklí u Velké radioporadny ptát se, můžete i vy. Už teď můžete psát prostřednictvím formuláře na webu www.radioporadna.cz nebo e-mailem na radioporadna@rozhlas.cz. Za chvíli začneme.

0: radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Na konci května představil ministr životního prostředí spolu s ředitelem Státního fondu životního prostředí nové nastavení programu Nová zelená úsporám. My jsme o tom původním programu v radioporadně mluvili několikrát. Pane řediteli, pojďme na začátek té dnešní připomenout ty nejzásadnější změny. Tak co je jinak?
2: Program Nová zelená úsporám se v zásadě rozděluje na dva podprogramy. První podprogram Nová zelená úsporám Light. Mnozí posluchači určitě ho znají z těch uplynulých let. To je podprogram, který zůstává jako přímá dotace pro takzvaně zranitelné domácnosti, kteří mají nárok z tohoto programu získat podporu ve výši až 400 000 korun formou dotace a ještě k tomu mohou čerpat bezúročný úvěr maximálně však do výši té dotace. To znamená, to je podpora pro takzvaně zranitelné domácnosti na zateplení, výměnu oken, instalaci obnovitelného zdroje energie. A vedle toho je nový typ podpory, nová forma podpory, a to podpora formou bezúročného úvěru, která je pro všechny ostatní domácnosti. A bavíme se primárně o vlastnících rodinného domu anebo o vlastnících bytového domu, přičemž to vlastnictví bytového domu musí být pouze formou buď sdružení vlastníků jednotek anebo bytových družstev.
1: Když to vezmeme postupně, říkal jste, zranitelné domácnosti dál budou mít nárok na dotace. Co to jsou zranitelné domácnosti? Kdo všechno se do toho vejde?
2: Tak tady jsme si trochu pohráli s tou definicí takzvaně zranitelné domácnosti. Navázali jsme na tu předchozí etapu, ale samozřejmě jsme museli respektovat to, že se změnila legislativa přístupu státu ke zranitelným domácnostem. To znamená, v tuto chvíli mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového decilu, to znamená, buď je to superdávka, anebo jejich čisté příjmy jsou do třetího příjmového decilu. A v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového decilu. To, co je důležité, je tam majetkový test, to znamená, všichni členové té rozhodné domácnosti mohou vlastnit pouze tu nemovitost k bydlení, kterou renovují, a k tomu pouze jednu další nemovitost k bydlení. A ještě je důležitý parametr, ten dům, kde bude probíhat ta renovace nebo instalace obnovitelného zdroje energie, musí být v parametrech horších než E. To znamená, soustředíme se skutečně na ty domy, které je potřeba renovovat za účelem energetických úspor.
1: Když jste mluvil o tom majetkovém testu, u superdávky je ještě ta podmínka, kolik smí ta domácnost mít na účtu, aby měla nárok na superdávky. Na superdávku, to se vztahuje teď nově i na tenhle ten dotační program?
2: To by se vztahovalo pouze u té domácnosti, která prokazuje tu svoji zranitelnost tou superdávkou, ale u ostatních domácností nám postačí v podstatě ten příjmový decil a to vlastnictví té maximálně 1+1 nemovitosti.
1: Pro ostatní tu budou bezúročné úvěry. V jaké výši, na jak dlouho, to si může každý vybrat?
2: Může si to každý vybrat, nicméně je tady několik důležitých skutečností. První důležitá skutečnost, pokud se bavíme o dílčích opatřeních, ať už u rodinného domu nebo u bytového domu, tak podmínkou pro podání žádosti je mít zpracovaný takzvaný renovační pas, který identifikuje ta vhodná opatření. V případě komplexních opatření je podmínkou vstupu pro podání žádost u rodinného i u bytového domu průkaz energetické náročnosti, tak jak tomu bylo doposud. Ta výše úvěru je v podstatě odvislá od toho, jaké opatření se rozhodne domácnost vlastník rodinného domu nebo bytového domu realizovat, přičemž u rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně, co se týká splatnosti, 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru, a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let. Máme tam ještě jednu výjimku pro domácnosti, které spadají do takzvaného čtvrtého příjmového decilu, to znamená, řadíme je také mezi zranitelné domácnosti, tak tam ta splatnost toho úvěru může být až 25 let. U bytových domů je to rozdělení pouze na úvěr, který je do 10 let, případně do 15 let, a tam se vlastně výše toho celkového úvěru, protože ty bytové domy mohou mít 5 bytů nebo mohou mít 50 bytů.
1: Tam se to počítá podle počtu.
2: Tam se to počítá podle počtu jednotek, přičemž limit například u komplexní renovace toho bytového domu je maximálně 750 tisíc korun na ten byt. V přepočtu samozřejmě na celkový počet bytů v tom bytovém domě.
1: V takovém panelovém domě to může být velká částka.
2: A ještě je tam Pardon, ještě je tam jedna důležitá skutečnost. I u bytového domu myslíme na zranitelné domácnosti, to znamená, tam ten žadatel, ať už je to bytové družstvo anebo sdružení vlastníků jednotek, může zároveň načerpat v podstatě přímou dotaci ve výši až 120 000 korun, která je určena pro tu zranitelnou domácnost obývající byt v tom daném bytovém domě, a povinností toho žadatele, toho příjemce toho úvěru a příjemce této dotace je, že tato dotace až 120 000 korun musí být použita na snížení splátek té domácnosti jako příspěvek do fondu oprav.
1: Tím už odpovídáte částečně na něco, na jeden z dotazů, který nám přišel v předstihu. My se k tomu určitě ještě vrátíme. K těm úvěrům už je jasné, které banky nebo kolik peněžních ústavů je začne nabízet?
2: My jsme přesvědčeni o tom z těch dosavadních jednání a s tou spoluprací s Českou bankovní asociací, že se připojí naprostá většina bank. Vyzkoušeli jsme si spolupráci s bankovním sektorem v podobě stavebních spořitelen už u programu Odpravdům po babičce, kde poskytovali zvýhodněné úvěry, a věříme, že všechny stavební spořitelny, respektive banky, které byly zapojeni v tom podprogramu Odpravdům po babičce, se zapojí do poskytování i bez úročných úvěrů.
1: Ten přístup bank bude muset být jednotný, nebo to bude na každé bance, jak si nastaví detaily, jak bude posuzovat ty žadatele o úvěr, komu to dá, komu to nedá?
2: Tady bych to rozdělil mezi dvě věci. Jedna věc, vlastně podmínky těch stropů úvěru na různá opatření, celková výše úvěru na byt v tom bytovém domě, jak jsem uváděl, to jsou jednotné podmínky, které musí splnit všechny banky, ale pak samozřejmě banky budou mít individuální přístup a dává jim to jejich legislativa, jejich povinnosti vůči České národní bance, jakým způsobem posuzují úvěrovou způsobilost. Ale to, co je důležité, ten bezúročný úvěr otevírá opravdu cestu i celé řadě domácností, pro které právě ten komerční úrok byly tou bariérou, že by právě na ten úvěr nemuseli dosáhnout, protože jim se ta úvěrová způsobilost v podstatě výrazně více otevře díky tomu, že ty úvěry jsou bezúročné.
1: Říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann. Tolik na úvod připomenutí těch zásadních změn. My se samozřejmě k detailům budeme vracet a za chvíli budeme víc ve velké radioporadně mluvit také o už zmíněných renovačních pasech.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann a odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka. To jsou hosté dnešní velké radioporadny. Mluvíme o programu Nová zelená úsporám. Pan ředitel Waldmann před chvílí mluvil o novince, o renovačním pasu, který je v rámci tohoto programu nově zaveden, a to od dubna. Co to je renovační pas? Jak to vypadá, pane Čejko?
1: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti, to znamená, většina lidí renovuje, já tomu říkám, pohledem přes pod k sousedovi a zopakuje to, co udělal soused, ať už je to dobře nebo ne, a chybí jim ten dlouhodobý výhled. A ten renovační pas by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán, řekněme do roku 2050, na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B, a měl by to rozdělit na několik etap, tak, jak je ten stavebník nebo vlastník té nemovitosti schopný ty jednotlivé prvky zrealizovat. A měl by mu současně poskytnout důležité informace, které ho zajímají, což často bývá výše investičních nákladů, změna provozních nákladů, to znamená energetická úspora, a kde případně na tu renovaci nebo na tu její dílčí část peníze vzít, což je výše dotace, anebo tedy práce s tím bezúročným úvěrem.
0: Jak obsáhlý ten materiál je a jsou tam nějaké povinné součásti, když to tak řeknu?
1: Má předepsanou, aspoň ten na Státním fondu životního prostředí má předepsanou podobu, dělá se v jednotném kalkulačním nástroji a dělají ho pro školení energetičtí poradci s tím, že každý průkaz musí být autorizován buď energetickým specialistou anebo stavebním inženýrem ČKA anebo ČKAIT. Takže má jasně předepsanou v podstatě metodiku pro zpracování, je tam právě ten cílový stav, kdy každý specialista musí skutečně navrhnout komplexní renovaci, to, co je na daném objektu technicky možné. Nemusí navrhovat to, co na tom daném objektu technicky možné nebo realizovatelné není. Takže zjednodušeně, bude-li mít fasáda andělíčky s prdýlkama, tak to samozřejmě do polystyrenového sarkofágu dávat nebudeme, to se zateplovat nebude, ale pokud nic nebrání realizaci zateplovacího systému, tak by ho specialista navrhnout měl. Neměl by vlastně zůstat u jedné jediné technologie, kterou třeba prodává, ale je potřeba skutečně navrhnout celou škálu opatření, která je proklientská a tomu majiteli přinese úsporu provozních nákladů.
0: Prakticky jak dlouho trvá zpracování takového pasu?
1: Nemělo by to být už z principu náročné, nejedná se o průkaz energetické náročnosti, nejedná se o deklarativní nástroj, kde je potřeba vychytat každý metr čtvereční na tom objektu. Je to spíše koncepční nástroj, to znamená, cílem je minimalizace času a jeho součástí je i kvalifikované poradenství. To znamená, velkou část času při zpracování toho renovačního pasu by měla být strávena s klientem právě individuálním poradenstvím a vysvětlením mu všech těch záležitostí. Takže můj odhad je někde kolem 4 hodin, že by včetně té konzultace mohlo trvat zpracování toho renovačního pasu.
0: Už dopředu nám přišly hned 3 podobné dotazy, shodou okolností všechny z Moravy, když to shrnu. Musím mít renovační pas, abych mohl požádat o dotaci?
2: Ano, pakliže realizuje dílčí opatření, nikoli v komplexní renovaci toho domu, kde je požadován průkaz, tak musím mít renovační pas.
0: To znamená, u té komplexní rekonstrukce ho nepotřebuji.
2: Tam potřebujeme průkaz energetické náročnosti.
0: Další otázka, která se tady

0: ty zranitelné domácnosti, o kterých jsem hovořil v tom předchozím vstupu, tak ty mají zpracování renovačního pasu zdarma.
1: Tak a to už odpovídáte na to, co samozřejmě také musí zaznít, kolik stojí renovační pas?
2: Renovační pas může stát různou částku, řekněme podle rozsahu toho zpracování, ale vždycky má jednotnou částku dotovanou. To znamená pro běžnou domácnost, jsou to, jestli se nepletu, 3000 korun a pro sociálně slabé je to 5000 korun. S tím, že by měla být uhrazena vlastně jakoby plně, ale samozřejmě může být renovační pas, který bude mít nějaký další služby součástí, může být zpracovaný podrobněji, může tam být nějaká asistence při přípravě žádosti a podobné záležitosti, ale to už jsou tržní podmínky, takže tam by ta cena mohla být vyšší a teoreticky by nemusela pokrýt plnou tu částku, která je dotovaná.
1: Jestli chce dodat Petr Waldmann?
0: Já bych chtěl dodat, že opravdu to není nějaký dokument, který jsme si vypracovali jen, abychom stížili administrativu k dotačním prostředkům. My samozřejmě i v úzké spolupráci s Šancí pro budovy z Centrum pasivního domu jsme se velmi bavili o tom, jak vlastně fungoval program doposud, který nebyl na renovačních pasech postaven a v zásadě tím renovačním pasem řešíme dvě věci, ke kterým docházelo v tom uplynulém období. První věc je, že se skutečně minimalizují ta opatření nevhodná, která ve své podstatě dokáží potom zamknout ten dům pro ty další úpravy, respektive oni ho samozřejmě nezamknou trvale, ale jakékoliv další renovační zásahy třeba do té fasády potom zbytečně nesou celou řadu více nákladů. Takže to byl vlastně ten první důležitý bod. A druhým stávali jsme se opravdu čas od času, nebo naši klienti zejména v programu NZU Light, jak si těmi, kteří podléhali často agresivním kampaním různých dodavatelských firem, které jim nabízely za korunu to nejlepší řešení pro tu danou nemovitost a pokud jim vůbec někdy ta opatření něco té domácnosti přineslo, tak to byl ještě ten dobrý případ. To znamená i vlastně obrana toho, aby domácnosti, zejména v té lajce, ty zranitelné domácnosti nepodléhaly často to té agresivní marketingové kampaně některých firem. Tady je prostě renovační pas, ten vám musí potvrdit ten specialista, který je k tomu proškolený a pouze tato opatření, která jsou v tom renovačním pasu, budeme financovat.
1: Posloucháte Velkou radioporadnu dnes na téma nová zelená úsporám, když to tak řeknu, to znamená o změnách v tomto programu. Našimi hosty zůstávají ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann, také odborný poradce Centra pasivního domu a Šance pro budovy Michal Čejka. Samozřejmě ptát se můžete i vy na webu radioporadna.cz, e-mailem radioporadna@rozhlas.cz a také můžete telefonovat sem k nám do studia, číslo je 731 800 900.
3: Velká radioporadna. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: V 10:30 posloucháte Velkou radioporadnu dnes na téma Nová zelená úsporám. Měli bychom mít na telefonu někoho z našich posluchačů, kdo se dovolal na číslo 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás i vaše hosty a chtěla jsem poprosit. Mám takový dotaz, prosím vás. Je možné získat na základě Nová zelená úsporám nějakou dotaci na opravený, abychom mohli opravit dům po babičce? A další můj dotaz je ten, jestli společenství vlastníků, které by si chtělo pořídit venkovní žaluzie, jestli lze získat nějakou dotaci tady z těchto nových prostě příspěvků, které poskytujete. Moc vám děkuji.
1: My také děkujeme za dotaz. Ta první část, předpokládám, je na Petra Waldmana. Oprav dům po babičce skončil.
3: Program Oprav dům po babičce skončil, ale nicméně pořád je možné žádat na renovaci domu, ať už je po babičce nebo po dědečkovi, a ta renovace může být hrazena buď přímou dotací, pokud ta domácnost splňuje ten typově tu takzvaně zranitelnou domácnost, to znamená, když to zopakuji, superdávka, třetí příjmový decil, v případě seniorů až pátý příjmový decil, a je možné žádat v případě této NZU Light až 250 tisíc na zateplení, výměnu oken a k tomu ještě až 150 tisíc na výměnu zdroje vytápění, instalaci obnovitelného zdroje energie a ještě k tomu je možné načerpat bezúročný úvěr ve výši té poskytnuté dotace. Pakliže se nejedná o nízkopříjmovou domácnost, je možné využít bezúročný úvěr se splatností 5, 10, 15 nebo 25 let.
1: U toho programu opravdu po babičce byla možnost i těch dalších úvěrů, které poskytovaly stavební spořitelny. Tomu je konec?
3: Tomu je konec. Teď je to děleno v podstatě na NZU Light dotace a k tomu možnost čerpat bezúročný úvěr anebo čistě bezúročný úvěr. A ještě k tomu SVJčku, k tomu zastínění, ano, SVJčko, pokud bude žádat na komplexní renovaci, součástí toho mohou být i stínící prvky.
1: Jestli doplní právě k žaluzím venkovním Michal Čejka?
4: Tam je důležité, že na ně nelze žádat jako sami o sobě, to znamená,
1: musí být součástí
4: té renovace, protože sami o sobě nejsou úplně energeticky úsporným opatřením, je potřeba zajistit efektivitu programu a tady je to tedy spojeno s nějakým dalším opatřením, ať už třeba je to výměna oken, anebo zateplení fasády, tak v rámci toho se to dá hezky integrovat tak, aby i ten barák moc hezky vypadal a byl skutečně funkční.
1: A to už by mohlo být součástí toho renovačního pasu.
4: Je to tak, pak jsou to způsobilé výdaje a v renovačním pase by se k tomu určitě expert měl vyjádřit.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolal sem k nám do studia. Dobrý den, tady je Český rozhlas.
5: Dobrý den.
1: Můžete se ptát?
5: Já jsem se chtěla zeptat, já jsem samoživitelka, jsem na rodinném baráčku a potřebovala bych se zeptat, jestli by bylo možné mi pomoct nějak, protože mi teče do chalupy střechu.
3: Určitě bych doporučil, pokud jste samoživitelka, zřejmě budete naplňovat definici nízkopříjmové domácnosti, to znamená podívat se na web novazelenauspora.cz, zkontaktovat poradce podle vašeho místa bydliště, on by vás měl navštívit, měli byste si s ním vykomunikovat v podstatě to, co vás trápí. Rozhodně v programu nepodporujeme čistě jenom opravu střechy z důvodu zatékání. Na druhou stranu, pokud je tam prostor udělat nějakou energetickou úsporu i třeba zateplením střechy, tak samozřejmě to můžete vyřešit i při tomto opatření.
5: A to by měla kde, jako v Ostravě nebo kde? Já jsem tady na od Frýdku Městku, nevím, kde bych se měla obrátit.
3: My máme pobočky po celé České republice, Státní fond životního prostředí i v Ostravě má krajské pracoviště a zároveň naši poradci působí po celé republice, to znamená, když se podíváte na internet, Nová zelená...
5: Já nemám internet vůbec, já mám starý telefon ještě.
3: Pokud nemáte internet, doporučuji navštívit paní starostku nebo pana starostu ve vaší obci, kteří by vám měli umožnit v podstatě se kontaktovat s tím daným poradcem.
5: Dobře. Děkuji vám moc za informace.
1: My děkujeme za dotaz. Ještě Michal Čejka chce doplnit.
4: Případně se zeptat sociálního pracovníka nebo člověka, se kterým jste v kontaktu kvůli třeba tíživé situaci a ti by taky měli být schopni vás navést až přesně do toho místa, kde vám někdo pomůže.
1: Teď jsme možná udělali radost starostům jednotlivých měst a obcí, pokud se naši posluchači začnou obracet, ale zaznělo to v rádiu, tak starostové určitě nemohou odmítnout. Další dotaz nám právě teď přišel z internetu. Dobrý den, přítel pobírá superdávku, tudíž by mohl mít nárok na dotaci 250 tisíc, k tomu bezúročný úvěr do výše těch 250 tisíc nebo i více, tam je otazník.
3: V případě kombinace dotace a úvěru je to vždy, že ten bezúročný úvěr k té dotaci může být maximálně do výše té dotace. Ta dotace se poskytuje buď až 250 tisíc na renovaci, to znamená výměna oken, zateplení, anebo až 150 tisíc na výměnu zdroje, instalaci obnovitelné zdroje energie. Celková dotace v té lajce může být maximálně 400 tisíc korun, ale samozřejmě záleží na tom, jaké opatření si ten daný žadatel bude volit.
1: Je tu ještě dovětek. Pokud máme už zpracovaný projekt, který nám už stát proplatil, je nutný takzvaný renovační pas, otazník, a ten nám případně zpracuje původní firma, která už nám dělala projekt na dům. Je tu ještě dovětek, jedná se o komplexní rekonstrukci rodinného domu.
3: Pokud se jedná o komplexní rekonstrukci rodinného domu, s velkou pravděpodobností k té dokumentaci bude zpracován i průkaz, protože to byl požadavek i toho předchozího programu, takže tam není nutné mít zpracovaný renovační pas.
1: Posloucháte Velkou radioporadnu a máme dalšího posluchače, jestli dobře chápu gestikulaci z režie. Dobrý den, tady je Velká radioporadna, kdo se k nám dovolal?
6: Kovář, dobrý den. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, vlastníme firmu SROčko, která je tak zároveň stavební firmou, a chceme postavit, protože máme pozemky na svých pozemcích, 8 domečků rodinných. Samozřejmě to budeme soustředovat pro důchodce a nějaké invalidní, aby to bylo bezbariérové a samozřejmě co nejmodernější. Máme šanci na nějakou dotaci dosáhnout?
1: Petr Waldman se tvářil skepticky během toho dotazu. Potvrdí to teď?
3: Potvrdím, v případě programu Nová zelená úsporám nikoliv. Tam dotace na novostavby už poskytovány nejsou, ale doporučil bych vám sledovat web Ministerstva pro místní rozvoj, protože pokud se rozhodnete investovat v podstatě na nějakou cílovou skupinu obyvatel, může se stát, že budete plnit parametry podpory státu ve formě takzvaného dostupného bydlení nebo nájemního bydlení, takže možná soustředit tu pozornost, pokud chcete nějakou podporu ze strany státu, tam směrem k Ministerstvu pro místní rozvoj.
1: Tak díky za další dotaz, díky za odpověď. Našimi hosty zůstávají ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman, odborný poradce Michal Čejka. Za chvíli budeme v odpovídání na vaše dotazy pokračovat.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám. To je téma dnešní velké radioporadny a když se dívám do mailu, tak je vidět, že vás tohle téma zajímá, takže přichází další dotazy, jsme tomu rádi. Dál můžete psát na www.radioporadna.cz, tam je takový formulář, který vyplníte, také mailem na radioporadna@rozhlas.cz a také můžete volat sem k nám do studia, číslo je 731 800 900 a telefon nám opět bliká. Dobrý den, kdo se k nám dovolal? Tak vypadá to, že ten, kdo se dovolal, tak nevydržel a vypadl. V tom případě se podíváme na dotazy z formuláře pan Adam z Bučovic. Dobrý den, měl bych na NZU Light dotaz. Již jednou jsem Light čerpal na výměnu oken a dveří a fotovoltaický ohřev teplé vody. Na zateplení jsem chtěl žádat o dotaci na opravdům po babičce, ale už jsem to nestihl. Můj dotaz zní, jestli můžu znovu žádat o NZU Light, jsme nízkopříjmová rodina. Díky, Adam.
2: Až po skončení doby udržitelnosti. Ta NZU Light je vzácná tím, že skutečně tam poskytujeme dotaci a má řešit ty nejoperativnější věci týkající se toho domu, to znamená, nejde úplně kombinovat tu předchozí NZU Light s tou novou NZU Light, ale je možné po skončení doby udržitelnosti v podstatě využít opakovaně NZU Light, případně jít do podpory formu bezúročného úvěru.
1: Což je kolik, ta udržitelnost?
2: Ta udržitelnost je 5 let.
1: Takže po 5 letech pan Martin z Brna. Dobrý den, chci se zeptat, zda Státní fond životního prostředí bude umožňovat zájemcům o fotovoltaiku vybrat si možnost, kdyby místo dotování úroku vyplatil stát postupně tyto peníze lidem. Jsme domácnost, která si nemůže další úvěr vzít.
2: Tuto variantu jsme zvažovali, byla to jedna z těch, která byly předmětem jednání, ale nakonec bylo rozhodnuto, já si myslím, že správně, že přecházíme skutečně čistě na bezúročné financování a kombinace přímé dotace pouze pro takzvané nízkopříjmové domácnosti. Pokud se podívám na ty doby splatnosti a na cenu fotovoltaiky, myslím si, že pro středně příjmovou domácnost i domácnost s nižšími příjmy, by opravdu ten úvěr se splatností 10 let neměl být příliš velkou bariérou na to, abych si dokázal pořídit fotovoltaiku, kde se vejdu bez problémů do 500 000 investice.
1: Tak teď už bychom měli mít někoho stázajících se na telefonu. Dobrý den, tady je Český rozhlas, Velká radioporadna. Můžete se ptát?
3: Já bych se chtěl zeptat, když mám starý dům, který minulý rok měl šanci na opravdu po babičce dotaci a já bych ho chtěl zbourat a postavit na stejném místě novej. Jestli dostanu nějakou dotaci?
4: Dobrý den. Ano, v takovém případě dotaci získat můžete. Ona to není novostavba, i když v principu ano, ale je to novostavba v intravilánu na místě původního objektu. Nicméně jsou tam přísnější podmínky než pro běžné renovace, takže neměl by to být problém, pokud dům dobře zateplíte, pokud bude mít součinitel pro stopu tepla na úrovni klasifikace B. Pokud instalujete vzduchotechniku s rekuperací tepla a pokud splníte energetickou třídu celého toho průkazu na úrovni klasifikační třídy A, pak by to neměl být problém. Je to kvalitní novostavba.
1: Ještě Petr Waldman doplní.
2: Jenom doplním, nedostanete dotaci, ale budete moci čerpat ten bezúročný úvěr.
3: Ano, jo, rozumím, děkuju.
1: Tak díky za dotaz, díky za odpověď. Paní Petra Sklatov, zdravím naše rádio. Chtěla bych se zeptat, jaké jsou možnosti podpory na rekonstrukci. Jsme domácnost, 2 důchodci, z toho 1 ZTP, dům ale z 1/4 patří dceři.
2: To, že z 1/4 patří dceři, vůbec není na překážku toho, abyste využili program NZU Light, pokud splňujete definici zranitelné domácnosti, což v případě seniorů je až do toho 5. příjmového decilu a v kombinaci se ZTP si domnívám, že by to neměl být problém. Doporučuji určitě obrátit se na naše poradce. identifikovat si ta nejvhodnější opatření, zvážit využití toho poradenství ve formě zpracování renovačního pasu a domluvit se určitě s dcerou, protože ona jako spoluvlastník nemovitosti k tomu potom bude muset dát souhlas.
1: Michal Čejka doplní.
4: A v rámci zpracování toho renovačního pasu byste se s tím poradcem měli pobavit o tom, co skutečně na tom objektu budete chtít udělat a hlavně jaké máte finanční prostředky. Jestli jste omezeni v těch disponibilních investičních prostředcích, tak byste se měli v té první etapě soustředit na levnější opatření. Může to být zateplení stropu, výměna části oken a podobná opatření. Případně pokud máte třeba dožívající zdroj energie, tak zkusit se zaměřit, jestli tedy se vám do toho vejde i nový zdroj. Pokud ovšem nemáte problém s finančními prostředky a chtěli byste dům skutečně kompletně zrenovovat, pak se vám otvírá celá škála možností, včetně zateplení stěn a instalace obnovitelného zdroje, ať už je to tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika.
1: Tak další posluchač nebo posluchačka se dovolal nebo dovolala sem k nám do studia. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Vinklarová. Já bych se prosím vás chtěla zeptat na ty příjmy. Já jsem důchodkyně sama a kolik teda budu muset mít příjem, abych mohla dosáhnout na tu dotaci. A jak se to vypočítává, nebo ještě bych se chtěla zeptat, jak se to pak zjišťuje, nebo jo, jaké máme teda ty příjmy. Takže asi jsem tam zaslechla, že jako nějaké se na spořeno se nemusí vykazovat, ale jenom ty příjmy asi. A nevím, jak ta tabulka se hodnotí, jako jaký mám příjem, nebo prostě do čeho bych si vlezla, když jsem sama jediná v tom domku. Majitelka i obyvatel.
1: Tak Petr Waldman odpoví?
2: Já vám řeknu tu částku, je to tabulková částka, je to příjmový decil, ve vašem případě pátý příjmový decil, to znamená čistý měsíční příjem nesmí přesáhnout částku 31 058 korun. To, jakým způsobem to budete dokládat, tak pokud budete naplňovat právě tento příjem, tak vám se vším zdarma pomohou naši poradci, takže obrátit se přes web Nová zelená úsporám na našeho poradce a on už si s tím dokáže poradit.
1: Tak možná prakticky má posluchač nebo posluchačka přinést výpis z účtu, nebo pokud pracuje pracovní smlouvu se mzdou nebo mzdový výměr, nebo jak se tohle to prokazuje?
2: Jsou tam standardní vlastně dokladování výše příjmu, ať už to je v podstatě stanovená výše starobního důchodu, nebo je to v případě, že by ten posluchač ještě pracoval na nějakou dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, nebo měl další zaměstnanecký poměr, tak samozřejmě ty výpisy toho, kolik vlastně jakoby vydělává, je to vždycky čistý měsíční příjem.
1: Vy jste tady vlastně už podruhé mluvil o různých decilech, což takhle v rádiu nemusí znít úplně srozumitelně. Kde jednoduše najít, co to znamená prakticky, to znamená, jaké příjmy musí mít, abych se vešel do té které kategorie?
2: Úplně nejjednodušší je podívat se na web Nová zelená úsporám CZ, k závazným pokynům Nová zelená úsporám nebo k renovačním pasům. Tam všude máme připravenou kalkulačku pro to, aby se domácnost dokázala identifikovat, do jakého příjmového decilu spadá.
1: Říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman. Ten stejně jako odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka zůstávají v našem studiu až do 12. hodiny, takže stále ještě máte hodně času pro to, abyste posílali své dotazy nebo abyste volali sem k nám do studia na číslo 731 800 900.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioporadna.
1: 6 minut před 11. hodinou pokračuje velká radioporadna. Dnes se věnujeme programu Nová zelená úsporám. Další dotaz z našeho formuláře na webu radioporadna.cz. Paní Zdeňka z Lysé nad Labem. Koncem roku 2025 jsem podala žádost o NZU. Nestihlo se, jsem již důchodce, šlo o výměnu oken a zateplení půdy. Výměna oken proběhne v červnu 2026 a dotazy. Lze o NZU žádat zpětně? To je první dotaz.
2: Ano, zpětně. Zpětná způsobilost je 12 měsíců od podání nové žádosti.
1: Druhý dotaz s tím souvisící, zateplení fasády nelze, protože jde o památkově chráněné. Jak se řeší, když zateplení je v rozporu s památkáři?
2: To by byl samozřejmě problém, protože ty pokuty od památkářů nejsou úplně symbolické, takže to bych nedoporučoval. Na druhou stranu i památky je možné zateplovat, jen je potřeba projednat ten záměr s příslušnými místy s památkovou péčí a dají se najít i celkem hezké efektivní řešení a my v případě památek tam máme malinko větší koeficient, to znamená i ta výše dotace je vyšší právě s ohledem na to, že ty konstrukce jsou složitější a dražší.
1: I ta výše bezúročného úvěru je potom vyšší?
2: I ta výše bezúročného úvěru je potom vyšší.
1: To se složitě počítá podle situace?
2: Když to zjednoduším, je to kolem 10% navýšení.
1: Michal Čejka chce doplnit nějaké zkušenosti s památkovými nebo památkově chráněnými objekty?
3: Architektonicky cenné, historické anebo památkově chráněné objekty lze dělat velmi citlivě tu energetickou sanaci. Vždycky je potřeba k tomu bavit se i s orgánem ochrany památkové péče, vzít si k tomu architekta a udělat ten dům tak, abyste z něho neměla radost jenom vy, co se týká účtu, ale i to okolí, až bude chodit okolo a bude si říkat, to je opravdu krásný dům. On potom naroste i na hodnotě, protože bude nejenom hezký, ale i energeticky úsporný.
1: Další dotaz, pan Jan z Prahy. Mohu dostat dotaci na byt po tatínkovi, který je v dezolátním stavu? Je to byt v bytovém domě, kde je SVJ, ale asi čtvrtinu bytů vlastní městská část Praha 5. Mohu se dostat k nějaké dotaci?
2: Je potřeba to řešit komplexně za celý bytový dům, to znamená SVJčku musí být tím žadatelem.
1: A tam musí být shoda podle příslušných předpisů. Předpokládám, že čtvrtinu městské části asi úplně obejít nepůjde.
2: Je tomu tak, ale na druhou stranu ani ta městská část, pokud vlastní čtvrtinu bytů, by neměla být na překážku toho, že by jako nechtěli renovovat bytový dům za účelem úspor energie a úspor nákladu na provozu.
1: Paní Barbora z Kolína, dobrý den, zajímalo by mě, zda uvažujete nad variantou dát peníze místo bankám přímo lidem, třeba nějak postupně, nemusí to být klasická dotace, úvěr si totiž vzít nechci, takže pro mě NZU v této podobě není zajímavá. Předem děkuji za odpověď.
2: No, my v tom novém nastavení, když tam stranou NZU Light, která je postavena na dotacích, byť v možnosti s kombinací s úvěrem, ale to čisté bezúročné financování je právě za účelem financování renovací u domácností, které nemají naspořené finanční prostředky. Tady to úplně není o tom, jestli chci nebo nechci si vzít úvěr, ale o tom, že stát dostává do systému energetických úspor další, tentokrát soukromé peníze a díky tomu umožňuje podpořit daleko více projektů, než kdyby pracoval pouze s těmi omezenými dotačními prostředky. To znamená, není to o tom, jestli chci nebo nechci, ale v případě domácnosti by se měla rozhodovat, jestli se mi to vyplatí nebo nevyplatí, ať už na nákladech na energie, anebo i na zhodnocení ceny své nemovitosti.
1: Doplní Michal Čejka.
3: Renovace se vyplatí tak jako tak, je to za mě nejlepší důchodové pojištění a pokud máte finanční prostředky, tak dává smysl pro vás to zrealizovat a nechat ty vzácný státní prostředky pro lidi, kteří nemají takové možnosti jako vy, nemají na účtu tolik peněz a jim skutečně ten bezúroční úvěr pomůže. Ono možná trošku zní strašidelně to slovo úvěr, můžem tomu říkat klidně bezúročná půjčka, je to stejné jako kdybyste si pořizovala auto na leasing, ta firma vám řekla, ale my po vás nechcem nic navíc, jenom nám tu částku zaplatíte ve 180 splátkách měsíčně, To je velmi za mě zajímavé, není to jako klasický úvěr, nemusíte ručit nemovitostí, pokud to nevyžaduje to financování, a je to opravdu o tom, že si tu částku rozložíte na následujících 10-15 let a splácíte ji po kousku. Tady ku podivu se toho lidi většinou nebojí, ať už jde o spotřební zboží nebo o auto, ale jakmile se řekne úvěr u rekonstrukce, tak už jsou ty lidi opatrní, ale nemyslím si, že to je na místě. Pokud máte vlastní prostředky, realizujte to z vlastních, je to nejlepší.
1: A rozumím, na druhé straně, ať už tomu budeme říkat půjčka nebo úvěr, pořád ten člověk bude dlužníkem, a rozumím tomu, že jsou lidé, kteří nechtějí zkrátka dlužit, nebo je jim neúplně příjemně, pokud nějaký dluh mají, takže to předpokládám, že to je za tím dotazem, který přišel. Já možná ještě navážu, protože už v předstihu přišel nepodepsaný dotaz. Pokud se ukáže, že ty úvěry nikdo nechce, změníte to? Pane řediteli, je nějaká šance, že by se to změnilo?
2: Já bych úplně nespoléhal na to, že by úvěry nikdo nechtěl. Naopak ta zpětná vazba z trhu je, že úvěry, bezúročné úvěry, bezúročné půjčky jsou velmi zajímavým finančním produktem. Je potřeba si uvědomit, že tím, že udělám komplexní renovaci nebo i povedenou dílčí renovaci, tak budu výrazně spořit náklady na energie. To znamená, ta návratnost i ve splácení té jistiny je v podstatě garantovaná tím, že bydlím a platím účty za energie a ty účty platím výrazně nižší.
1: Tak doplnění ještě Michala Čejky.
3: Občas je i případ, nebo nemusí to být občas, ale když se skutečně dobře povede navrhnout tu renovaci, kvalifikovaně, odborně a efektivně, tak se ukazuje, že splátka té jistiny odpovídá měsíční úspoře za energie. To znamená, když to hodně zjednoduším, tak si zrenovujete barák v podstatě za nulový rozdíl. Nemění se vám místo, abyste ty peníze dávali na energie, distributorovi energie, tak jste si ho zrenovovali a dáte je na splátku té renovace a za 15 let máte krásný, funkční, splacený, vlastně zrenovovaný dům, ve kterém se vám bude skvěle žít.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolali k nám do studia na číslo 731 800 900. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
0: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli se dá čerpat z NZU také na celoročně obyvatelnou zděnou chatu, to je první dotaz. A druhý dotaz je, pokud už na tu chatu mám hypotéku, dá mě někdo úvěr další bezúroční? Budu poslouchat, děkuji.
1: My děkujeme za dotaz, Petr Waldmann se ujímá odpovědi.
2: Je tam stejná podmínka užívání domů, které jsou skolaudovány k rekreačním účelům, nicméně slouží k trvalému bydlení, takže odpověď je ano. Pokud máte na dům nabranou hypotéku, podotýkám, že je možnost využít i NZU Lite, to znamená tu přímou dotaci, pokud chcete, kde v podstatě to zatížení vaše díky přímé dotaci nebude velké, pokud se rozhodnete nevyužít té dotaci ještě bezúročný úvěr, pakliže byste se rozhodla jít do komplexní renovace, to znamená dělat širší opatření, tak díky té dlouhé době splatnosti není úplně vyloučeno, že by si banka dokázala poradit jak v kombinaci hypotéka, tak ten bezúročný úvěr, ale určitě bych doporučil probrat v prvé řadě s odborníkem ta vhodná opatření formou toho takzvaného renovačního pasu.
1: Doplnění Michala Čejky.
3: Dojděte se nejdříve zeptat na banku, jaké vůbec máte možnosti, co vám ta banka v rámci toho úvěru nebo té hypotéky, kterou už máte, dovolí, a jestli je tam vůbec ta šance, až následně vlastně si pozvěte toho odborníka a dořešte ten renovační pás a tu žádost o dotaci.
1: Michal Čejka říká, dojděte se zeptat na banku, pane řediteli, je už nějaká banka, která by to měla jasné, která by věděla ty podmínky, kam už teď je možné se přijít zeptat?
2: Já se domnívám, že byť banky budou startovat poskytování úvěrů někdy po letních prázdninách, to znamená se začátkem podzimu, tak přesto tahle ta odpověď na tu otázku je poměrně jednoznačná, to znamená, je to v zásadě o úvěrovatelnosti té dané domácnosti, to znamená...
1: Že už teď do jakékoliv banky má smysl se zajít zeptat.
2: Do jakékoliv banky, ideálně do té banky, kde má paní vlastně načerpanou hypotéku, tam položit ten dotaz a myslím si, že by si s tím měli dokázat poradit.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolali k nám do studia. Dobrý den.
4: Dobrý Dobrý den, prosím vás pěkně, chtěla jsem se zeptat. S manželem jsme oba v invalidním důchodu, už jsme jednu žádali o, na zateplení a na okna o dotaci a chtěli jsme se zeptat, jestli je možný žádat ještě jednou na výměnu tepelného jako natopení. Máme krbový kamna a chceme je vyměnit za jiný zdroj tepla. Peletovací kamna a tak podobně, jestli, by to, jestli je to možné.
2: Pokud jste využili ten program z předchozího období NZU Light, to znamená tu zvýhodněnou dotaci pro seniory, tak budete ano. moci žádat až po těch 5 letech po skončení doby udržitelnosti.
4: Dobře, děkuji vám.
1: Tak díky za další dotaz, díky za další odpovědi. Velká radioporadna bude pokračovat až do 12 hodin.
5: Velká radioporadna. Své dotazy posílejte přes web radioporadna.cz nebo volejte přímo do studia 731 800 900. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vinařská radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Nová zelená úsporám, to je téma dnešní velké radioporadny. Další dotaz z internetu, pan Jan z Pardubic. Dobrý den, minulý rok se těsně nestihla dotace, v prosinci se FVE dokončila, tedy fotovoltaická elektrárna. Jde zpětně ještě nějak dotace dostat, aby to pomohlo? Musel jsem si půjčit od rodiny, děkuji.
2: Zpětně dotace lze dostat pouze v tom případě, že naplňujete charakter té zranitelné domácnosti, to znamená, vejdete se do té NZU Light, jinak můžete čerpat ten bezúročný úvěr a způsobilost výdajů je 12 měsíců od zpětně od podání nové žádosti.
1: Takže to je konkrétní odpověď na další dotaz. Uvažujeme o bezúročné půjčce na komplexní renovaci. Tam jsou podmínky jaké, kdy se může žádat o půjčku, kdo rozhoduje o výši půjčky a o délce splácení?
2: Tak v případě bezúročných úvěrů už budete moci od 25. června podat žádost o posouzení vašeho projektu na Státní fond životního prostředí, standardně na webu novazelenauspora.cz, tam máte napsané a uvedené všechny parametry, co budete potřebovat. Pokud se jedná o komplexní renovaci, bude to projektová dokumentace a průkaz energetické náročnosti. Státní fond životního prostředí vám posoudí v podstatě ten projekt a sdělí vám tu maximální výši toho bezúročného úvěru, který můžete načerpat u té banky, kterou si vyberete, která vstoupí ve spolupráci s námi a předpokládáme, že během podzimu by měly banky postupně spouštět bezúročné financování vašich projektů.
1: I dál máte k dispozici také naše telefonní číslo 731 800 900. Teď toho využil další posluchač nebo posluchačka. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den, tady Kučerová z Pardubicka. Mám velký dotaz, co mám dělat. Loni jsme si nechali vyměnit okna i zateplit strop pod půdou, nebo a zpracování jsem zadala jednomu poradci, nebudu ho jmenovat. V červnu dostal, loňského roku v červnu dostal veškeré podklady, včetně fotodokumentace. A ještě teda k tomu druhá věc. Já jsem ZTP v invalidním důchodu 3. stupně a můj otec je ve starobním důchodu, nikdo jiný tady nebydlí a jsem teda poloviční majitelka domu. A prostě ten poradce mě tvrdil, že to podal, pak jsem zjistila, že asi ne, potom mi nezvedal, pomalu 4 měsíce mi nezvedal telefon, ignoroval mě. A prostě prošla ta lhůta a teďka nevíme, co s tím.
2: No tady bude určitě nutné podívat se na smlouvu, pokud jste měla uzavřenou s poradcem smlouvu, kde měl nějaké povinnosti, měl nějaké závazky směrem k vám a asi vám nezbyde nic jiného, než to řešit nějakou občanskou právní cestou, protože...
1: To znamená zažalovat.
2: Ano, minimálně předžalobní výzva, že v zásadě náklady, které vám vznikly a které mohly být i díky tomu, že on vám poskytoval nějaké informace, uváděl vás v omyl s tím, že vám říkal, že podal žádost o podporu, to znamená, budete to muset řešit touto cestou.
3: No a teďka ještě můžu jednu otázku.
1: Můžete.
3: Když máme tu dokumentaci za loňský rok, všechno, mohla bych čerpat v nějakém jiném programu? Nějakou dotaci?
2: Čerpat byste mohla, jen upozorňuji na tu způsobilost výdajů, která je nastavena 12.
3: Bohužel, jako my se tam nevejdeme, jo. Já máme ty důchody tak akorát, že se tam prostě nevejdeme do toho.
1: Do těch zranitelných domácností.
3: Do té superdávky se nevejdeme.
2: Nemusíte se vejít do superdávky. Pakliže jste seniori, to znamená, pobíráte starobní důchod, jestli jsem tomu dobře rozuměl.
1: Tatínek, myslím, starobní
3: jeden
1: důchod.
3: Jeden invalidní a jeden starobní.
2: Tak tam je to nastaveno opravdu na 5. příjmovém decilu, to znamená, pokud je to dvoučlenná domácnost, tak je to v tuto chvíli čistý příjem ve výši do 46 tisíc korun. To znamená, pokud máte čistý příjem do 46 tisíc korun, nepřekročíte ho, tak naplňujete v podstatě parametry programu NZU Light a můžete žádat o dotaci.
3: Ano, děkuju moc. Tak,
1: také děkujeme za dotazy. Já možná navážu na ten dotaz, pane řediteli, setkáváte se s tím, že poradci fungují tak, jak teď bylo popsáno, a pokud někdo má takovou zkušenost, má se na vás obrátit, může to třeba vést k tomu, že toho člověka nebo tu firmu vyškrtnete?
2: Jeden z těch důvodů, proč jsme přistoupili k tomu redesignu poradenství, byly právě i některé tyto případy, byť podotýkám, jedná se opravdu o výjimečné případy. Drtivá většina poradců fungovala i v tom uplynulém období velmi dobře. Ta zpětná vazba i od těch klientů byla velmi pozitivní. Na druhou stranu i s tím, že se setkáváme čas od času s těmito případy, které popisovala posluchačka, tak jsme zpřísnili kritéria a máme daleko širší etický kodex a máme daleko větší možnosti, jakým způsobem, pakliže by se prokázalo to, co zmiňovala posluchačka, jak rychle s poradcem ukončit spolupráci.
1: Doplnění ještě našeho druhého hosta radioporadny, to znamená Michala Čejky.
4: A výběr poradce je hrozně důležitý, protože je to pro vás parťák a ta důvěryhodná osoba, která s vámi má spolupracovat a má na něj být spoleh. Buďte velmi obezřetní, pokud by ten poradce byl spojený třeba s konkrétní firmou nebo prodejem nějakého konkrétního zařízení, protože v tu chvíli je tam obrovské riziko toho, že on nedělá službu pro vás, ale pouze se vám snaží prodat nějaké svoje zařízení a skovat to za tu službu. Ten poradce by měl být skutečně nezávislý, můžete si ověřit někde reference, většinou na tom internetu bývají, a je to skutečně pro vás ten nejbližší parťák, kterému byste měli důvěřovat. Takže opatrně s výběrem a mějte ten vykřičník a buďte opatrní, pokud je to firma, která se vám snaží prodat nějaké zařízení a nabídne vám vlastního poradce, tak tam bych byl velmi, velmi opatrný, protože to nemusí směrovat skutečně k nezávislému poradenství.
1: A ve velké radioporadně vítáme dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
5: Dobrý den, tady Kuřím. My jsme darovali před 2 rokama, darovali jsme 3 dětům byt, 3-pokojový. Ti 2 jsou teda už v důchodě, ten jeden ještě ne. Já mám tady břemeno, ale nemají tady bydliště. Mají nárok na nějakou dotaci?
2: Ano, je tam nárok na dotaci, protože my to vlastnictví bytu bereme i v úvahu, pakliže se jedná o nějakou přímou příbuzenskou linii, protože ten případ, o kterém hovoříte, je častý, že rodiče postupně přepisují majetky na své potomky, ale zároveň ten dům obývají, to znamená, my se budeme vždycky dívat na tu domácnost, která tam rozhodně v tom domě žije, a tu budeme posuzovat.
1: A ještě,
5: já tady mám břemeno, bude se jako na mě se nebude brat nějaké opět.
2: Ne, to vůbec nevadí, pro nás je klíčové ta domácnost, která trvale ten dům užívá, a to vlastnictví, pokud ho vlastní někdo v té přímé příbuzenské linii, není na překážku poskytnutí dotace.
1: Tak.
5: Děkuji.
1: Díky za dotaz, díky za odpověď. A v tomhle bloku ještě jedna otázka, paní Blanka. Dobrý den, kolik se platí za pomoc poradce uvedeného na stránkách Zelená úsporám?
2: To záleží, jaké služby ten poradce poskytuje, protože to poradenství je trochu širší. Poradenství spočívá i v tom, že se pořádají i v těch nejmenších obcích semináře, které jsou samozřejmě zdarma pro zájemce o to dozvědět se o možnostech realizovat energetické úspory. Za renovační pás, jak tady zaznělo už v úvodu dnešního pořadu, tak mají domácnosti takzvaně zranitelné tento renovační pas zpracovaný zdarma, a my jim vlastně za ten renovační pas platíme buď 3 nebo 5 000 korun.
1: Tolik tedy další blok otázek a odpovědí. Velká radioporadna ale nekončí. Až do 12 hodin se dál můžete ptát na webu radioporadna.cz nebo můžete dál volat na naše telefonní číslo 731 800 900.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 10 minut zbývá do 11:30, posloucháte dál velkou radioporadu. Dnes na téma program Nová zelená úsporám. Máme dalšího volajícího. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Tak nemám? Máme, ano, tak to je dobře, už jsme si mysleli, že jste se ztratila, tak to je dobře, že ne, ptejte se.
1: Jsme starobní důchodci a z vlastních finančních prostředků jsme si před asi 3 lety vyměnili okna z dvojskla. Chtěla jsem se zeptat, jestli je možné za dotace vyměnit dvojskla za trojskla.
2: Tak, já bych tady určitě doporučil vlastně to, co jsme tady prezentovali na začátku, renovační pas. Pro vás by v tuto chvíli mělo být opravdu tím kritériem a volbou nechat si zpracovat renovační pas, který vám doporučí, co s tím daným domem je vhodné dělat. Nikoliv k tomu přistupovat, že stát teď pro zranitelné domácnosti dává na něco dotace, takže zrovna si říkáte, že vyměníte okna, ale je potřeba se podívat na ten dům jako celek. Takže obraťte se na poradce a předávám asi slovo Michalu Čejkovi.
3: A jestli už ty okna máte vyměněny a jsou před 3 roky vyměněny, tak vám přechod na trojskla příliš nepomůže. Ty okna i s těmi dvojskly už nejsou špatný. A věnujte se jiným částem toho domu. Můžete zateplit strop k půdě nebo střechu, můžete zateplit některou ze stěn nebo celé ty stěny, strop k suterénu, můžete vyměnit zdroj energie, můžete zateplit rozvody teplé vody, můžete si instalovat obnovitelný zdroj, který vám bude ohřívat teplou vodu anebo vyrábět elektrickou energii. Ale rozhodně se vám nevyplatí, pokud ty okna jsou v pořádku a fungují, dají se otvírat, nevypadávají vám z toho okenního otvoru, tak se vám nevyplatí je vybourávat a dávat tam trojskla. Nepřinese vám to kýžené úspory, zbytečně si vyplýtváte finanční prostředky. Zkuste najít jiné opatření, které vám skutečně přinese reálné úspory a k tomu právě využijte toho poradce, který projde ten dům a navrhne vám to nejlepší, co by tam šlo udělat.
1: Tak, děkuji vám za vaši odpověď.
0: My děkujeme vám za to, že jste zavolala a zeptala se. Další dotaz internetu paní Jarmila z Brněnska. Dobrý den, před 3 lety jsme měnili v rodinném domě okna v rámci dotace. Teď bychom rádi pokračovali v zateplení domů, fasády a také s novým topením. Teď máme plynové, s manželem jsme již řadu let důchodci. Společně měsíčně máme 48 780 korun. Vejdeme se do výše dotace. Pan ředitel Waldman už se dívá do excelové tabulky, tak

0: může vzít nějaký krátkodobý bezúročný úvěr na nějakou další realizaci opatření, dílčích opatření v tom domě, a zase je dobré začít u toho renovačního pasu.
1: To už odpovídáte možná i na dotaz pana Miroslava z Lelekovic. Dobrý den, může dostat úvěr senior 75+?
0: Co se týká poskytnutí úvěru seniorům, jsem přesvědčen o tom i v těch diskuzích s bankovními institucemi, že ten věk není úplně vylučujícím kritériem, protože je možné poskytnout ať už zajištěný nebo nezajištěný úvěr, je možné tam mít spoluvlastnící nemovitosti, to znamená, je možné zapojit už v podstatě do té budoucí renovace potomky, pokud se rozhodnu s tím domem nakládat, takže na to není úplně jednoduchá odpověď a je možné se samozřejmě dotázat té bankovní instituce. Ty úvěry nemusí být nutně v řádech vyšších jednotek milionů. Bavíme se opravdu o tom, že ty bezúročné úvěry na ta dílčí opatření mohou být i v řádech 100 tisíců.
1: Měli bychom mít dalšího volajícího. Dobrý den, tady je Velká radioporadna.
2: Prosím vás, já jsem se chci zeptat na to, že máme jako vzaný úvěr a někteří lidé, kteří si to mohli dovolit, tak to splacejí, ale jsem v důchodu. A teď se to zateplilo, asi je tomu tak necelého půl roku. A teď každému se dal určitá částka, kterou musí splácet. To znamená, že já musím splácet, jsem v důchodu. A teď jsem slyšel, že je možnost si vzat bezplatnou půjčku, takže bych chtěl to splatit jako.
0: Pochopil jsem, že zřejmě bydlíte v bytovém domě.
2: Je to bytový dom o 9 nájemníků.
0: A využil ten bytový dům dotaci z programu Nová zelená úsporám, nebo nevyužil?
2: No, ano, on využil, ale určitou částku dostali jenom, jo, já nevím, jestli 800 tisíc, nevím, kolik zateplení stalo kolem přes 3 miliony nebo víc.
0: Jasně, rozumím, ale bytový dům, ten žadatel asi jste SVčko, jestli tomu dobře rozumím, Sdružení vlastníků jednotek, tak jste měli možnost, nebo to SVčko mělo možnost požádat kromě tehdejší dotace ve výši, dejme tomu 30%, ještě dotaci pro domácnosti, které obývají seniori, tehdy to takhle bylo nastaveno, a tu dotaci vlastně to SVčko mělo povinnost použít na to, aby se vám razantně nezvýšil příspěvek do fondu oprav. Jestli ho využilo to SVčko, tuto možnost, a požádalo si za vás, nebo s vaším souhlasem samozřejmě, o dotaci, to v tuhle chvíli nedokážu říci, ale ta možnost tady byla.
1: To znamená minimálně se zeptat na SVJčku, jestli toho využili a jestli je to dobře rozpočítané, to by asi za pokus stálo. Ještě Michal Čejka doplní.
3: Já jsem zaslechl, že to možná už to zateplení bylo zrealizované před 10 lety.
2: Ne před 10 lety, teď loni.
3: Dobře, loni tak se... pak ano, pak je to tak, jak říká pan ředitel.
1: To znamená kontaktovat SVJčko. Každopádně k té základní otázce, nárok na bezúročný úvěr z tohodle bohužel neplyne.
0: Je to tak.
1: Tak byť jsme vás zklamali, asi tak děkujeme za dotaz. Další otázka přišla internetem. Dobrý den, chceme se zeptat, jestli bychom mohli požádat o dotaci na výměnu oken u chaty. Jsme s manželem v důchodu, většinu roku bydlíme na chatě, trvalé bydliště ale máme v bytě ve městě. Děkuji za odpověď. Jarmila z Pardubic.
0: Tady určitě musíte v tom rekreačním domě trvalé bydlet celoročně, nikoliv jenom část roku, takže nikoliv, bohužel.
1: Další dotaz, pan René Zvišková. Dobrý den, rád bych se zeptal hosta v dnešní radioporadně na možnosti financování a dotací pro bytové domy. Plánujeme v našem SVJ rekonstrukci a zateplení střechy panelového domu. Chtěl bych se zeptat, jaké jsou aktuální podmínky programu Nová zelená úsporám pro bytové domy. Zajímají mě tyto věci. Jaká je přibližná výše dotace na zateplení střechy a zda lze v jedné žádosti kombinovat zateplení a také instalaci solárních panelů nebo zelenou střechu? Já to možná budu dávkovat.
0: Dotace pro bytové domy přímo pro sdružení vlastníků nebo bytová družstva není poskytovaná žádná, s výjimkou přímé dotace jako pomoc domácnostem, které obývají byty a patří mezi zranitelné domácnosti. To znamená, poskytována podpora pro renovaci bytových domů bude v kombinaci bezúročného úvěru a zároveň přímé dotace pro konkrétní byty v tom daném bytovém domě. Kombinace zateplení a využití obnovitelných zdrojů energie, případně zelené střechy, je ideální kombinace, zejména pokud se bavíme o

0: komplexní renovaci toho bytového domu.
1: Tak tím jste odpověděl už na další část, jak funguje podpora pro seniory a sociálně slabší rodiny v bytovém domě, tam tedy je možnost získat tu dotaci.
0: Ta částka je až 120 tisíc korun podle plochy bytu na jeden byt. Podmínkou je, aby skutečně sloužila tato přímá dotace snížením splátek do, jako příspěvek do fondu oprav té konkrétní domácnosti.
1: A poslední podotázka, jak v praxi fungují nové bezúročné úvěry od státu, kdo o ně může za dům požádat, když máme externího správce? Statutární orgán SVJ.
0: Je to standardně statutární orgán SVJ. Jak to bude v praxi fungovat? Teď doporučuji určitě si nastudovat příslušné závazné pokyny, které jsou zveřejněny na webu novazelenauspora.cz a už 25. června můžete u nás podat žádost o posouzení projektu pro budoucí poskytnutí bezúročného úvěru.
1: Michal Čejka.
2: Abyste splnili ty podmínky pro to komplexní zateplení, tak pravděpodobně už budete muset mít zateplené vnější stěny. Pak ta střecha vlastně k tomu, která se dodělá, tak vám pravděpodobně umožní dostat se do klasifikační třídy C jak na obálce, tak i ve výsledku na tom průkaze. Pokud je nemáte zateplené, tak je vysoce pravděpodobné, že nesplníte všechny ty podmínky pro to komplexní zateplení, budete žádat pouze v oblasti dílčí a tam pak tedy není ten příspěvek na ty sociálně slabé domácnosti, o kterém tady pan ředitel mluvil.
1: Takže díky za tohle upřesnění. Další posluchač nebo posluchačka se k nám dovolali. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Jste ve vysílání Českého rozhlasu, můžete se ptát k Nové zelené úsporám. Tak tento dotaz neuslyšíme, ale máme další dotaz z internetu. Pan Jaroslav ze Skutče. Dobrý den, předně děkuji za toto téma radioporadny. Plánují výstavbu nového rodinného domu na pozemku, kde v současnosti stojí rodinný dům, starý rodinný dům. Dočetl jsem se, že s touto možností tento nový program počítá, obdobně jako tomu bylo dříve, ale mám dva dotazy, které bych prosil zodpovědět. Za prvé, měl bych na bezúročný úvěr v rámci tohoto programu nárok v případě, že nový dům bude postaven na pozemcích, které jsou pod společným oplocením se starým rodinným domem, ale přímo do pozemku starého domu bude zasahovat pouze menší částí a zbylá část domu by se nacházela na jiném pozemku?
0: To jsou přesně případy, které doporučujeme konzultovat u nás na Státním fondu životního prostředí. To znamená, obraťte se s tímto atypickým případem na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí. Jsou tam nějaké limity, jaký zásah může být mimo ten původní objekt, který se z důvodu ekonomických bude bourat a bude se místo toho stavět v podstatě ten nový.
1: Tak díky. Další volající. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den, tady Dobešová Alena, Rokytník u Hronova. Prosím vás pěkně, chtěla jsem se zeptat, v roce 2018 1.11. jsem uvedla do chodu tepelný čerpadlo, ale ta firma, co mě to instalovala, tak neudělala fotodokumentaci a já po několika žádostech jsem na tu dotaci nic nedostala. A tak se chci zeptat, jestli je možnost zpětně něco udělat.
0: Tady předpokládám rok 2018, už je poměrně dlouhá doba nazpátek.
3: No,
0: tady předpokládám a asi jako není možné už udělat vůbec nic. Zřejmě jste nesplnila, že ty základní podmínky, které vám poskytovatel dotace, ať už to byl kraj v rámci kotlíkových dotací, nebo třeba státní fond v rámci programu Nová zelená úsporám, nesplnila a ta dotace nebyla z tohoto důvodu poskytnuta. Pokud to firma zavinila, jak uvádíte, tak je nezbytně nutné řešit to občanskoprávní cestou vůči té firmě.
1: Tak díky za dotaz, díky za odpověď. Tolik další blok dnešní velké radioporadny, ta ale stále nekončí. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman a také odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka budou našimi hosty až do 12 hodin.
4: Velká radioporadna. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Do dnešní velké radioporadny se dovolal další posluchač nebo posluchačka. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, tady posluchačka Vlasta a chtěla bych se zeptat. Je mně 75 let, bydlím sama v rodinném domku. Oni mě teda zemřel manžel, takže ten rodinný domek, půlku domku mám já a půlku mají dva synové. A chtěla bych vyměnit, mám topím plynem, elektrokotel z roku 93 a chtěla bych to vyměnit za tepelný čerpadlo, jestli bych měla nárok na nějakou dotaci.
3: Nárok byste podle všeho měla, protože zřejmě budete splňovat kategorii NZU Light, té zranitelné domácnosti, pokud nemáte jako jedna osoba větší příjem, čistý peněžní příjem než 31 tisíc korun.
2: No to ne, to nemám.
3: To nemáte, výborně, to, že spoluvlastní dům vaši synové vůbec nevadí, protože vy ho dále spoluvlastníte a obýváte. Synové samozřejmě budou muset tomu dát souhlas. A zase bych tady velmi zvážil vhodnost těch opatření, jestli se soustředit jenom na zdroj, nebo trošku si pohrát s tou takzvaně obálkou budovy, protože to je velmi důležité, pakliže přecházím zrovna na tepelné čerpadlo, který má svá specifika.
1: Doplní určitě. Aha. Michal Čejka.
4: A tepelné čerpadlo je úžasný zdroj, který vám dokáže ušetřit, řekněme, 50 až 70% energie. Ale to, co musíte pochopit, je, že ono využívá mnohem dražší energii, což je energie elektrická. Takže zatímco u plynu platíte momentálně za jednu kilowatthodinu spotřebovanou nebo tu, kterou si vytopíte, řekněme 2 koruny až 2 koruny 50, tak u elektrické energie to může být klidně 6 korun, 6 korun 50. A tady je potřeba si uvědomit, že tepelné čerpadlo při současném poměru ceny zemního plynu a elektřiny nepředstavuje zásadní úsporu provozních nákladů. A to znamená, jestli skutečně směřujete k tomu, že chcete ušetřit provozní náklady, tak bych možná zvážil v rámci diskuze s tím poradcem opatření na obálce budovy, na tom tepelně izolačním kožíšku, což vede k naprosto přímé úspoře jakéhokoliv paliva, které tam máte. A většinou se to tepelné čerpadlo realizuje až ve chvíli, kdy ten tepelně izolační kožíšek už je na nějaký slušnější úrovni, můžete si dát menší tepelné čerpadlo, je to automatický zdroj budoucnosti, a v tu chvíli vlastně ten domeček bude fungovat. Ale buďte opatrná s tím, pokud máte energeticky náročný dům, neslibujte si úplně, že ty provozní náklady půjdou nějak extrémně dolů, pokud netopíte čistě tou elektrickou energií, ale topíte převážně tím zemním plynem. Tam je potom to riziko.
2: Je to malý rodinný domek 3+1, mám to z části zateplený, 3 zdi jsou zateplený, 1 teda není. Skla mám 2 skla, okna a ještě jsem si teďka ale vzpomněla, že v roce 24 jsme dostali ještě s manželem dotaci na ohřev vody.
3: No tady budete muset počkat po skončení doby udržitelnosti, protože tady pokračovat v programu Nová zelená úsporám Light nebudete moci.
1: To znamená do roku 29.
3: Tak.
1: Tak díky za dotaz, díky za odpovědi, včetně té praktické stránky, co může způsobit, že očekávání směrem k tepelným čerpadlům mohou být přehnaná, pokud jde o snížení nákladu. Vy jste měli už před radioporadnou v minulých dnech možnost volat své dotazy také na náš záznamník. Teď tady jeden takový dotaz máme.
5: Vnuk dostal od rodičů dům z 50. let. Je mu 21 roku a začíná podnikat jako OSVČ. Chce opravovat dům. Má nárok na dotaci nebo jen na půjčku?
3: Nárok na dotaci zřejmě mít nebude, protože v případě mladého člověka by se musel vejít buď do superdávky, což předpokládám, že asi nebude, pokud začíná pracovat, to znamená, pak je tam ten druhý parametr, je třetí příjmový decil. Pokud je sám v tom zděděném domě, tak by musel mít příjem maximálně 25 tisíc čistého, pak by měl nárok na dotaci. v té lajce, ale já bych tady doporučil opravdu zvážit komplexní renovaci toho domu a využít bezúročný úvěr, kde by, pokud by spadal do čtvrtého příjmového decilu, tak může mít splatnost až 25 let a skutečně plánuje-li založit potom později rodinu, tak se podívat na ten dům komplexně. Ta lajtka je potřeba si zdůraznit, že ta lajtka slouží opravdu na nějaké ty základní opatření, které přinesou ten okamžitý efekt, ale z hlediska užívání toho domu dlouhodobého je tady určitě vhodnější podívat se třeba na tu komplexní renovaci s tím bezúročným úvěrem.
1: Já připomenu, když tady opět zazněl čtvrtý decil, ty konkrétní částky najdete na webu Nové zelené úsporám, ty konkrétní cifry, kolik můžete mít příjem, tak abyste se do této kategorie vešli, tak to je jenom doplnění a předpokládám, že možná k tomu, co říkal teď Petr Waldman, bude ještě něco chtít doplnit Michal Čejka?
4: Pro takhle mladého člověka, zvlášť pokud plánuje tu rodinu, tak je určitě komplexní renovace to, kam by měl cílit, protože on ten dům bude pravděpodobně užívat následujících 20-30 let. Většina těch opatření přesahuje v životnosti tuhletu linii a když už se to jednou dělá, tak se to má dělat pořádně, protože nejdražší na jakékoliv rekonstrukci je vůbec to, že se pro ní rozhodnu, to znamená práce a materiál. To, jestli tam přidám nějakou izolaci navíc, jestli tu technologii obnovím, už je otázka na konkrétního poradce, na to, v jakém stavu ta budova je, ale přesně pro takovéhleho člověka je určen renovační pas, to znamená výhled, horizont 25 let, říci, co všechno na tom objektu je možné zrenovovat, za jakou investiční částku, s jakou úsporou, s jakou výší dotace a on už se pak sám rozhodne podle svých příjmů a podle možností toho úvěru, který může čerpat až do 2 milionů, co vlastně zrealizuje v rámci té první etapy toho programu a co odloží třeba za 5, za 10 let. Je to bezúročná půjčka, kterou z hlediska bonity u banky může i se zárukou vlastně té nemovitosti, ale tady je přesně to krásný, že on si rozloží v principu tu splátku na dalších 15 let a může mu to skutečně vyjít tak, že bude šul nul, to znamená to, co ušetří na energiích, tak dá na tu splátku té jistiny a řekněme po těch 15 letech má zrekonstruovaný dům a čistý stůl.
1: Odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman. Zůstávají ještě čtvrt hodiny hosty dnešní velké radioporadny. Za chvíli se dostaneme k dalším dotazům.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

naši písničku už stokrát přes.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: 3 minuty po 11:45 se do finále dostává dnešní Velká radioporadna. Měli bychom mít dalšího posluchače nebo posluchačku na telefonu. Dobrý den.
2: Ano, je to tak. Dobrý den. Posluchačka z Podkrkonoší, prosím vás. Jsme s manželem oba starobní důchodci, bydlíme v rodinném domě a máme v něm trvalé bydliště přibližně 2-3 roky, teď přesně nevím, a darovali jsme před 2 lety dům dceři a nemáme nic, nemáme okna, nemáme střechu jako ponovu, jestli máme nárok na tuhle tu novou dotaci. Mně jde hlavně o to bydliště, že jsme si ho dali až tak pozdě. Bydlíme tam sice 20 let, ale trvalé bydliště tam máme oficiálně jenom asi ty 2 nebo 3 roky, jestli bychom na to měli nárok, prosím vás.
1: Petr Waldman?
3: Ano, nárok byste měli. Ani nevadí, že jste ten dům už darovali svým dětem, protože tam pořád bydlíte. To znamená, je to ta přímá rodová linie, takže tady to je bez problémů. A pokud splníte ty další parametry, které jsou, to znamená příjmový test, majetkový test, tak by to mělo být bez problémů a můžete se obrátit na poradce na webu novazelnauspora.cz.
2: Chce.
1: Ano.
2: A vy jste říkal, já když jsem neslyšela celý tenhle pořad, a že jste ze Státního fondu životního prostředí.
1: Ano, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman je to.
2: Takže tam si můžu napsat ten dotaz.
3: Můžete si tam napsat dotaz, ale rychlejší bude, pokud máte přístup k internetu, nebo určitě vaše děti mají přístup k internetu, tak je malinko zaměstnejte, ať se podívají na webové stránky novazelnauspora.cz a pomohou vám s tím, abyste našli vhodného poradce, který vám dokáže poradit, jak nakládat s tím domem a jak využít státní podporu.
2: Jo, tady u nás v okolí. Omlouvám se, jestli už jste tenhle dotaz měli, protože jsem ho slyšela, ten váš pořad už jenom půl hodinku předchozí. Tak děkuji vám
1: moc krát. Děkujeme za to, že jste zavolala. Jinak nejenom pro vás, ale i pro ostatní, pokud byste si ten pořad chtěli poslechnout znovu od začátku, tak máte šanci na webových stránkách Českého rozhlasu jednotlivých stanic. Máme archiv vysílání, to znamená, že i tam Velkou radioporadnu najdete a můžete se vrátit k některým dotazům. Několik otázek, které k nám přicházejí, se týká úvěrů a toho, kdo bude mít nárok, nebude mít nárok, možná za všechny. Paní Světlana Solomouce, dobrý den, mohu uspět s žádostí o bezúročnou půjčku v rámci dotačního programu, pokud jsem svobodná OSVČ, v době žádosti bych měla jít na mateřskou, jakými způsoby mohu přispět ke zvýšení své bonity? To by asi byly dotazy spíš na představitele bank, ale dívám se na Petra Waldmana, předpokládám, že jednáte s bankami, můžete slíbit, že budou co nejvstřícnější?
3: Já si myslím, že pořád platí 2 typy úvěrování, to znamená zajištěný, nezajištěný úvěr. V případě toho zajištěného úvěru by opravdu ty požadavky na tu ekonomickou schopnost žadatele splácet úvěr měly být vzaty v úvahu a je potřeba pořád si říci, že ty úvěry mohou být v různých částkách. Nebavíme se o úvěru vždycky 2 miliony korun. Možná ještě zdůrazním, i ty úvěry v rámci programu NZU bezúročný úvěr mohou být realizovány postupně, to znamená, tam nemusím dělat jenom to komplexní opatření a dostat ten největší úvěr, ale mohu se právě podle renovačního pasu rozhodnout s tím, že budu ty opatření dělat postupně a postupně přicházet za tou bankou pro poskytnutí dalšího úvěru, třeba i v okamžiku, co zase odroste dítě a vrátím se do zaměstnání a ta moje schopnost splácet vyšší úvěr se tím pádem zvýší.
1: Máme dalšího volajícího, dobrý den.
4: Dobrý den, já se omlouvám, ještě jednou Vinklárová. Já jsem se chtěla zeptat, prosím vás, jak to bude se řešit při úmrtí toho majitele, toho té nemovitosti, když žádal třeba i tu ten bezúročný úvěr, po případě prostě jak se to bude řešit při úmrtí, jestli ti dědici to nějak budou muset doplatit, nebo budou mít taky závazky k tomu k té nemovitosti, když třeba už nebudou jistit. Takže jak to je ještě vázané na prostě při té smrti, protože se bavíme o tom, že to hodně bude čerpat třeba ti důchodci. Děkuji za odpověď.
3: Je to něco, co standardně v těch našich programech, díky tomu, že naši klienti jsou právě domácnosti, zažíváme, k životu to patří. To znamená, tady samozřejmě jakékoliv závazky jako spadají potom do dědického řízení, jakékoliv podmínky poskytnuté dotace spadají do dědického řízení a s notářskou komorou jsme v kontaktu a notářům vlastně poskytujeme vždy potvrzení, jestli má někdo vůči státnímu fondu, vůči státu nějaké závazky, které se týkají dotace či nikoliv, ale v rámci dědického řízení se tomu určitě nevyhnete.
1: Doplnění od Michala Čejky.
5: Já bych doplnil ještě k těm předchozím dotazům dvě důležité věci. Pokud darujete nemovitost dětem, tak je naprosto relevantní s těmi dětmi se bavit o tom, aby vám finančně pomohli s opravou střechy, výměnou oken, zvláště pokud se jim zhodnocuje nemovitost formou právě nějaké dotace a realizace těch opatření. Je naprosto relevantní, že vám ty děti pomohou, protože jste je udělali, když to zjednoduším, bohatými tím, že jste jim vložili do rukou vlastní nemovitost, na které jste jistě dřeli. A druhá věc, která se týkala těch samoživitelů, není to dotace, za kterou se musíme hnát. Je to věc, která vám vždycky musí udělat jako pohodlný život ve smyslu toho, abyste finančně vyšli. To znamená, pokud půjdete na mateřskou, vždycky musíte ekonomicky to plánovat tak, aby ten úvěr jste byla bez problémů schopná splácet, ať se stane cokoliv za další 3-4 roky. Nedává smysl hnát se do nějaký komplexní renovace, vzít si půjčku za co nejvíc, když s tím budete mít následně problém to splácet. Takže první věc je, chovejte se racionálně, plánujte, dělejte taková opatření, která vás nezrujnují, nepřivedou vás do finanční tíže, a můžete do toho započítat tu případnou úsporu těch provozních nákladů, která vám trošku vylepší ten stav, který máte.
1: A v dnešní velké radioporadně stihneme ještě jeden telefonát. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
6: Dobrý den, posluchač Novotný, Vysoké Mýto. Mám jeden dotaz. Před 10 lety jsem udělal kompletní zateplení domu. V loňském roce máme nabídku na SVE, kterou původně jsme chtěli realizovat letos. Jaké jsou možnosti nebo na co se máme podívat, aby jsme mohli si vyhodnotit instalaci SVE? Je to samozřejmě firemní instalace nebo odbornou firmou instalace.
1: Jo, díky.
3: Záleží na tom, jakou fotovoltaiku plánujete a do jaké kategorie domácností spadáte. I v té kategorii programu NZU Light pro domácnosti zranitelné je možnost čerpat dotaci přímo tentokrát na fotovoltaiku, případně možné podat žádost na fotovoltaiku tentokrát o bezúročný úvěr v tom klasickém programu NZU bezúročný úvěr. Takže možnosti jsou obě.
1: A ještě jeden dotaz z internetu, pan František z Blanska. Jak dlouho od poskytnutí úvěru musím dokončit projekt?
3: V případě poskytnutí úvěru je tam lhůta 36 měsíců od schválení projektu formou toho rozhodnutí. U NZU Light je to 24 měsíců, tam je přímá dotace, tam je ta doba kratší.
1: Tak bohužel i dnes nám zůstane řada dotazů, na které se nedostane, ale uvidíme, možná bude příležitost se vrátit ve velké radioporadně k Nové zelené úsporám i v dalších měsících. Na závěr jako shrnutí pojďme připomenout to, co jsme nestihli zodpovědět, nebo pokud někoho napadne něco nového, kde tedy je možné najít další informace, pane řediteli?
3: Všechny informace, které jsme tady dnes probírali, je možné nalézt na webu novazelenauspora.cz, kde je možné podle místa bydliště najít si svého poradce. Pro domácnosti zranitelné je to poradenství poskytované zdarma. Je možné si ověřovat informace i u krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí, které jsou v každém krajském městě, a kontakty, včetně telefonů a e-mailů, jsou taktéž na webu Státního fondu životního prostředí.
1: Taková byla tedy dnešní velká radioporadna. Díky za účast a za odpovědi řediteli Státního fondu životního prostředí Petru Waldmanovi. Naschledanou.
3: Děkuji moc a těším se někdy na viděnou.
1: A také odbornému poradci Centra pasivního domu a šance pro budovy Michalu Čejkovi. Díky, naschledanou.
5: Děkuji, naschle.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
0: Velká radioporadna.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostrava a Katovice spolupracují na výstavbě vysokorychlostní železnice mezi oběma městy. Řidiči v Zašové na Vsetínsku musí kvůli stavbě mostu počítat se zdržením. Mateřská škola v Žabni se zapojí do programu Ekoškola. Odpoledne bude oblačno, později déšť a teploty až 28 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Nejdříve za 10 let má Ostravu a Katovice propojit vysokorychlostní železnice. Vedení obou měst spolupracují na přípravách stavby trati za stovky miliard korun. Na úrovni států zbývá podepsat mezinárodní smlouvu. V Katovicích už polské dráhy pro rychlovlaky upravují koleje i nádraží. Česká strana je podle primátora Ostravy Jana Dohnala z ODS o něco pomalejší, ale plán považuje za reálný.
2: Každá takováhle stavba sebou nějaké bolesti nese, nicméně jedná se opravdu o evropskou páteřní infrastrukturu. A vystavěna bude. To znamená na tom propojení od Baltu směrem na Rakousko, by Ostrava mohla být prvním městem, které bude na vysokorychlostní trať ve směru na Polsko napojeno. Za mě je to strašně důležité. Má to vazbu na trh práce, na velikost vůči investorům přichozím ze zahraničí.
0: Brněnští celníci zadrželi 800 kilogramů nelegálního kratomu, informovala o tom generální ředitelství cel. Jestli celníci kvůli nálezu někoho zadrželi, nechtěli kvůli pokračujícímu vyšetřování říct. Podle mluvčí generálního ředitelství Martiny Kaňkové jde ale o největší záchyt v historii Česka.
3: Brněnští drogaři celní správy provedli minulý týden bleskovou realizaci, během níž zadrželi 800 kilogramů psychomodulační látky kratom, určené k nelegální distribuci na českém trhu.
0: Licenci na prodej kratomu má podle ministerstva zdravotnictví stovka firem a podnikatelů. Současná vláda ale chce legální prodej zpřísnit, hlavně kvůli závažným případům předávkování mladistvých. Kabinet proto mimo jiné plánuje navrhnout, aby si kratom mohli lidé v Česku koupit až od 21 let, místo současných 18. Až s půlhodinovým zdržením musí počítat řidiči v Zašové na Vsetínsku. Doprava tam kvůli stavebním pracím na silnici 1/35 projíždí kyvadlově a tvoří se dlouhé kolony. Co se na místě opravuje a jak dlouho omezení potrvá, vysvětluje ředitel zlínského ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.
4: Podle harmonogramu, který stále plníme, jsme začali bourat most a tím pádem jsme museli zavést kyvadlový provoz na silnici 1/35. Za tu dobu se postaví nový most, kanalizace a udělají se rozšiřovací jízdní pruhy. Stavbu ukončíme na jaře v roce 2027.
0: Mateřská škola v Žabni na Frýdecko-Místecku se zapojí mezi takzvané ekoškoly. Od nového školního roku se v rámci ekologického vzdělávání budou děti seznamovat s přírodou a ochranou životního prostředí. Školka zároveň hledá rodiče, kteří by se do vzdělávacích aktivit dobrovolně zapojili.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku oblačno, postupně až zataženo a přidají se přehánky, déšť a místy i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 28 stupňů. V noci a zítra bude převážně zataženo, místy s občasným deštěm. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 13 až 17 a na horách zítra naměříme okolo 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Mezi Havířovem a Ostravou počítejte se zdržením. Na silnici 1/11 je průjezdný pouze jeden jízdní pruh. Cestáři tam provádějí čištění vozovky. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné poledne při poslechu Českého rozhlasu Ostrava. To vám 4 minuty po 12. přeje Richard Piskala. No a zároveň startujeme dnešní hudební poštu. Jako vždy v ní budete moci blahopřát svým oslavencům a posílat jim písničky podle vlastního výběru. 59 611 22 66, to je telefon k nám do studia, tak volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pan Emanuel z Horních Vludovic už je s námi v Hudební poště. Dobrý den.
2: Dobrý den vám přeju do rádia a všem posluchačům skvělého rádia Ostrava. A jak už pan moderátor ohlásil, z mého povinnosti se hlásím do ostravského rádia a hlásí se samozvaný mluvčí hornovludovických důchodců Emanuel. V měsíci červnu budeme vinčovat a pálené koláče či sladkosti koštovat od našich narozeninových oslavenců. Nejstarší a stále čilé naší Avence Kavulokové, Silvie Berglověcové, Věrce Konušníkové, Marii Kryškové a možná Trubičky, Šulky, jak se u nás říká, se šlehačkou od Datyňoka Zdenka Konušníka. To jsou dnešní oslavenci z klubu důchodců v Horních Vludovicích. Naši milí, že jste o rok starší, to nevadí. Hudební písnička, ať vás pohladí. Až se odpoledne setkáme, pěkně si zaspíváme, pak zdraví štěstí popřejeme a všichni se spolu nad svým věkem zasmějeme. A vám do rádia moc děkuji za písničku pro naše oslavence.
1: Posílám ji, zaspívá Eva Olmerová. Vy se mějte moc hezky, pane Emanueli. Naschledanou.
2: Naschledanou, naslyšenou.

0: Jdou léta, jdou, zpívala Eva Olmerová v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď už vítám paní Olgu z Ostravy. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dnes slaví se krásné narozeniny paní Markétka Dostálová z Velké Polomy. Milá Markétko, přejeme vše nejlepší, co jen život může dát. Pevné zdraví, štěstí, lásku, osobní a rodinnou pohodu. Krásný úsměv na tváři, ať ti vždycky zazáří. Ať se na tebe jen štěstí směje, to ti ze srdce přeje teta Olga, teta Erna s Mírkem, manžel Pavel se třemi dětmi, obě babičky, děda a všichni přátelé a známí. Děkuji vám, pane Richarde, za písničku, přeji krásný den a brzy zase naslyšenou.
0: Děkuji moc, mějte se i vy moc hezky, paní Olgo, naslyšenou.
2: Já

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude operní pěvkyně Kateřina Knižíková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Před námi je další písničkové přání Českého rozhlasu Ostrava v hudební poště. Vítám paní Hildu z Karviné. Dobrý den.
3: Dobrý den a dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu a pěkný poslech. Zítra slaví paní Zuzana Taptanějíc Pudlova narozeniny. Milá oslavenkyně Zuzi, přejeme hodně zdraví, máme tě všichni stále rádi, majinka s tatínkem Martinem nejvíce, mějte se stále rádi, všichni po boku žijte spolu 100 roku. Panna Marie Bohumínská, ať vás chrání, co vám přeje babička. A ještě jedna věta. Už nikdy takové neštěstí evakuace ze zatopeného domku, které jste prožívali. A v neděli budeme slavit. Už jste se nastěhovali, tak bude to pohoda. Děkuji Českému rozhlasu za prostor.
2: A já přidávám písničku, kterou zaspívá Karel Gott. Mějte se moc hezky, paní Hildo. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Stokrát chválím čas, zpíval Karel Gott. V hudební poště Českého rozhlasu Ostrava míříme do Lesních Albrechtic. Zdraví paní Libu, dobrý den.
1: Dobrý den, pane šéfredaktore, zdravím vás i všechny posluchače. Včera oslavila krásné narozeniny paní Maruška Šenková z Leskovce. Milá Maruš, jen jednou v roce přijde den, slavnější než dny jiné. Tu se člověk zamyslí, jak život rychle plyne. Ale v každém věku je míst a dost pro lásku i pro radost. Proto ti přejeme, aby každý nový den byl zdravým štěstím naplněn. Boží požehnání dlouhá léta chceme ti přát a vše krásné, co jen život může dát. To vše a ještě mnohem víc ti přeji tvoji nejbližší přátelé a Liba z Albrechtic a tu písničku přeji, posílám všem, kteří vás rádi poslouchají a mě znají a vám moc děkuji a někdy zase naslyšenou, pane šéfredaktore.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou, paní.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Hráli a zpívali Záhořané písničku U dobré vody. Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava na telefonním čísle 59 611 22 66 je právě teď paní Anička z Hatě. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Richarde, já zdravím vás a celý Ostravský rozhlas. Písničku bych chtěla poslat svoji asistenci.

0: národní credo Ostravy, které dneska mě asi zbu uměl. Veroniko, přeju vám všechno nejlepší. Hlavně zdravíčko a taky štěstíčko. A taky panu Karlovi, který mě rozbu včera. Moc mu děkuju. Vám, pane Richarde, taky děkuju a pozdravuju, co jim do mě znají. Děkuju a nasledanou.
1: Rád se stalo, mějte se moc hezky, paní Aničko.

0: Ty jsi ze všech nejlepší, zpíval Petr Rezek v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď už je vítám paní Emílii z Nebor. Dobrý den.
1: Dobrý den přeji všem posluchačům i vám v rozhlase. Prosím o zahraní písničky pro mého syna Karla Kluze, který má dnes narozeniny. Milé Karle, přeji ti k tvým narozeninám hodně zdravíčka, štěstíčka, božího požehnání a se ti dobře daří ve všem a splní se ti tvoje přání. Celého srdíčka přeje maminka a k blahopřání se připojují dvě sestry s rodinami. A všichni, kdo tě mají rádi, děkuji za vyhledání písničky a zase někdy nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, paní Emílie, nashledanou.
1: Děkuji vám moc krát, nashledanou.
2: Stanica Čaca, osobný vlak do najkrajšieho mesta Bohumína je pripravený k odchodu na kolaji prvej.

0: Skupina Bluff a písnička Verkovicu, kdo zněla v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Já už vítám paní Jarku, která volá z Hradce nad Moravicí. Dobrý den, paní Jarko.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače i vás, pane redaktore. A přání s písničkou posílám paní Radce Gebaurové k jejím dnešním kulatým narozeninám. Radinko, máme tě rádi a přejeme ti, abys byla zdravá a spokojená ve své rodině. Také pohodu a úsměv na každičky den. To ti přeje křesnička Jarka, křesniček Luboš a celá naše velká rodina. Děkuji, pane redaktore, a nashledanou.
0: Posílám písničku, kterou zaspívá Karel Zich. Vám přeji krásný den. Mějte se moc hezky, paní Jarko. Nashledanou.
1: Taky, ano, nashledanou.

kdybych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: V hudební poště Českého rozhlasu Ostrava už mám připravenou další písničku na přání. Před chvilkou se dovolala paní posluchačka, která se mi představila jako paní Boženka z Ostravy Zábřehu. Tak vítejte, paní Boženko, dobrý den.
3: Dobrý den přeji. Přeji vám všechno fajn, zdravíčko, štěstíčko a tak dále. A chtěla bych poslat písničku mému osobnímu asistentovi, Leškovi Česlavskému, když budete tak hodný. No a všem, kdo jsou smutní a chtějí se zasmát. No a taky vám samozřejmě, Perníkovou chalopku.
2: Dobře, posílám ji. František Ringo Čech samozřejmě bude zpívat. Mějte se moc hezky, paní Boženko. Naschledanou. Děkuju.

Dnešní hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava už je v závěru. Před námi po 13. hodině pořad Alex a host. Hostem Alex Minářové dnes bude operní pěvkyně Kateřina Kněžíková. Richard Piskala se s vámi pro dnešek loučí. Přeji vám příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Jednatel městské realitní agentury v Havířově obviněný z korupce dál zůstává ve funkci. Drogy mají podle nové unijní zprávy stále negativnější dopad na evropské zdraví a bezpečnost. Začal mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days v Ostravě. Zítra bude oblačno, déšť a teploty maximálně 17 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Havířovští zastupitelé odmítli návrh opozice na odvolání jednatele městské realitní agentury Roberta Masaroviče, dříve z hnutí ANO. Ten od konce května čelí už druhému obvinění v kauzách oprav a přidělování městských bytů. Masarovič dál zůstává i předsedou finančního výboru Moravskoslezského kraje.
5: Je to v pořádku, že máte jednatele, který je obviněný z korupce?
6: A vy to víte?
5: Já to vím.
6: Až to obvinění budeme mít, tak se k tomu budeme vyjadřovat.
5: Primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská z hnutí ANO při odpovědích na otázky novinářů. Opozice navrhla odvolání obviněného šéfa městské agentury, opakovaně říká Jiří Jekl z hnutí Havířov sobě.
7: Ale už se o něm nehlasovalo. Na havířovském zastupitelstvu vládne, dá se říct, nesvoboda.
5: V Havířově vládne koalice složená z ANO, Spolu, Socdem a Hnutí pro Havířov. Rada města příště zasedne za 2 týdny. Z Havířova Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Nejrozšířenější nelegální drogou v Evropě zůstává konopí. Vyplývá to z výroční zprávy Agentury Evropské unie pro drogy za rok 2024. V daném roce podle ní v unijních zemích zemřelo v důsledku užívání drog nejméně 7600 lidí. Nejčastěji za to mohly opioidy, většinou v kombinaci s jinými látkami. Zpráva upozorňuje, že drogy mají stále negativnější dopad na evropské zdraví a bezpečnost. Jsou totiž dostupnější, rozmanitější a účinnější. Turisty při cestě na Kubu teď většina pojišťoven v Česku nepojistí. Řídí se totiž doporučením ministerstva zahraničních věcí, které kvůli častým výpadkům elektřiny označily Kubu za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Krytí neposkytuje třeba Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Česká pojišťovna nebo Unika. Pokračuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
8: Naprostá většina pojišťoven nedoporučuje na Kubu cestovat ani využívat jako transitní destinaci. Jestliže někdo na Kubu cestuje a nejedná se přitom o dovolenou, musí počítat s tím, že rozsah a dostupnost asistenčních služeb mohou být omezené.
3: V ostravském Trojhalí Karolina začal mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days. Zúčastní se ho téměř 140 firem. Představí nové technologie pro železniční dopravu, bateriové vlaky nové generace nebo například novou motorovou soupravu RegioFox. Tou se budou moci zájemci i svést. Veletrh skončí ve čtvrtek.
4: Počasí.
3: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo, místy s občasným deštěm. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 13 až 17 a na horách zítra naměříme okolo 10 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ve Frýdku Místku zasahují složky IZS v ulici Křižíkova u nehody motorky a v Ostravě na sjezdu z Bohumínské na Českobratrskou ulici se bouralo. Na místě jsou policisté, počítejte tam se zdržením.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
0: Patří k našim předním sopranistkám, 20 let je členkou Národního divadla, hostuje na světových scénách a je laureátkou řady ocenění. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, ostatně jsme ji teď mohli před malinkou chvílí slyšet pět, ale teď ji uslyšíme mluvit. Kateřina Kněžíková, ještě jednou vítejte u nás. Už jste si dneska broukla? Už jste se rozespívala?
1: Ještě jsem si dneska nebroukla, myslím si, že dneska mám den volna, tak to ani, myslím, nenastane. Já se snažím, když mám volno, vůbec skoro nemluvit, když nemusím. Šetřím hlasivky, co se dá, protože když ten den je plný mluvení a zkoušení v divadle nebo představení, tak ty hlasivky jsou prostě docela dost namáhané. Tak se snažím využít toho, že nemusím některý den vůbec nic.
0: Vůbec nic, ale tady s dovolením poprosím, přeci jenom bude potřeba váš hlas a bude potřeba ho trochu namáhat. Když máte unavené hlasivky, jak se to projevuje u vás a co děláte?
1: Tak unavené hlasivky se projevují, myslím, každého stejně, akorát ti, kteří nejsou hlasoví profesionálové, si toho úplně nevšimnou. Chraptíme, nemáme ten hlas tak volný v těle. A já mám ráda, když si najdu čas na kryokomoru, jezdím do Modřan. Tam jsou úžasní lidé, kteří vždycky všecky přivítají a pomůžou jim. Tak ty 4 minuty, já tomu říkám razák, v tom razáku jsou blahodárné, takže já si myslím, že to je jedna z možností a ideálně dobře se vyspat, to je taky skvělá záležitost, a nemluvit.
0: A nemluvit, no ale pokud mám správné informace, tak vy máte 2 menší děti, ne úplně malé, ale menší, právě, že už tam nastupuje ta výchova a občas i zvýšený hlas, nebo ne?
1: No samozřejmě to taky. Já když jsem teda, mám takovou metodu, že když jsem unavená, oni to poznají, já teda, oni jsou tak hrozně hodné, že poznají, když jsem unavená nebo když potřebuju mlčet, ale když už to nejde, tak tleskám. Tak já, nebo si vezmu pištělku, to jsem taky jednou udělala. Je to takové trošku spartianské, ale já když opravdu potřebuju před představením si odpočinout, tak jsou holky zlaté a nechají mě vyspat. Já si nemůžu stěžovat, teď už mají 8 a 12, tak to není tak strašné. Když si to bylo hodně o vysvětlování, o tom permanentním mluvení, ale to se taky dá, všechno se dá.
0: Všechno se dá, takže pečují o maminku?
1: Pečují, jo, to určitě.
0: Půjdou ve vaší šlépějí?
1: Já doufám, že ne. U té starší, u Adélky, se to docela očekává, ta má takové umělecké sklony, ale ta mladší bytí hudba baví a sama k tomu přistupuje hezky a s takovou vášní sobě samou, že si vezme flétnu nebo si něco pinká na klavír, tak s železnou pravidelností usíná na všech koncertech jakýchkoliv decibelů, takže to je její takový jev, ale ona tu hudbu má ráda jako konzument, teda do té doby, než usne. Ale Adélka, ta starší, je prostě, má tu uměleckou duši.
0: Ale asi jste i s tím tak trochu počítali, nebo s tím počítáte, protože přeci jenom ty geny, jak maminka, tak tatínek, operní pěvci světového formátu, tak jste na to připravená? Povedete dceru tomu?
1: No, když si to samozřejmě bude moc přát a budu vidět nějaký jako progres, tak samozřejmě, že ji podpořím, ale ani jeden z nás dvou, jako rodiče, my nemáme rodiče umělecky založené, nejsme z hudebních rodin a podívejte se, kam jsme se dostali. Takže myslím si, že spoustu, člověk má spoustu talentů, je důležitý je podchytit, myslím, v ten správný čas a motivovat je a rozvíjet to. A tak se tak nějak u nás u obou stalo a když to třeba nebudeme tolik rozvíjet a tolik podporovat, tak třeba se stane, že Adélka bude mít, jak můj tatínek vždycky říká, krásné normální povolání.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také hudební a taneční fakultu AMU, Akademie muzických umění v Praze. Vy jste zmiňovala v tom minulém vstupu, že vaši rodiče nebyli hudebně nadaní, že to vy jste prorazila tento směr. Jak jste, řekněme se, prosazovala doma, aby umožnit, protože ta poznámka o tatínkovi, že vnučka bude mít normální školu, tak asi to nemuselo být úplně jednoduché.
1: No, na jednu stranu já jsem měla rodiče, kteří mě podporovali, protože já jsem od asi 5 let hrála na klavír, takže u nás ta hudba byla vždycky všudy přítomná, ale vždycky jenom jako prostě věc pro zábavu. Nikdy jsme nepřemýšleli, že bych se mohla tím živit, že by to mohlo být moje povolání. A pamatuju si právě jednu cestu s tatínkem, když mě odvážel z klavíru domů, říká, nechceš si vybrat nějaké normální povolání, že ani sám on nevěděl, co si pod tím vším má představit a myslím si, že já jsem taky nedohledla tak daleko, jak bych třeba teďka z perspektivy rodiče mohla dohlédnout. A maminka vždycky byla taková podporující v tom slova smyslu, že mi nekladla žádné, co kdyby to nevyšlo, nebo zkrátka to byl tak neuchopitelné moje rozhodnutí pro veškerou rodinu, že byste to hezky teda nazvala, že jsem prorazila. Já tomu říkám jinak, já jsem ta černá ovce, která dělá úplně něco jiného než všichni ostatní. A to, tahle vaše perspektiva se mi líbí víc.
0: Tak je to svým způsobem, že jste vlastně průkopníkem toho oboru, nebo vůbec asi uměleckého oboru ve vaší rodině?
1: Asi ano. Ale já bych řekla, že opravdu jsem k tomu vždycky inklinovala, byla jsem vždycky extrovertní dítě, takové velmi živé, pořád jsem se do něčeho strojila, brala jsem mamince ty boty na podpatku, pořád jsem se natřásala, pouštila jsem si tady pana Žbírku doma a paní Rotrovou a různé vlastně další popové zpěváky a pořád jsem jako tancovala, takže jsem k tomu vlastně projevu před lidma měla vždycky blízko. Tak se nějak sešly okolnosti, že se to potom projevilo, takže jsem si to vybrala jako své povolání, ale nikdy by mě to, ještě když jsem se hlásila na střední školu, tak by mě nenapadlo, že bych mohla být operní pěvkyní, protože jsem se hlásila úplně někam jinam a chtěla jsem dělat úplně něco jiného.
0: A co jste chtěla dělat?
1: Já jsem chtěla dělat laborantku farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie, má lékárnu a moje naivní utkvělá dětská představa byla, že budu stále se svojí sestrou a budu prostě jenom s ní dělat to, co mně přišlo v jejich očích jako skvělé, nebo i v tatínkových očích, protože my máme takovou, jako moje babička byla taky magistra farmacie, takže tak jsem se chtěla takhle otisknout podobně a stalo se úplně pravý opak.
0: Stal se pravý opak, ale pop nebo popový zpěv vás minul a šla jste rovnou studovat operní zpěv, nebo jak to bylo tě rozhodnutí?
1: Já jsem vždycky, vlastně byla jsem učena na základní umělecké škole takovým tím klasickým způsobem a nikdy mě nenapadlo, že bych mohla zkusit popový zpěv. Moje paní učitelka mi třeba dávala zpívat nějaké muzikálové písně, ale pořád to byl klasický muzikál. Takovou nějakou přirozenou formou jsem to konzumovala, ty hodiny zpěvu, až potom jsem viděla to, čemu já se jako v malé míře učím, tak jsem viděla potom na tom představení svém prvním a to mě úplně jako uchvátilo. A tam nastal ten přerod, že jsem prostě druhý den přišla a řekla, viděla jsem prodanou nevěstu a já jednou teda budu Mařenka, tak moje paní učitelka málem dostala infarkt. Ale od té doby jsme vlastně pracovali velmi systematicky, aby mě poprvé na konzervatoř nevzali v 16 nebo 17, tak nějak v tom, myslím, po prvním ročníku na Gimplu, tak potom už já vždycky, když se mi něco nepovede, tak podřadím a jedu ještě rychleji. Tak to je můj projev doposavat, že mě jenom tak něco nebrzdí.
0: A to se vám vyplácí?
1: Mně se to vyplácí nějak, to, že jsou nějaké překážky, mě vlastně jako nezastrašuje a snažím se je teď už s věkem, s takou grácí překračovat. V mladším věku jsem, prostě to byl turbo diesel, jela jsem nevidět vpravo vlevo.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně sopranistka Kateřina Knižíková, která je už rovných 20 let členkou Národního divadla. Slavíte takové kulaté výročí?
1: No já si

0: práce, která ke mně přišla, já jsem ji nevnímala jako práci, ale jako zábavu, takže to byla taková jedna velká jízda a radostná, musím říct. I když jsem se cítila takzvaně neohroženě, protože jsem měla opravdu, myslím, 23 nebo 24 let, když jsem nastupovala do Národního divadla, tak člověk je vybaven takovou neohrožeností, což je velmi potřeba, protože myslím, že člověk, když by vnímal v tom věku to, co se všechno může stát a jak těžké povolání, obzvláště psychicky to je, tak by asi do toho molochu nikdy nevlezl, ale ta taková ta neohroženost, no, nebo neinformovanost člověka možná ještě více popouzela k lepším a lepším výkonům. Strašně ráda jsem chodila do divadla. Já pořád chodím ráda do práce. Trošku s těmi dětmi je to jiné, ale já to vlastně neberu jako práci. Ještě jsem stále nedošla do toho, že by to měla být jako taková ta práce. Jsem pyšná na to, když si vezmu ten klavírní výtah pod paži a jdu do divadla. Spousta lidí mi teda říká, že jsem hrozná konzerva, protože bych měla si koupit tablet a mít to jednodušší a šetřit svá záda. Ale nějak mě ta vůně té knihy pořád baví.
1: Pořád vás baví, pořád to není pro vás práce, to je velké štěstí, velká radost v životě, když profese je zároveň koníčkem. A vy jste říkala, byla jsem vybavena nějakou neohrožeností, ale také silným hlasem, zvlášť v Národním divadle.
0: Já si myslím, že jsem díky těm rolím, které jsem tam dostávala v tom začátku, což nebyly úplně veliké role, ale bylo dost malých, tak jsem se prospívala, musím říct, do toho stavu, ve kterém jsem teď. Asi z mého subjektivního pohledu bych neřekla, že by ten hlas byl nějak velký, ale rozhodně byl nosný a zkrátka jsem dokázala utáhnout ten prostor Národního divadla nebo Stavovského divadla, kde jsem zpívala asi nejvíc, protože jsem začínala v operách klasicistních, čili Mozart nejčastěji nebo baroko, a díky tomu typu oper jsem se, myslím, vyspívala do toho Janáčka, Dvořáka, Smetany, Pučínyho, co teď vlastně je mým denním chlebem.
1: A je nějaká operní postava, kterou byste chtěla stvárnit a ještě jste nedostala tu příležitost?
0: Já bych strašně chtěla stvárnit postavu Taťány v Evženu Oneginovi a tu příležitost bohužel nedostanu. Byť se taková příležitost naskýtá v Národním divadle, ale můj pan šéf se zkrátka rozhodl obsadit někoho jiného, což mě opravdu moc mrzí, protože si myslím, že přesně ten typ postavy je takzvaný šitý na míru tomu mému hlasu. Ten slovanský repertoár mi dělá velice dobře, ale jak já říkám, když se některé dveře zavírají, další se otvírají, a asi už si říkám, že se nebudu trápit něčím, co není v mé moci.
1: Co není ve vaší moci a třeba to přinese něco právě jiného, třeba možná ještě lepšího.
0: Třeba.
1: Je něco takového?
0: Já nevím.
1: Nebo už se vám takhle, už se vám otevřely nějaké dveře?
0: Určitě. Já jsem strašně šťastná, že jsem dozrála do toho janáčkovského repertoáru, protože ty hrdinky Janáčkovy jsou absolutně úžasné. Já mám štěstí, že můžu zpívat Janufu, Káťu Kabanovou, Lišku Bystroušku. To mě činí obrovskou radost a potěšení a taková Rusalka, to je přeci za odměnu. Takže já nemám na co si stěžovat. A těch úkolů krásných mám dost, mám nádherný koncertní příležitosti, takže tak, jak to je, tak je to správně.
1: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: skladba Jeden bůh a dva interpreti, náš dnešní host Kateřina Kněžíková a Štefan Margita. Čí to byl nápad ostatně si spolu dát duet?
1: Ostatně jako vždy Štefánka, pana Margity, protože on vždycky přijde s něčím netušeným a já se mu bojím říct, že na to nemám, protože je tam ta hranice toho operního crossoverového světa a já si vždycky myslím, že na to zkrátka nejsem dobrá interpretka, ale on mi dá svůj čas, vždycky mě tak nějak poponouká, hezky to zabalí do hezkého balení ten dáreček a já potom vždycky řeknu samozřejmě Štefánku, budu hrozně ráda, když tam u toho budu moc být s tebou, protože já hrozně ráda se Štefanem trávím čas, nejenom na jevišti mimo něj, je s ním obrovská legrace, je to ryzí člověk, velký srdce, takže já ho mám hrozně moc ráda.
0: Umíte vlastně říkat ne Štefanovi Margitovi, tedy neumíte
1: ne,
0: říct ne, to jsem
1: ne,
0: pochopila.
1: Ale umím, čím jsem starší, tím víc to umím a nečítí mi to vlastně to moje rozhodnutí problém. Když jsem řekla ne, tak jsem ještě zaváhala, ale teď už opravdu jsou věci, u kterých je potřeba říct ne a nějak si vymezit ten svůj prostor a čas.
0: Jak to vlastně vypadá, když studujete skladbu, třeba tu, kterou jsme teď právě slyšeli?
1: No, je otázka, jak ta skladba je dlouhá, náročná. Samozřejmě, když máme skladbu nebo operní roli, tak to jde, to jsou diametrálně odlišné záležitosti. Tuto skladbu jsme natáčeli na CDčko, myslím, Xmas. No, teď už to nebudu počítat, to bych nespočítala hrozně moc dávno. Ale když potom přijdu k operní roli, tak to jde do několika měsíců. Já nejsem ten člověk, který by se připravoval během 14 dnů na roli. To já neumím. Čeká mě vlastně, když se naučím roli, tak čeká nás všechny to zkušební období, které je těch 6 týdnů a potom je teprve premiéra, ale já než dojdu do toho stavu, že odložím ty noty a jdu na ansámblovou nebo aranžovací zkoušku, režijní zkoušku, tak už to prostě umím. A neobtěžuje mě to, že furt musím myslet na nějaký text nebo kde jsem co zapomněla interpretačně. Takže já se snažím naučit co nejlépe tu roli dřív, než se to začne zkoušet a mít na ní názor.
0: No, musím se zeptat, jestli třeba i roli probíráte s Adamem Plachetkou, vaším mužem, rovněž operním pěvcem.
1: No, my máme takové pravidlo, když se někdo nezeptá, tak se nikdo nedoptává. Takže já, kdybych se ho nezeptala, tak on mi neřekne a naopak. Máme takové nějaké nepsané pravidlo, ale my se hrozně rádi bavíme na téma hudba obecně, takže nám nečiní problém se zeptat na, jestli třeba, co si myslíš, že je vhodná tahle role, nebo tamta pro mě, nebo ten horizont, protože to je taky strašně těžké se pohybovat v tom horizontu, protože ten náš časové, myslím, ten náš nástroj každým rokem je jiný, obzvlášť mezi 40. a 50. rokem u dam, u žen s vyšším hlasem, to je tam opravdu velký rozdíl mezi ženským a mužským. Takže se tak jako ptáme, ale že by to byl hlavní můj poradní hlas, to rozhodně ne. Já mám svého kouče, který se mnou probírá potom už ty konkrétní věci hudebního ražení. Chodím za ním, takže to není... Adam zkrátka není ten první a poslední člověk, to určitě ne.
0: Tak to zní hrozně, ale víme,
1: já si myslím, že to je i tak naopak, ono to tak, to je prostě jako práce, jako studium, takže každý má i jiný způsob, jak se učí, tak v tom je spousta takových jako záludností, na které je potřeba mít i další ucho.
0: Vy jste zmiňovala to, že se mění ten váš nástroj pracovní, tedy hlas. V jednom rozhovoru jste říkala, že se vám změnil po porodu dcery a jednou tedy po 40. Jak se to potom projeví ve vašich rolích nebo v tom, co zpíváte?
1: Tak když to vezmu v tom kontextu těch 20 let, tak já jsem začínala na komických rolích, takového jako hlasově lehčího typu, které se pohybovaly vysoko, byly vlastně, ty notičky byly rychlé, byly tam jako koloratury, takový prostě typická komická role. Teď jsem více charakterní, už tak jako neběhám, tedy myslím hlasově. Člověk má trošku barevnější ten hlas, více usazený v těle, možná i nižší, to si můžeme jenom jaksi se podívat na to, jak mluvíme třeba, když nám je 20 nebo když nám je třeba 60, že ten hlas zkrátka jako takzvaně jde dolů. Tak to jsou všechno věci, které, když je člověk zpěvák, tak s tím musí počítat a ten repertoár je tomu uspůsobený. Takže člověk, který třeba sopranistka, která začne liricko-koloraturním sopránem, jako já, tak postupem doby třeba jde do lirického nebo dokonce dramatického, mladodramatického. Takže ono se to opravdu jako mění, vyvíjí a člověk by to měl respektovat a netlačit se někam, kde prostě co mu nepřísluší.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvili jsme o změně hlasu, říkal jste, že změna je přirozená, změna hlasu, změna barvy hlasu je přirozená věc pro zpěváka. Nicméně, ještě se vás to dlouho týkat nebude, ale máte připravenou variantu, že ten hlas jednou nebude fungovat tak, jak funguje nyní?
1: Samozřejmě, že mám připravenou. Já už docela i realizuju. Ne v tom slova smyslu, že bych nebyla schopná zpívat, ale mě hrozně baví učit. Takže já už teďka jsem se jala, já si myslím, že teďka, to už je takových dobrých 8 let, možná 10, co předávám nějaké zkušenosti. Já tomu úplně neříkám, že učím, protože ta skvadra těch lidí, kteří ke mně docházejí, jsou vlastně buď mi kolegové, nebo lidi, kteří třeba mají po škole, tak to nejsou úplně neznalí oboru. Tak mě to hrozně baví. Myslím si, že to bude ten můj, ta moje další cesta, kterou třeba po 50 nebo v 55. Uvidíme, jak to půjde, no. To člověk nikdy nemůže vědět, kdy ho ten život překvapí.
0: Takže zadní vrátka máte připravená, ano. Ale že byste přišla třeba k činohře jako Soňa Červená, tak nic takového nemáte v plánu.
1: Ne, to nemám. Já se nejradši se upozadím a budu sledovat, jak někdo jiný se trápí. Zkrátka, jak někdo jiný, někomu jinému se daří aplikovat to, co třeba já mu radím a dělá mu to radost.
0: A jeviště a potlesk by vám nechyběl?
1: Já už se teďka přiznám, musím říct, že když koukám na nějaký koncert nebo představení svých kolegů, tak jsem ráda, že tam třeba nejsem a hrozně moc si to užívám. Už jsem tak málo, nevím, v takovém asi věku, že mě to jako netrápí, že u toho nemusím být u všeho, a tak je to asi taky dobře.
0: Má to tak i váš manžel? Myslím, tak uvažuje, že jednoho dne prostě.
1: Já nevím, jestli on teda bude učit. Ale dokážu si ho představit v nějaké jako agentuře, manažerské pozici s jeho zkušenostma, hlavně s jeho povahou. On je velký realista na rozdíl ode mě. Já bych nemohla v životě vést žádnou instituci, to by byl rozklad v přímém přenosu za pár týdnů. Takže nebo aspoň nemám ještě ty zkušenosti, neumím se v té pozici vůbec vidět. Já radši ještě budu zpívat nějakou dobu a potom to žezlo předám mladším. Už teď máme úplně úžasnou generaci mladších zpěváků.
0: Takže máme talenty.
1: Ano, samozřejmě.
0: Operní svět nezůstane osamocen.
1: Ne, ne, ne.
0: Je někdo konkrétní, kdo se rýsuje?
1: No, on se už vyrýsoval. Těch vyrýsovaných, teď to zní hrozně pejorativně, je celá řádka z těch žen. Můžu jmenovat Jarmilu Vantuchovou, Tamaru Morozovou, to jsou už vlastně ostřílené pěvkyně v Národním divadle, Daniel Matoušek, to je skvělý mladý tenorista, Raman Hasimau, další tenorista, a to je celá generace 30+, a Matouškovi teda ještě ani 30 není a už debutoval v Královské opeře v Londýně. To je takový přírodní ukaz, bych řekla, na jeho věk. Asi něco podobného, jako když já jsem byla v jeho věku a měla jsem přesně takovou krásnou kariéru plnou hezkých úkolů, tak on to taky tak má. Myslím si, že ještě už je daleko přede mnou, co se týče toho srovnání. Takže spousta úžasných vlastně pěvců, kteří tu operní scénu už teď táhnou a je to tak správně.
0: Kateřina Kněžíková je s námi ve vysílání.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Kateřina Knižíková, operní pěvkyně, sopranistka, která je také maminkou dvou dětí, dvou dcer, z nichž zřejmě jedna tady půjde ve vašich šlépějích. Vy jste dříve někde uvedla, že dělat něco pravidelně v současné době je pro vás sci-fi, ale kdybyste přeci jenom mohla dělat něco pravidelně, tak co by to bylo?
1: To je krásná otázka. Fakt, že jo. Já si totiž s tou svojí nepravidelností vůbec neumím samu sebe představit, že něco dělám pravidelně. Já bych chtěla zařadit do svého života pravidelně sport, lépe řečeno sport, protože vlastně to na to vůbec nemám čas. Mně se hrozně líbila doba, kdy jsme s mým mužem ještě bezdětní chodili hrát badminton s přáteli, to bylo vždycky krásné se s nimi vidět. A bylo to vlastně každý týden, ta pravidelnost tam byla. A jediný, co já teď dělám pravidelně, je, že se pravidelně učím své role, aby toho na mě nebylo najednou hodně, ale ta pravidelnost v tomhletom ohledu sportovním by se mi třeba do budoucna kolíbila, že bych měla každý čtvrtek třeba večer volno a šla si zatancovat s kamarádkou, se kterou to teda plánujeme už asi měsíc a pořád ne a ne to doplánovat, protože všechno je nějakým způsobem daný v nějakých škatulkách a já s železnou pravidelností ty škatulky obcházím ze všech světových stran, takže to prostě pro mě vůbec není.
0: Tak ale prozradila jste mi, že teď vlastně vám končí sezona a že přeci jen v létě si trochu času najdete, tak krátká pravidelnost tam třeba bude.
1: Ano, já miluji zahradu, na té se budu učit nové role, až si teda odpočinu. Čekají mě krásné vystoupení v další sezóně. V Litni, na to se úplně ohromně těším, tam v zámeckém areálu. Bude prodaná nevěsta jako koncertní oslava 15. výročí, tak na to se hrozně moc těším. A potom už přijde nová sezona s dalšíma výzvama, tak důležité bude, aby si člověk odpočinul a načerpal nové síly, protože jsem měla dvě sezony v kuse a to zkrátka není úplně ideální.
0: Tak, ale přitom zmiňujete práci, myslím koncerty.
1: Ano.
0: Tak máte tam někde, řekněme, rezervovaný čas vyloženě pro dovolenou ano. Bez zpěvu?
1: Celý červenec je rezervován pro to, abych si užila nejenom svého volna, ale i rodiny. Budeme ve Znojmě. Pojedeme na Sardiny, budeme mít prostě společný čas a potom ten srpen už je takový připravující se na nejenom operní a koncertní role, jedu taky do Kroměříže na masterclass, kde jsem už asi taky desátou sezónu. Tak je to pořád, jak se říká, busy, pořád se něco děje, ale je důležité, aby člověk tam našel. A já už si i můj muž, oba si dáváme ten volný čas do diářů a neměníme to, nebo úplně s krajní nelibostí.
0: Tak, ale na dovolenou jedou dva operní pěvci. Projevuje se to tam nějak na té dovolené? Nebo vůbec?
1: Myslím si,
0: není
1: že
0: o vás slyšet, takzvaně.
1: Je o nás slyšet, když mluvíme, to stačí. Ono, máme trošku posazenější hlasy a naše děti teda taky nejsou úplně tiché vody, protože jak obě dvě rády říkají, my za to nemůžeme, že jste nám nadělili tak velký hlas, když je okřikuju, aby byli sticha. Takže to je jejich kontra.
0: Ano, je potřeba ho využít. Já moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla a hezké léto. Kateřina Knižíková.
1: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Opozice dál kritizuje vládu za postup i rušení koncesionářských poplatků. V havířovské části Šumbark vzniknou nové jednosměrky. Zoo Ostrava už letos navštívilo 250 000 lidí. Zítra bude oblačno, déšť a teploty maximálně 17 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Opozice dál kritizuje postup a záměr vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Zdůrazňují, že dnešní jednání generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize se zástupci koalice nic nepřineslo. Jakou částku by měla média ze státního rozpočtu v budoucnu dostávat, chce kabinet řešit až v pondělí. Předseda ODS Martin Kupka označil jednání vlády za chaos. Podle Pirátů se koalice snaží veřejnoprávní média ovládnout. Pokračuje pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
2: Je to dlouhodobá snaha destabilizovat média veřejné služby ještě před nějakými škrty nebo změnami, protože tato nejistota vyvolává opravdu pochyby u zaměstnanců a za mě je toto celé špatně. Pokud chci něco změnit, tak bych si měla mít jasný plán.
0: Zákon o zrušení televizních a rozhlasových poplatků předloží vládě ministr Otto Klempíř za motoristy v pondělí. Havířov zavede ve dvou ulicích na sídlišti v Šumbarku jednosměrný provoz. Ke změně dojde ještě v červnu v Konzumní a Orlí ulici. Podle radnice se tak zvýší bezpečnost chodců. Nové značení také zlepší průjezdnost pro hasiče, záchranáře nebo policii.
3: Lidé v této lokalitě podle města často parkovali tak, že komplikovali rychlý zásah složek integrovaného záchranného systému. Nově vznikne také 92 parkovacích míst, z toho 4 vyhrazená místa pro osoby se sníženou schopností pohybu. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Evropská komise navrhla 21. balík sankcí proti Rusku. Zaměřuje se mimo jiné na energetiku nebo stínovou flotilu lodí převážejících ropu. Zakazuje taky dovoz ruských a běloruských ryb. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam zároveň přibýt víc než 30 ruských bank. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové balík obsahuje taky návrh na zákaz vstupu do Evropské unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. Ostravská zoologická zahrada hlásí nadprůměrnou návštěvnost. Na začátku týdne překonala metu 250 000 platících návštěvníků od začátku roku. Ročně zahradou v posledních letech projde zhruba 600 tisíc lidí. Podle mluvčí zoo Ostrava Šárky Novákové přijíždí téměř polovina návštěvníků ze zahraničí.
4: Zejména z polského příhraničí, ze Slovenska, Německa a dalších zemí. Samozřejmě se snažíme, aby se lidé u nás cítili dobře, protože zároveň pomáhají chránit ohrožené druhy, protože 5 korun ze vstupu putuje na speciální účet, který můžeme takto podporovat záchranné programy po celém světě i v České republice.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo, místy s občasným deštěm. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 13 až 17 a na horách zítra naměříme okolo 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Porubě v ulici Ivana Sekaniny počítejte se zdržením. Je tam porouchané auto, které blokuje silnici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné odpoledne, po 14. hodině vás už zdraví z ostravského studia Českého rozhlasu také dnes za všechny. Iveta Dadamová a také vás moc ráda vítám u našeho odpoledního vysílání. Kam se vydáme a co jsme pro vás zjistili, 2 hodinky aktualita zajímavosti jsou před námi, tak je pojďme naplnit. Zjistili jsme například, že divadelní zkušebna i multifunkční kulturní scéna vzniká na Černé louce v Ostravě. Kdy bude k dispozici, to vše si řekneme za malou chvíli, v polovině hodiny samozřejmě přidáme pozvání do zámeckého parku Nová Horka, co je nového v tomto areálu, se dovíte také. No a od kdy by zubaři neměli používat amalgámové výplně? I tuto informaci předáme, v druhé půlce hodiny. Věra Špinarová, Katapult a nebo třeba Katka Knechtová. To už je nabídka muziky pro nejbližší minuty a přání pěkného odpoledne i dobrého poslechu.

0: Klaus a kapela Katapult v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. My se teď budeme věnovat jedné záležitosti, která se chystá v Ostravě přímo na Černé louce. Tam začala totiž rekonstrukce bývalého pavilonu G na konci roku 2028. Už tam bude ale stát nová scéna Národního divadla Moravskoslezského. V ostravském studiu Českého rozhlasu je proto už reportér František Kuča, kterého vítám. Františku, dobré odpoledne. Tak jak ta nová scéna bude vypadat?
1: Dobré odpoledne. Nová scéna bude především multifunkční. Architekti navrhli celý prostor tak, aby byl jednoduše přestavitelný podle potřeb, takže divadelníci tam budou mít například novou zkušebnu, kde si budou moci postavit pódia a přesně velká, jako mají v těch kmenových divadlech, třeba v divadle Jiřího Mirona nebo Antonína Dvořáka. Může tam být taky středně velká scéna pro 220 diváků nebo velký sál pro 500 lidí, třeba pro pořádání plesů. Počítá se s tím, že prostor se bude využívat i o divadelních prázdninách, takže třeba pro výstavy nebo jiné kulturní akce. No ale hlavně oproti klasickým sálům nabídne prostor úplně jiné scenografické možnosti, takže půjde postavit třeba takzvaně na arénu s pódiem uprostřed. Zkrátka, jak to divadelníci budou potřebovat.
0: Určitě tedy dojde i ke stavebním proměnám. Jak se ten pavilon G promění?
1: Zvenku poměrně výrazně na první pohled. Na celém pavilonu je totiž charakteristická konstrukce. Jde vlastně o takovou klenbu, která z té jedné strany připomíná tak trošku motýla. Ale ta je teď skrytá za fasádou s atykami. Autoři nové podoby ty atyky odstranili a tím právě vynikne ta charakteristická silueta. Z jedné strany bude poměrně bohatě prosklená celá ta fasáda a ty rozklené plochy by měly zdobit vitráže, které dříve zdobily ostravské hlavní nádraží. Dráhy je předali na 50 let do zápůjčky městu. No a ty jsou uskladněné v depozitáři a čekají na restaurování.
0: Františku, o jak nákladnou investici půjde?
1: Tak kompletní náklady budou asi 410 milionů korun. Letos město jako zřizovatel divadla vyčlenilo částku 70 milionů pro tu první etapu. Tam půjde zatím o bourací práce, inženýrské sítě a nový obvodový plášť. Divadlo už má taky vysoutěžené divadelní technologie, ale na ty samozřejmě přijde řada až na závěr. Menší část ceny si zaplatí divadlo z vlastních zdrojů, no a požádalo také o dotaci 50 milionů z Ministerstva pro místní rozvoj.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér František Kuča. Františku, díky za všechny informace.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Loni zprovoznila správa zámku Nová Horka objekt Márnice, který prošel opravou a uspořádala v něm i první tematickou výstavu. Tu novou chystá právě na letošní prázdniny, jak naznačil kastelán Krištof Hivnar, redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Petře Štrimplové, nabídnout by mohla i jeden unikátní exponát. O co jde?
1: V zámku Chřestí klíč my se s kastelánem zámku Nová Horka Krištofem Hivnarem snažíme dostat do malého domečku, který je vlastně těsně za vstupem do zámeckého areálu, za zámeckou ohradní zdí, a to je dům, kde by nikdo nechtěl skončit.
2: Jsme v Márnici. Řekněme to tak, jak to je. Márnice byla vlastně zrenovovaná, zprovozněna už v minulém roce, takže teď, když tady zrovna stojíme, tak vidíte ještě zbytky takové první výstavy, kterou jsme to téma tady otevřeli. My jsme totiž jako zámecký tým nechtěli ten domeček využívat jenom na skladování, řekněme, laviček přes zimu a tak, ale řekli jsme si, že to je originální prostor a proč v něm neotvírat ta témata, řekněme, o věcech posledních. Takže teď ještě vidíte zbytek té výstavy, která tu byla loni, a to byly, řekněme, básnické obrazy smrti. Klasičtí čeští básníci, kteří ve svých básních nějakým způsobem, ať už vtipně nebo tragicky, vlastně použili to téma.
1: Ano.
2: No a na letošní rok připravujeme už něco, řekněme, jak to říct, ostřejšího, ano, hutnějšího, a bude to o barokním pohřbívání.

0: dřeva, a tak Josef II. Nařídil, že se budou rakve používat opakovaně, takže má výklopné dno.
1: Takže v rámci josefinských reforem.
0: V rámci josefinských reforem se šetřilo dřevo, takže proběhl pohřeb, ale pak už nad hrobem se jenom víko odklopilo, nebo štík spadl, propadl a rakev se mohla použít znova. Není jich mnoho zachovaných a obec Veliny na Pardubicku jednu takovou má, tak aktuálně vyjednáváme a věříme, že se nám ji na prázdniny podaří zapůjčit.
1: Tak taková vějička prázdninová. Stojíme spolu před křížem kovaným. To je původní?
0: Není původní tady od nás. Je to ze sbírek Muzea Novojčínska. Když jsme přemýšleli, čím tu marnici ještě ozvláštnit, tak jsme v depozitáři našli vlastně takový starý kovaný kříž, řekněme z konce 18. nebo začátku 19. století. Popravdě úplně nevíme, jestli je z Fulneka nebo z kterého hřbitova, ale je prostě z Novojčínska.
1: No, ale má vlastně, a to jsem krásně to vrže, já jsem se neodvažovala na to sáhnout já, tak dobře, že jste za to zabral. To jsou vlastně dvířka od takové jakoby schránečky, která je uprostřed toho kříže, která skrývá ty nápisy německé, a vnitřní stranu těch dvířek zdobí nádherný kosťák.
0: Umrlec.
1: Umrlec. Malba, kostra v takové pouzičce. Je tam ještě pár lebek, takže to je prostě baroko, první polovina.
0: Máme tady, že ten zemřel, neboštík zemřel přesně 1822. Není to pro všechny, ku podivu ani tu výstavu v tom loňském roce. Ne každému to dělá dobře. Ne každý chce navštívit márnici a nad těma věcma přemýšlet. Nám to nevadí, nikoho nenutíme, ale kdo chce, může se tady zastavit a zamyslet se.
1: Prostor je to zajímavý. V rámci těch prázdnin, jak je otevřená márnice?
0: Záleží, jestli získáme tu rakev nebo ne. Pokud ji získáme, tak asi volně přístupná nebude a bude jenom k nahlédnutí a k navštěvě v rámci prohlídky. Pokud by se nám rakev nepodařilo získat, tak bude volně přístupná v rámci otvírací doby.
1: Z Nové Horky Petra Štrimplová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Příjemné odpoledne vám všem, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava. Mám pro vás i jeden tip na víkend. V neděli 14. června mám pro vás pozvání do galerie Plato v Ostravě, kde si můžete užít nejen workshop pro rodiny s dětmi, takzvané rostlinné vábení. Bude součástí celorepublikové akce Víkend otevřených zahrad. Čeká vás tedy nejen workshop pro děti, ale třeba i komentování zahrady, kdy si můžete zkusit zavrtat se do hlíny a třeba i naslouchat tomu, co se děje pod povrchem. Používat se budou i formy performativního umění a chybět nebude ani zážitková hra naživo, kde třeba hráči nebo hráčky v kostýmech stvárňují fiktivní postavy a improvizovaně rozvíjejí vše, celou hru. Více informací ale najdete určitě na webu galerie Plato, protože ten příběh v reálném prostředí prý opravdu bude stát za to. Tak koukněte.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: A teď jedno zdravotnické téma v dobrém odpolední Českého rozhlasu. Ostrava se budeme věnovat jedné záležitosti ve stomatologii. Začátek července totiž přinese zásadní novinku v péči o zuby. Z ekologických důvodů totiž v tuzemských ordinacích prakticky skončí používání amalgámových výplní. Zubaři je budou moct dělat už jen ve specifických a lékařsky odůvodněných případech. V Evropské unii zákaz amalgámu platí už od ledna 2025. Česko mělo ale dosud pro jeho používání vyjednanou výjimku.
1: Připravíme kapsly.
2: Přípravu zubní výplně mi ve své ordinaci ukazuje zubař a předseda Olomoucké oblastní stomatologické komory Ondřej Procházka.
1: Toto je třepačka, ve které se dají připravit jak kapsle amalgámu, tak kapsle jiných materiálů.
2: Časová náročnost se liší podle použitého materiálu.
1: Bych procentuálně řekl, že zhotovení neamalgámové výplně je o čtvrtinu, někdy až polovinu delší než zhotovení amalgámové.
2: Dodává Procházka. Do jeho ordinace mezitím přišel na preventivní prohlídku pan Ladislav. O blížícím se omezení amalgámu už slyšel.
3: Asi je to dobrá věc, že prostě už ty blomby budou v barvě zubů, že? Je to vidět, že? Jak člověk otevře ústa.
1: Já si vás položím.
2: Amalgámové výplně ale červencem zcela neskončí. Zubaři je budou moci dál používat, ovšem pouze v odůvodněných případech. Například u pacientů s alergií, dodává Ondřej Procházka.
1: V tom případě ten amalgám bude alternativou tak, aby pacientovi bylo možno výplň zhotovit. Může to být i psychický nebo fyzický stav pacienta.
2: Už od letošního ledna taky v Česku platí změny v úhradě zubních výplní, ošetření zubních kanálků a dalších výkonů. Upřesňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Na straně zdravotní pojišťovny sebou změna nese samozřejmě zvýšené výdaje za péči, která dosud z veřejného zdravotního pojištění hrazena nebyla. V případě VZP se předpokládá růst nákladů v segmentu o necelé 3 miliardy korun.
2: Zákaz používání amalgámu je podle ministerstva zdravotnictví v souladu s mezinárodní Minamatskou úmluvou. Ta má za cíl ochranu lidského zdraví a životního prostředí před emisemi a úniky rtuti a jejich sloučenin. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Na úsporám mění podmínky. O co jde konkrétně, připomeneme za chvíli. Podrobnosti přidáme v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Ty na 15. hodinu, stejně jako celé dnešní odpoledne, pro vás připravuje Lucie Kociánová. Tak příjemný poslech do 15. hodiny z muziky ještě Hana Zagorová nebo Elton John. Český

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vaniš 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15 plus 3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
3: Český rozhlas Ostrava.
4: Na konci června odstartuje příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. Na dotace dosáhnou jen zranitelné domácnosti. Cyklisté opakovaně výjíždějí do uzavřeného prostoru stavby nové lávky v Karvinském Starém Městě. Do Třince doputovala kotva stejnojmenné zaoceánské lodi. Zítra očekávejte oblačno, déšť a teploty do 17 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Program Nová zelená úsporám na úsporná energetická opatření mění podmínky. Žádosti o dotace nebo bezúročné úvěry bude možné podávat od 25. června. Na přímé dotace dosáhnou pouze takzvané zranitelné domácnosti. Kdo mezi ně patří, přiblížil v naší velké radioporadně ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann.
5: Mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového docilu a v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového docilu.
4: Například pro jednotlivce je hranice čistého měsíčního příjmu ve třetím decilu zhruba 25 400 korun, v pátém decilu pak 31 000. Domácnosti s vyššími příjmy budou moci žádat při splnění všech podmínek o bezúročné úvěry. Podrobnější informace nabízí web novazelenauspornam.cz. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 1,40 korun a 40 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 haléřů na 39 korun a 1,90 haléřů. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června. Karvinou trápí neukáznění cyklisté v místě stavby nové lávky přes řeku Olši ve Starém Městě. Nerespektují uzavírku cyklostezky, která je v úseku u stavebních prací zcela uzavřena. Navíc stavbaři budou nyní provádět výkopy pro založení konstrukce. Uzavírka potrvá předběžně do jara příštího roku, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
6: Přestože je staveniště řádně zabezpečeno, uzavírka je vyznačena dopravním značením, informačními cedulemi i oplocením staveniště. Někteří cyklisté opakovaně nerespektují uzavírku, odstraňují či obcházejí zábrany a projíždějí prostorem stavby.
4: Do Třince dnes z Nymburku dorazila kotva zaoceánské lodi Třinec. Nákladní loď, pojmenovaná podle města, byla jednou ze 44 plavidel československé, později české námořní plavby. Má za sebou 200 plaveb po světových mořích s železnou rudou nebo obilím. Jak pokračuje mluvčí radnice Stanislav Češlar, město chce 6,5 tony těžkou kotvu vystavit na náměstí TGM.
7: Bude to symbol návratu, věříme, že to bude místo, kde se lidé budou fotografovat, kde si udělají nějaká selfiečka a že to určitě bude tak netradiční, že i to naše mladé město, které nemá takové historické památky jako Karlův most nebo Vyšehrad, tak bude mít takový nějaký zajímavý, atraktivní artefakt.
3: Počasí.
4: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo, místy s občasným deštěm. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 13 až 17 a na horách zítra naměříme okolo 10.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na silnici mezi Fulnekem a obcí Kujavy se srazila dvě osobní auta. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Přeji vám krásné odpoledne. Po 15. hodině už na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava mám pro vás pozvání do Kopřivnického muzea Tatra. Tam se vydáme za malou chvíli. Zastavíme se také v Městském muzeu v Krnově, to v polovině hodiny, a chybět nebude jeden recept z pochoutkového roku. Ten dnešní získal druhé místo v roce 2021, druhé místo od poroty. O co jde, řekneme si s Patrikem Rozehnalem a také s šéfkuchařem Michelinským šéfkuchařem Romanem Paulusem v druhé půlce hodiny. Marie Rotrová, Jakub Smolík a nebo Beatles, ani nabídka muziky nechybí. Tak ať se vám dobře poslouchá, krásná.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, teď už ale míříme, jak jsem slíbila, do Kopřivnického muzea Tatra. Teď tam můžete totiž navštívit fotografickou výstavu o meziválečném sochaři a cestovateli Františku Fojtovi. Ten se dvakrát vydal na dobrodružnou cestu Afrikou. V roce 1931 s přírodovědcem Jiřím Baumem a pak také se svou manželkou. A když ve voze značky Tatra, který v africkém terénu prokázal své kvality, tak to stálo za to. V muzeu si můžete udělat i reálnou představu, jak auto vypadalo, i to, jak bylo velké. Mají tam totiž exempláře stejného typu.
1: Takže Tatra T12, to je typ Tatry, se kterou cestovatelé Baum a Foyt vyjeli napříč Afrikou.
2: Napříč Afrikou. Vyráběná v období 1937-1936, vycházela z konstrukce Tatry 11, měla obsah asi 1056 motorů a výkon asi 14 koní.
1: Popisuje kurátor muzea Pavel Beck. Ta Tatra tady stojí v té části muzea, kde se vystavují osobní automobily Tatra. Je v takovém otevřené tady variantě.
2: Ano, ano, tady je ve variantě hasičského vozu s baldachínem. Vedle hned máme 57, s kterou už samostatně Foyt s manželkou projeli Afriku v roce 1947. Tady v úpravě kabriolet a vedle jako polokabriolet.
1: Čili spíš tímto typem, tím polokabrioletem, řekněme, kdybych si to měla představit, se kterým se vydali do té Afriky.
2: Tam to nebyl kabriolet, mělo to plnou karoserii.
1: A zatím ten vozík ještě, aby měli dost místa na svoje věci.
2: A zatím měli ten jednonápravový vozík. No a to auto potom někdy v roku 50 přestavili na tu skoro dodávku, kdy vlastně nechali dvě místa pro řidiče a spolujezdce. A vzadu udělali ložnou plochu. Byl to takový vlnitý plech a nahoře byla plachta, kterou to přikryli, aby do toho nepršelo.
1: Já jsem si tady dočetl takovou zajímavou informaci, jak ta auta měla různé přezdívky, takže tady zrovna tomu
2: Hadimrška, no.
1: Se říkalo Hadimrška.
2: To neznáte Hadimršku, přátelé.
1: Purián.
2: No přesně tak. No a oni měli verzi B. Tatra 57 B. Vyráběná v období 1938-1948, nějak tak zhruba.
1: Velmi dobré zkušenosti s těmito auty v Africe. Neporouchávalo se jim, projelo kde co?
2: No, oni opět o tom napsali knížku, která vyšla u nás až po roce 1989. Nebo spíš napsali něco jako paměti, řekněme, a z toho vznikla knížka. On to tam popisuje, Foyt, tak jako je to mechanický stroj a pohybujete se nejdříve na Sahaře, potom v centrální Africe, tam nejde občas nemít nějaký problém, občas jim prasklo péro, občas byl problém s motorem, tak to je osud každého, nebo vlastnost každého auta, ale vždycky si s tím poradili a byli schopni je dál.
1: Nezůstali nikde stát?
2: No, měli autonehodu, ale ta byla zaviněna řidičem protijedoucího nákladního automobilu, které vlastně smetlo do příkopu v Africe. Což v tomto případě znamenalo to, že zapadli úplně do místní vegetace a nebyli vidět. A teprve, když se z toho dostali, tak získali pomoc, protože šli po té cestě, no a tam vlastně potkali další nákladní auto. No a to je za prvé zachránilo, protože byli zranění, no a za druhé jim pomohlo s vyproštěním auta.
1: Tak neměli to vždycky veselé.
2: Je to cesta. Ty nehody se stávají.
1: Z Kopřivnice Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: O čem se mluví?
1: Letní prázdniny budou opět ve znamení předvolebních kampaní. 9. a 10. října proběhnou v České republice komunální volby a spolu s nimi i volby do části Senátu. Kdo ze senátorů bude obhajovat svůj post a kdo se s politikou rozloučí? Jak se změní vedení měst a obcí a co lze očekávat od volební kampaně? Tak tohle téma proberu s Lukášem Vomlelou, politologem ze Slezské univerzity ve čtvrtečním pořadu O čem se mluví s Vladimírem Šmehlým.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Kryštof, dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, ale míříme do Krnova. Flemichova vila, kde sídlí Městské muzeum Krnov, může být totiž příjemnou zastávkou při procházce městem. Kromě stále expozice návštěvníkům nabízí i aktuální výstavy. No a na ty, které startují právě v současnosti, tedy v červnu, nás pozve ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava historik a lektor muzea Alexandra Michal Bernard, kterého už zdravím. Dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu.
0: V minulých dnech jste při slavnostní vernisáži otevírali výstavu obrazu výtvarnice Very Schiffner. Která díla prezentuje a z čeho čerpá inspiraci?
1: Tak prezentuje, paní Schiffner prezentuje svoji malbu a čerpá momentálně, prodělá takový přerod a vychází ze své zkušenosti z léta roku 2003, kdy strávila léto malbou kolekce přírodních motivů na velké formáty nazvanou Petova rajská zahrada. Celou s tímto zážitkem pak opustila svůj původní postoj v tvorbě a dosti radikálně ji proměnila. Její nová umělecká exprese už neobsahuje negativitu, konflikty, ale naopak se soustředí na přinášení klidu do dnů plných stresů, uklidňuje neklidnou mysl a zavře srdce i duši. Ta díla jsou pro taková, je to taková barevná přírodní krása.
0: Ta výstava už je aktuálně k vidění, ale vy připravujete další, jmenuje se Od cechu k továrně.

0: Zmínil jste textilní výrobu a také Krnovu rozhodně patří. Máte třeba i nějaké perly z tohoto oboru, pokud se to dá takto nazvat?
1: To se člověku hodnotí obtížně, protože pro muzejního pracovníka je v podstatě kolikrát perlou téměř každý ten předmět. Ale myslím, že zajímavé jsou kolekce, které vlastně pochází původně z učebních pomůcek, ze sbírky učebních pomůcek textilní průmyslové školy v Krnově, která byla založena už roku 1875 a již předměty nebo učební pomůcky se dostávaly průběžně do sbírek muzea už v meziválečném období a pokračovalo to i po válečné době.
0: Zmínila jsem v úvodu, že jsou to červnové aktuální výstavy. Jedna probíhá, druhá se chystá. Jak dlouho budou k vidění?
1: Budou viděny částečně přes léto a dokonce až do podzimu. Konkrétně na obrazy paní Schiffner se mohou návštěvníci podívat od data 6. června, co už teda začalo, až do 26. července. A výstavu od cechy k továrně otevřeme 26. července a potrvá až do 4. října.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava historik a lektor muzea, Městského muzea v Krnově Alexandra Michal Bernard. Díky moc za všechny informace, také za pozvání na výstavu nebo výstavy a přeji krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne vám i posluchačům.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvillovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním ročníku pochoutkového roku připomněl také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava druhý nejlepší recept podle poroty z roku 2021. Šlo o dortovou omáčku od Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou. Omáčka ta dostala název podle tvaru vaječného svítku, který se dnes naučíte dělat s michelinským kuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je teď připravují porotci i profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Josef Maršálek a právě Roman Paulus.
1: Já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar.
2: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
1: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
2: Jaký?
1: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
3: Pochoutkový rok.
1: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Dle mých zkušeností tak 2 minutky, mírným plamenem. Jakmile máme jížku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít. Přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tady trochu soli, přidám i trochu cukru, sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách já do pánvičky dám olej.
2: Docela dost.
1: A do pánve těsto na svítek.
2: Normálně to nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
1: Ano, a měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva. A já přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
2: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
1: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
2: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova překlopíme.
2: A zase dvě minuty,
1: ano. A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran a já to teďko podliju vodou. Ano. Že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
2: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
1: Omáčku dokončíme smetanou, dobře promícháme, necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet, no a nakrájíme čerstvý kopr.
4: Máš ji radši sladší nebo kyselější?
2: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
4: Jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku odstát.
2: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky nebo tak něco. Výborně se to k tomu hodí.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů.
0: No a pokud vás zajímá, jak se dělá taková michelinská koprovka v podání šéfkuchaře Romana Pauluse, stačí se podívat na stránky www.pochoutkovirok.cz. Najdete tam samozřejmě také původní recept na dortovou omáčku podle Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou. A v neděli, to si i na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, připomeneme recept, který v roce 2021 vyhrál hlavní cenu. Půjde o nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím, kterou nám upeče šéfkuchař Jaroslav Sapík.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Vláda chce poslat zákon o změnách financování veřejnoprávních médií do sněmovny. Kdy? Řekneme za chvíli, podrobnosti za 3 minuty. V 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině vás čeká úterní humoriáda a pozvání do té dnešní s datem 9. června přijal Miroslav Hanuš. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda chce poslat zákon o změnách financování veřejnoprávních médií do sněmovny příští týden. Začala létat nová linka mezi ostravským letištěm a tureckým Izmirem. Těrlicko opravuje polní ulici v Hradišti. Zítra bude oblačno s deštěm, teploty maximálně 17 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Zákon o změně financování veřejnoprávních médií by po pondělním jednání vlády mohl zamířit do sněmovny. Kabinet chce převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet od ledna příštího roku. Jestli se k návrhu poslanci dostanou ještě před letní pauzou sněmovny, ale není jasné. Koalice má totiž podle předsedy dolní komory Tomia Okamury z hnutí SPD více priorit.
2: Máme tam stavební zákon, teďka já chci dát na příští schůzi ten zákon na zpřísnění podmínek trestu zatýrání zvířat. Je tam spousta jako zásadní priorit. Uvidíme, jestli opozice bude zase něco obstruovat, tak potom jsme si právě vytvořili ten časový prostor, aby i o prázdninách sněmovna fungovala.
0: Sněmovna bude pravděpodobně zasedat i v prvních dvou červencových týdnech, které jsou plánované jako takzvané variabilní. Tedy jednání může být i nemusí. Ostravského letiště Leoše Janáčka začaly létat spoje do tureckého Izmiru. Linka vzlétne každé pondělí jednou týdně až do konce září. Cestující se letos dostanou z ostravského letiště do 26 destinací. Jde třeba o Londýn, Gironu u Barcelony, Malagu nebo Rodos, říká mluvčí ostravského letiště Kateřina Pustějovská.
3: Další novinkou letošního roku je zavedení pravidelné linky do turecké Antalie. Ta lítá dvakrát týdně. Antalya patří mezi nejoblíbenější destinace z ostravského letiště, proto bylo rozhodnuto o tom, že linka bude v nabídce nejenom jako čártrová, ale i pravidelná.
0: Mateřská škola v Žabni na Frýdecko-Místecku se zapojí mezi takzvané ekoškoly. Od nového školního roku se v rámci ekologického vzdělávání budou děti seznamovat s přírodou a ochranou životního prostředí. Školka zároveň hledá rodiče, kteří by se do vzdělávacích aktivit dobrovolně zapojili. Těrlicko zahájilo opravu polní ulice v části obce Hradiště. Stavební firma nejdříve začala pracovat na chodníku. Místní, ale i řidiči musí počítat s dopravním omezením v této lokalitě, říká starosta David Běgun za naše Těrlicko.
4: Už se začalo na ulici Polní pracovat, tam se začalo chodníkem, aby ta průjezdnost té cesty byla co nejdéle zajištěna. A samozřejmě budeme informovat občany o tom, jakmile dojde k té skrivce toho povrchu, tak budou dopředu informovaní o tom, že budeme dělat všechno pro to, aby se vždycky do svých domovů dostali.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo, místy s občasným deštěm. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 13 až 17 a na horách zítra naměříme okolo 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ludgeřovicích je uzavřen most v ulici Vráblovecká mezi křižovatkami ulic nad Tratí a nad Vodárnou. Objížďka je vedena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do konce listopadu. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den.
6: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i z Digi rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Pan Kainar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle text o tom Kainarově skládal Zdeněk Borovec.
1: Tak. Ano, ano.
0: Abychom se to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: Ale mějte se a tak hygiena to probíhá,
1: se,
0: jo?
1: Mějte se a otužuju se, takže si namočím hlavu. Pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedle jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, někdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: Jo, stála ta moje motorčička na štyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže neujel, poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. Aha. A poněvadž měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil a říkal, promiňte, já jsem asi nezaplatil. Říkal, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodna své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy a automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím
0: vás. Prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Jo. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že. A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia.
1: Prošel
0: můžeme
1: jsem,
0: začít.
1: Ano. Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, a pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo, a zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspívat, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povl prezentujete.
0: No, tak,
1: tak já zůstanu jako mluvit. A já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom čtyřhodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal, pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: Ale to je roztomilý, pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale tak je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme ka... Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho ka měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... Zítra uděláme kundik... No, zítra kandinku... No, zítra to nějak uděláme. Propocené jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou špečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje špečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte špečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, to, tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží?
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale ne. Běží ty další dvě z těch pěti.
1: Jo, minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru. Jo? Mm-hmm. Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží. No tak to jsem se
0: no ale to neznamená, že se nebudete snažit.
1: Zbytečně jsem se
0: hezky
1: učesal.
0: Se tvářit.
1: Jo, no. Ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak já jsem někdy zůstával takový poloslečený. Takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to. A pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera. Tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Ale tady svoboda spočívala v tom, že tady můžem sedět nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka, ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo, v čem to je? V něčem to je? S tebou mě baví svět? Nebo co, jak ona přiběhne na poslední chvíli?
0: A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni, vezme si
1: no
0: jenom halenku.
1: Nestihne to, že jo? Jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to. No, ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco, obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celkový ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, že jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak. O těch kamerách. Ale tady se můžete svléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat. Ano, jako...
0: Ale zkusíme to scénkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovost scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Dobré odpoledne všem, z dnešní humoriády přejí Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera, a vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak se říká, ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, proto se nám to asi propojilo.
4: Dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Když se tegra bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. To bylo asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne,
2: špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo led.
3: Neobjeví se nic a používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte. To jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, tu tušku, tak to
4: je konečně
3: ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, jemu to tam psalo v tom... Na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel v ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už? Už jste s námi?
5: Halo, tady je Jirka Čerčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Hanuše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně zdraví a chtěl bych to Bčko, to Bčko. Je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko, dejte Ačko, dejte Přeučil.
5: Tak Ačko dám.
2: No, nenechal se zvyklat, přidal Ačko.
4: To jste hodné, že jste zavolal, no shledu.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo?
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdravím vás. Tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně.
4: Dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši. Mám vás strašně moc rád. Jako člověka si vás vážím. Jako člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej. Tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se dostat, jestli ten papoušek váš, jestli pořád ještě umíte krásně tu kyselnu heru novou základ.
4: No, ano, pořád. Hned ráno to říkal. Jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano,
6: tak. To mě vždycky,
4: platí to.
6: Tak dáme to Přeučila.
2: Dáme, dobře, máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Dík.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemelovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, malostránské povídky. Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slučnu Julii, slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky nám říká, stop, to není pravda. Znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha A říkal, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti než filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A říkal, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučile, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma.

kličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mi tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Smrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmášknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčí. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! Já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel. Humoria.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, ano, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem sem šel.
0: Šel jsem sem.
1: Než jsem šel sem.
0: Až jsem došel.
1: Než jsem sem šel, tak až jsem se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem, jo. A moje dcery říkali, že to je, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to

0: jako nevyvážený, že třeba prostě...
1: I s paní Hanušovou by
0: ženy by mohly, ne, že ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné, jo, a nesportovní, jak říkají to. A žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, my jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
1: Většinou, ano.
0: No, já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečený, no, takže nás přihlasoval jednohlasně, ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. Uh-huh. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
1: Že to tak bude, jo, lepší v rámci, no, všech možných vztahů.
0: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale...
1: Ale budou mít jiný hezký zážitek.
0: Rozhlas jim to vynahradí, jako.
1: Ano.
0: Jo, protože digitální to bude.
1: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
1: Paní Milena,
0: dobrý
1: odkud?
0: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
1: Ani ne.
0: Ona se...
1: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
1: Výborně. Odkud ano. Voláte?
2: Z Prahy.
1: Z Prahy, výborně. Z Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
0: Jo.
1: Všeobecně celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za A.
1: Neposloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
2: Seriál
1: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
0: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
1: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
1: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám výhru.
0: Švormovou?
1: Ne, Švormovou.
0: Aha.
1: Pan Hanuš už nezlobí v této chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra samozřejmě, každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
0: A tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, že ho zakladatele, myslím, že zakladatele, to Bogánu.
1: Myslím si, že ano.
0: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že je sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
1: Ano, je to z Toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuji Zoltánu Liškovi, Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička, ten mikrofon, a dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší, až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty, s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi. Vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let. A řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava, ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem z Olomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal. Oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal. V Praze mě udělali výstavu. Moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko. Tak jak jsem byl sám spanikařenej z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo? Tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správnej Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Bčko.
1: Bčko, Lubomír Bčko, Kostelka.
3: Dobře.
1: Děkujeme.
3: Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše,
3: ano.
4: Že se mi líbila ta historka, když ves na tom skutru tu ze záběhli.
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno nás opustila.
4: Já vás oba dva, chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Kočka ze Záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové.
3: Ano.
1: Vzpomínáme na ně. Díky ano. Za připomínku.
3: Ano, ale jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza s Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
5: Zbytek ne, zarec.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Halo. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Ty už ví, kdo to je paní Kvitová.
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: To... Ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Bčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Děkujeme se moc hezky.
3: Díky.
1: Milané, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem.
1: Jo.
3: Jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mm-hmm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Je. Dobré odpoledne. Halo?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou a ještě vy. Dobrý den. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Karel Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, potrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánovi, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis za to, nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a stále tam, podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých slavíků, ale Valdemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svého, na ten svůj opus o Mickey Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Sláma říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
1: ale nechtěl naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, no už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě netuší,
2: je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžejní přátelé, a to se to vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je klaun volaný Bčko. Aha.
1: Bečko. To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha, jo? No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já to zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chleb jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky buřta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No. Já vím. Prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ano, spolehněte se. Ano, a nakonec žranici, samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá, prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat.
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váji.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
1: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný den,
2: naschle.
1: Hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Správa železnic chce zmenšit českou železniční síť. Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů. U parku v Bystřici vznikne nové parkoviště. Zítra bude oblačno, déšť a teploty maximálně 17 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Železničních tratí v Česku by mohlo být v budoucnu méně. Správa železnic hledá způsob, jak některé menší tratě zakonzervovat. Bude usilovat o změnu zákona o drahách. Ten železničářům ukládá povinnost tratě udržovat a obnovovat, i když je nikdo nevyužívá. Státní podnik ale nemá na udržování všech tratí dostatek peněz, říká ředitel správy železnic Tomáš Tot.
4: Samozřejmě konzervace i znamená to, že v nějakém čase s větší objednávkou se k tomu tělesu dráhy dá znovu vrátit a nestavět železniční infrastrukturu od začátku. A do té doby lze to těleso dráhy využívat například pro cyklostezky a další infrastrukturu v intravilánech měst.
3: Zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš, by se mohl zmírnit. Navrhuje to skupina koaličních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem z Hnutí ANO. Dotaci nebo veřejnou zakázku by firma člena vlády nemohla dostat jenom od toho rezortu, který daný ministr řídí. Podle předkladatelů jsou současné zákazy moc plošné a zbytečně dopadají třeba i na malé obce. Martin Dvořák z Hnutí STAN návrh kritizuje s tím, že místo, aby zákon chránil veřejné peníze před vlivem politiků, chrání politiky před zákonem. Na konci června bude spuštěn příjem žádostí do nově upraveného programu Nová zelená úsporám. Ten umožní získat podporu na úsporná energetická opatření, a to buď to formou dotace nebo bezúročného úvěru. Jednou z novinek je i zavedení takzvaného renovačního pasu. Jeho význam přiblížil v naší velké radioporadně odborný poradce Centra pasivního domu Michal Čejka.
5: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti a ten renovační pás by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B.
3: Renovační pas by měl zároveň poskytnout informace o nákladech na investice a očekávaných energetických úsporách. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Obec Bystřice postaví nové parkoviště u tamního parku v centru obce. Na upravené ploše ze zatravňovacích dlaždic zaparkuje 17 aut. Jak doplňuje nezávislý starosta Bystřice Roman Vroubel, parkoviště je určené výhradně návštěvníkům parku.
6: Samozřejmě, když tam zaparkuje někdo na krátkou dobu ve věci návštěvy školského areálu, nebudem z toho dělat žádné postihy ani jiné ciráty. Realizace začne i hned s koncem školního roku a měla by potrvat cirka 2 měsíce.
2: Počasí.
3: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo, místy s občasným deštěm. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 13 až 17 a na horách zítra naměříme okolo 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Mezi Pustějovem a Hladkými Životicemi je uzavřen most, probíhá tam rekonstrukce. Uzavírka potrvá do 28. srpna a objížďka je značena pro všechna vozidla.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Začíná ten dnešní s datem 9. června. Ohlédnutí za tím, co se událo v Moravskoslezském kraji. Stavbu tratě pro vysokorychlostní vlaky v Katovicích už staví. A co Ostrava? Ta se zatím připravuje. V jaké fázi, to je řekneme za chvíli. Divadelní zkušebna i multifunkční kulturní scéna, ta vzniká na Černé Louce v Ostravě. Kdy bude hotovo, i to se dovíte. A zpravodajský souhrn dnešního dne s Lucií Kociánovou, ten nabídneme už po písničce. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Nejdřív za 6 let začne stavba vysokorychlostní železnice mezi Českem a Polskem. Mezi Ostravou a Katovicemi pojednání obou měst o spolupráci na přípravách rychlovlaků, to řekl zástupce správy železnic. V Ostravě se už za týden chystá přestavba prvního z železničních mostů, aby byl pro rychlé vlaky vhodný. Havířovští zastupitelé odmítli návrh opozice na odvolání jednatele městské realitní agentury Roberta Masaroviče, dříve z hnutí ANO. Ten od konce května čelí už druhému obvinění v kauzách oprav a přidělování městských bytů. Masarovič dál zůstává i předsedou finančního výboru Moravskoslezského kraje. V Ostravě v noci skončila výluka na tramvajových linkách číslo 1, 2 a 13. Kvůli stavbě podchodu na náměstí Republiky jezdili odklonem přes Mírové náměstí. Do provozu se taky vrátila linka číslo 10. Další přerušení tramvajového provozu na ulici Vítkovická se plánuje až od 3. srpna po velkých hudebních festivalech, a to zhruba na 6 týdnů. Do Třince dnes z Nymburku dorazila kotva záoceánské lodi Třinec. Nákladní loď pojmenovaná podle města byla jednou ze 44 plavidel československé, později české námořní plavby. Má za sebou 200 plaveb po světových mořích s železnou rudou nebo obilím. Město chce 6,5 tuny těžkou kotvu vystavit na náměstí TGM. Národní divadlo Moravskoslezské dnes zahájilo rekonstrukci bývalého pavilonu G na výstavišti Černá louka v Ostravě. Do konce roku 2028 tam vznikne nová multifunkční divadelní a kulturní scéna zhruba pro 220 až 500 diváků. Divadlo tam bude uvádět komornější inscenace nebo bude prostor využívat jako zkušebnu. No a z ostravského letiště Leoš Janáčka začaly létat spoje do tureckého Izmiru. Linka zlétne každé pondělí jednou týdně až do konce září. Cestující se letos dostanou z ostravského letiště do 26 destinací. Jde třeba o Londýn, Žeronu u Barcelony, Malagu nebo Rodos. Novinkou je i zavedení pravidelné linky do turecké Antálie, a to dvakrát týdně.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hana Zagorová s Petrem Reskem, to je muzika, kterou posloucháte na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale zároveň je tady Den v kraji a souhrn toho nejdůležitějšího z dnešního dne. Kam se vydáme? Z Ostravy do Katovic, dokonce rychlovlakem za méně než 40 minut. To je plánovaná trať, kterou už v metropoli Polského Slezska začali stavět a česká strana stavbu připravuje. Jak už jsme vás dnes ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava o tom informovali. Bývalé průmyslové regiony si od rychlého propojení Evropy přes své území slibují příliv investic a lepší propojení obou pracovních trhů.
1: No nie, jak my už vybudujeme, to vy tež musíte. Po co nám tylko połowa?
2: Čemu by nám byla půlka, ptá se náměstek primátora Katovic Bogumil Sobula. Nedovede si představit, že by čeští partneři nepostavili trať pro rychlovlaky od polských hranic k Bohumínu. V Katovicích už s přestavbou železnice za téměř miliardu eur začaly.
1: Mluvíme o zkomunikování.
3: Mluvíme o propojení Evropy z jihu k Baltu přes obě naše města. Pro nás je to být nebo nebýt. A pro vás taky. Rozvoj se děje kolem významných dopravních tahů a 40 minut z Ostravy do Katovic, to je jak nic, musíme to mít.
1: Mezi Ostravou a Katovicami to je tak. Musíme to mít.
2: Vysvětluje náměstek primátora Katovic Bogumil Sobula. Ani ne 10 kilometrů od hraniční řeky Olše po Bohumín správa železnic projektuje. Nejdříve za 6 let chce podle investičního náměstka Jakuba Bazgiera začít přestavovat ostravské hlavní nádraží.
4: Mnohem dále jsme na tom úseku od Olomouce do Ostravy. To je ta první vysokorychlostní železnice, která by v České republice měla vzniknout. A tam věříme, že bychom někdy na konci této dekády šli do realizace. Tenhle úsek Vrclesko od Bohumína až po hranici s polskou stranou se predikuje někdy od roku 32.
2: Primátor Ostravy Jan Dohnal z ODS ale věří, že se vše vydaří.
5: Každá taková stavba sebou nějaké bolesti nese, nicméně jedná se opravdu o evropskou páteřní infrastrukturu a vystavěna bude. Za mě je to strašně důležité, má to vazbu na trh práce, na velikost vůči investorům přichozím ze zahraničí.
2: V Moravskoslezském kraji je příprava vysokorychlostní trati nejdál v Česku. Pro trať mezi Brodkem u Přerova a Ostravou už správa železnic finišuje s výkupem pozemků a od státu má schválené financování. Koleje pro vlak, který trasu mezi Ostravou a Katovicemi zvládne do 40 minut, se zatím zhmotňují jen v projektu dopravních inženýrů. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Naším středečním hostem bude zakladatelka lékařské genetiky na Severní Moravě, doktorka Melanie Ševčíková. Letos slaví 90 let. Začínala jako pediatrička a poté založila oddělení lékařské genetiky v tehdejší krajské nemocnici v Ostravě. O tom, co zažila, povypráví Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jak už dříve ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zaznělo, Renáta Jelínková si má odpykat 6 let ve vězení s ostrahou za podvod na klientech cestovní agentury Ambiera. Podle nepravomocného rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě totiž vylákala od desítek lidí peníze na exotické zájezdy i luxusní plavby, které ovšem nezajistila. Škoda podle soudu přesáhla 6 milionů korun.
1: Objemný spis plný dokladů skrývá dojemné příběhy desítek nespokojených klientů. Třeba když manželka chtěla svému muži, který se zotavil z mozkové mrtvice, udělat radost a z ušetřených peněz koupila exotický zájezd, na který neodjeli.
2: Veškerou vinu svalovala na jednatele. Z dokazování je zcela zřejmé, že v cestovní agentuře vůbec nepůsobil, sám se nevyznal v oblasti cestovního ruchu, byl to řidič a dělník pracující ve směnném provozu.
1: Přisněla státní zástupkyně Barbora Zajícová. Soudce Lukáš Dalong Renátě Jelínkové také na 7 let zakázal takovou činnost.
3: Část zájezdu byla pořízena k životním jubilejím, případně pro osoby nemocné, handicapované, pro děti, mající spojovat rodiny, a naproti tomu došlo v mnoha případech k rozkolu přátelství a rozkladu některých rodinných vztahů s tím, že byla kladena vina právě osobě, která zájezd objednala, že ona je zodpovědná za finanční škodu, byť tomu tak nebylo.
1: Renáta Jelínková si verdikt vyslechla přes videokonferenci. Vše se do Ostravy přenášelo na obří obrazovku z jednací síně v Kladně.
3: Protože s ohledem na to, že její zdravotní stav není zcela uspokojivý, nebyla schopna zvládnout cestu ke Krajskému soudu do Ostravy.
1: Obžalovaná kritizovala, že jí Český rozhlas při veřejném vyhlašování fotí. Námitku soudce odmítl. Proti rozsudku se odvolala. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Den v kraji a jak už jsme vás dnes také informovali, na Černé Louce v Ostravě začala rekonstrukce bývalého pavilonu G. Na konci roku 2028 tam ale bude stát nová scéna Národního divadla Moravskoslezského. O podrobnosti o ty se mnou dnes odpoledne přímo ve studiu podělil reportér František Kuča.
1: Nová scéna bude především multifunkční. Architekti navrhli celý prostor tak, aby byl jednoduše přestavitelný podle potřeb, takže

0: Divadelníci tam budou mít například novou zkušebnu, kde si budou moci postavit pódia a přesně velká, jako mají v těch kmenových divadlech, třeba v divadle Jiřího Mirona nebo Antonína Dvořáka. Může tam být taky středně velká scéna pro 220 diváků nebo velký sál pro 500 lidí, třeba pro pořádání plesů. Počítá se s tím, že prostor se bude využívat i o divadelních prázdninách, takže třeba pro výstavy nebo jiné kulturní akce. No ale hlavně oproti klasickým sálům nabídne prostor úplně jiné scenografické možnosti, takže půjde postavit třeba takzvaně na arénu s pódiem uprostřed. Zkrátka, jak to divadelníci budou potřebovat.
1: Určitě tedy dojde i ke stavebním proměnám. Jak se ten pavilon G promění?
0: Zvenku poměrně výrazně na první pohled. Na celém pavilonu je totiž charakteristická konstrukce. Jde vlastně o takovou klenbu, která z té jedné strany připomíná tak trošku motýla. Ale ta je teď skrytá za fasádou s atikami. Autoři nové podoby ty atiky odstranili a tím právě vynikne ta charakteristická silueta. Z jedné strany bude poměrně bohatě prosklená celá ta fasáda a ty rozklené plochy by měly zdobit vitráže, které dříve zdobily ostravské hlavní nádraží. Drahy je předali na 50 let do zápůjčky městu. No a ty jsou uskladněné v depozitáři a čekají na restaurování.
1: Františku, o jak nákladnou investici půjde?
0: Tak kompletní náklady budou asi 410 milionů korun. Letos město jako zřizovatel divadla vyčlenilo částku 70 milionů pro tu první etapu. Tam půjde zatím o bourací práce, inženýrské sítě a nový obvodový plášť. Divadlo už má taky vysoutěžené divadelní technologie, ale na ty samozřejmě přijde řada až na závěr. Menší část ceny si zaplatí divadlo z vlastních zdrojů, no a požádalo také o dotaci 50 milionů z Ministerstva pro místní rozvoj.
1: Informace o rekonstrukci bývalého pavilonu G na ostravské Černé Louce, kde vznikne nová scéna Národního divadla Moravskoslezského, měl reportér František Kuča.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Další zastavení ve dni v kraji na Krnovsku Flemichova vila, kde sídlí právě Městské muzeum Krnov, zve do stále expozice, ale také na aktuální výstavy. Na ty červnové nás pozve historik a lektor muzea Alexandr Michal Bernard. A už dříve jsem se v našem odpoledním vysílání ptala nejprve na výstavu obrazu výtvarnice Very Schiffner. Jaká díla tam prezentuje a z čeho čerpá inspiraci?
1: Tak paní Schiffner prezentuje svoji malbu a čerpá momentálně, prodělala takový přerod a vychází ze své zkušenosti z léta roku 2003, kdy strávila léto malbou kolekce přírodních motivů na velké formáty nazvanou Petova rajská zahrada. Celou za tímto zážitkem pak opustila svůj původní postoj v tvorbě a dosti radikálně ji proměnila. Její nová umělecká exprese už neobsahuje negativitu, konflikty, ale naopak se soustředí na přinášení klidu do dnů plných stresů, úplně neklidnou mysl a zavřené srdce i duši. Ta díla jsou pro taková barevná přírodní krása.
0: Ta výstava už je aktuálně k vidění, ale vy připravujete další, jmenuje se Od cechu k továrně a dokumentuje epochu řemeslné výroby od mistrů a tovarišů až ke navazující tovární výrobě s dělníky i stroji. Co tedy muzejní sbírky nabídnou?
1: Pokud máme nějakého opravdu věrného a velice poctivého návštěvníka, pak nebude až tak moc překvapen a některé předměty už nepochybně uvidí a možná povícekrát. Ale bude prezentovat díla, která dokumentují průmyslovou výrobu, a to nejen tu textilní, ale i některá odvětví, která nebyla v Krnově tolik četná, ale proslavovala Krnov daleko za hranicemi a někdy možná dokonce víc než ona slavná textilní výroba.
0: Zmínil jste textilní výrobu a také Krnovu rozhodně patří. Máte třeba i nějaké perly z tohoto oboru, pokud se to dá takto nazvat?
1: A to se člověku hodnotí obtížně, protože pro muzejního pracovníka je v podstatě kolikrát perlou téměř každý ten předmět. Ale myslím, že zajímavé jsou kolekce, které vlastně pochází původně z učebních pomůcek, ze sbírky učebních pomůcek textilní průmyslové školy v Krnově, která byla založena už roku 1875 a již předměty nebo učební pomůcky se dostávaly průběžně do sbírek muzea už v meziválečném období a pokračovalo to i po válečné době.
0: Zmínila jsem v úvodu, že jsou to červnové aktuální výstavy. Jedna probíhá, druhá se chystá. Jak dlouho budou k vidění?
1: Budou viděny částečně přes léto a dokonce až do podzimu. Konkrétně na obrazy paní Schiffner se mohou návštěvníci podívat až do 26. července a výstavu Od cechy k továrně otevřeme 26. července a potrvá až do 4. října.
0: Do Městského muzea v Krnově nás na nové výstavy zval historik a lektor muzea Alexandr Michal Bernard.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: čem se mluví.
1: Letní prázdniny budou opět ve znamení předvolebních kampaní. 9. a 10. října proběhnou v České republice komunální volby a spolu s nimi i volby do části Senátu. Kdo ze senátorů bude obhajovat svůj post a kdo se s politikou rozloučí, jak se změní vedení měst a obcí a co lze očekávat od volební kampaně. Tak tohle téma proberu s Lukášem Vomlelou, politologem ze Slezské univerzity, ve čtvrtečním pořadu O čem se mluví s Vladimírem Šmehlím.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví.
2: Tématem příští rozhlasové lékárny budou nemoci ledvin. Na varovné příznaky a léčbu a také na hemodialýzu a transplantace ledvin se budeme ptát doktora Zdeňka Lisa z interní a kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ostravě zataženo, ale možná v Moravskoslezském kraji také někde prší. Jak to vidí Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, to právě teď probereme v našem vysílání. Vítám vás na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Petře, jak to tedy aktuálně vypadá v kraji?
1: Tak většinou je oblačno a na některých místech už je zataženo. Přehánky se vyskytují v rámci kraje jenom ojediněle, ale četnější jsou v Beskydech, tam se dokonce vyskytují i bouřky a ten déšť nebo přehánky jsou i intenzivnější. A teploty dneska vystoupily na 24 až 28 stupňů a dokonce v Karviné jsme měli 29,2 maximální teplotu. Ale teďkom, jak nás přecházela, nebo ještě přechází možná v těch Beskydech studená fronta, tak se za ně ochladilo a teploty jsou většinou kolem 20 stupňů aktuálně. Vítr ráno foukal slabý, pak se rozfoukal mírný jihozápadní a v těch posledních hodinách se změnil na severozápadní a někde je i docela čerstvý s rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu.
0: No a jak se nám promění počasí v dalších hodinách a hlavně v průběhu zítřejšího dne, jak to bude vypadat?
1: Tak v noci bude stále poměrně dost oblačnosti a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a teďkom večer ještě v Beskydech budou doznívat ty zmiňované bouřky a v průběhu noci přechodně srážky ustanou a zase začne pršet až někdy v ranních hodinách, ale ne na celém území, ještě to až zítra v průběhu dne ráno ještě budou srážky jenom místy a během dne postupně očekáváme, že se vyskytnou na většině území v podobě teda deště nebo nějakých přehánek. S bouřkami zítra nepočítáme. Teploty v noci budou klesat na 14 až 10 stupňů, k tomu povane jenom zpočátku mírný, ale postupně se uklidní, takže slabý proměnlivý vítr. No a zítra přes den očekáváme ochlazení, teploty jenom 13 až 17 stupňů a vítr ráno slabý, ale v průběhu dnes rozfouká mírný severní až severovýchodní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak to už je znatelné ochlazení oproti těm dnešním teplotám. Jak bude ve středu, už víme, co čtvrtek a pátek?
1: A tak v noci ještě budou doznívat, nebo v noci a ráno budou ještě doznívat srážky v podobě deště. A během čtvrtka potom čekáme oblačno, přechodně může být i polojasná obloha a postupně se začnou vyskytovat přehánky v takovém severozápadním proudění budou postupovat. No a odpoledne se ojediněle může vyskytnout i bouřka, večer potom budou srážky ustávat. A teploty v noci budou klesat na 12 až 8 stupňů, přes den vystoupí jenom na 14 až 18 a povane mírný severozápadní až západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. V pátek ráno bude polojasno, ale od západu zase bude přibývat oblačnosti a místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť. Ranní teploty budou klesat na 11 až 7 stupňů a přes den vystoupí na 15 až 19 stupňů a povane slabý proměnlivý v průběhu dne přechodně mírný západní až jeho západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takové počasí budeme mít v těch dalších červnových dnech. Za předpověď za tu dnes děkuji Petru Drobkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezký podvečer.
1: Hezký večer, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a také závěr dne v kraji. Jaký byl ten dnešní den v Moravskoslezském kraji s datem 9. června? Už víte, a čemu se budeme věnovat zase zítra. V ostravském Trojhelí Karolina začíná mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days. Potrvá až do čtvrtku a zájemci se na veletrhu mohou seznámit třeba s novými technologiemi pro železniční dopravu. Jde o samotná vozidla, jejich interiéry, ale i bezpečnostní systémy nebo servis. Zastavíme se také v Havířově, kde vyvolalo vlnu nevole zavedení poplatků na jednom z největších parkovišť. Plocha v těsné blízkosti náměstí Republiky totiž patří soukromému majiteli. Za stání tam lidé musí platit od začátku června a někteří mají problém i s automatem na lístky. Zavítáme i na Bruntálsko. V Břidličné se obyvatelé pro změnu snaží zvrátit rozhodnutí obce o větrných elektrárnách. Právě zítra tam začíná sběr podpisů pro vyhlášení referenda proti stavbě. No a podrobnosti přidáme zítra také k soutěži ve vodním záchranářství, kterou pořádá Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje na Slezské Hartě. A také k běhu pro mobilní hospic Medika. Ten se uskuteční v Třinci Oldřichovicích. Více určitě zítra na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pro dnešek přeji krásný podvečer a příjemný poslech dalších minut našeho vysílání.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Prezident přijal na Pražském hradě ministra zemědělství. Jednatel městské realitní agentury v Havířově obviněný z korupce dál zůstává ve funkci. Zoo Ostrava už letos navštívilo 250 000 lidí. Zítra bude oblačno, déšť a teploty do 17 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Zemědělství a letošní sucho, to bylo jedno z témat dnešní schůzky prezidenta Petra Pavla s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD. Letošní jaro je zatím podle statistik nejsušší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny komodit. Podle Šebestiána proto diskutovali s prezidentem i o tom, jak podpořit ty, na které sucho už teď dopadá nejvíce.
4: To, aby se ta situace vyhodnotila, tak na to je vlastně samozřejmě ještě čas. Uvidíme, jak se nám to propíše do té produkce, jaké budou ztráty, ať už z pohledu trvalých tarvních porostů, objemných krviv, jednotlivých komodit a tak dále.
3: Havířovští zastupitelé odmítli návrh opozice na odvolání jednatele městské realitní agentury Roberta Masaroviče, dříve z hnutí ANO. Ten od konce května čelí už druhému obvinění v kauzách oprav a přidělování městských bytů. Masarovič dál zůstává i předsedou finančního výboru Moravskoslezského kraje.
5: Je to v pořádku, že máte jednatele, který je obviněný z korupce?
6: A vy to víte?
5: Já to vím.
6: Až to obvinění budeme mít, tak se k tomu budeme vyjadřovat.
5: Primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská z hnutí ANO při odpovědích na otázky novinářů. Opozice navrhla odvolání obviněného šéfa městské agentury, opakovaně říká Jiří Jekl z hnutí Havířov sobě.
7: Ale už se o něm nehlasovalo. Na havířovském zastupitelstvu vládne, dá se říct, nesvoboda.
5: V Havířově vládne koalice složená z ANO, Spolu, Socdem a Hnutí pro Havířov. Rada města příště zasedne za 2 týdny. Z Havířova Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 1,40 korun a 40 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes. Informovala o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 haléřů na 39 korun a 91 haléřů. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června. Ostravská zoologická zahrada hlásí nadprůměrnou návštěvnost. Na začátku týdne překonala metu 250 000 platících návštěvníků od začátku roku. Ročně zahradou v posledních letech projde zhruba 600 000 lidí. Podle mluvčí zoo Ostravy Šárky Novákové přijíždí téměř polovina návštěvníků ze zahraničí.
8: Zejména z polského příhraničí, ze Slovenska, Německa a dalších zemí. Samozřejmě se snažíme, aby se lidé u nás cítili dobře, protože zároveň pomáhají chránit ohrožené druhy, protože 5 korun ze vstupu putuje na speciální účet, který můžeme takto podporovat záchranné programy po celém světě i v České republice.
2: Počasí.
3: V noci a zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně zataženo, místy s občasným deštěm. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 13 až 17 a na horách zítra naměříme okolo 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě se v ulici Vítkovická u Kauflandu srazilo auto s tramvají, projíždějte tam opatrně. A ve Frýdlantu nad Ostravicí projíždějte opatrně ulicí Emila Pajurka, havarovalo tam osobní auto.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Přeji vám příjemný podvečer, 4,5 minuty po 18. hodině. To je aktuální čas a ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava určitě vaše ostravská rozhlasová rodinka a v druhé půlce hodiny také milovníkům folku. Můžu slíbit půl hodinku se stejnojmenným názvem, tedy folky, jak jinak. Každé úterý v tomto čase přání krásného podvečera už teď od nás všech.
2: Ostravská rozhlasová rodinka.
9: A kdo dnes slaví svátek má Stanislava, tak milé Stanislavy, vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 9. června a přidávám rovnou první přání. Vážená redakce, prosíme o písničku Daně Škrobánkové z Pusté polomy, která slaví 9. června, tedy právě dnes 65. narozeniny. Mnoho lásky, zdraví, štěstí, splněné každé přání a jen to nejlepší z celého srdce přeje Klub důchodců v Pusté polomy.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Milá redakce Ostravského rádia, o víkendu slavil krásné životní jubileum pan Josef Nováček. Přejeme mu jen to nejlepší, ze srdce přejeme hodně zdraví, přejeme mu také štěstí, pohodu v rodinném kruhu, ať se mu daří, vše, co si sám přeje, ať se mu splní. Všechno jen to nejlepší přeje celá rodina.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Písemná přání jsem předala a proto můžu teď už dát v ostravské rozhlasové rodince k dispozici náš telefon 59 611 22 66 a písničky na telefonická přání si můžete vybírat.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Vítám pana Mirka, který se dovolal do ostravské rozhlasové rodinky. Hezký podvečer přeji.
2: Hezký podvečer i vám, paní Jovětko.
1: Děkuji.
2: Zdravím vás a všechny posluchače tohoto rádia. Tuto písničku posílám svojí dceři, která dneska slaví půlkulaté narozeniny. Přeji hlavně zdraví, štěstí a osobní pohodu. Děkuji za výběr písničky a někdy zase naslyšenou.
1: Tak Michael Jackson, jak jste si přál, už posílám a přeji krásný podvečer. Naslyšenou.
2: Krásný podvečer i vám, paní Jovětko.
1: Děkuji.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Dneska si, pardon, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dneska si dovolím takový loping. Začneme prosím tě písničkou, o které vím, že nevím, proč si ji vlastně brněnská Kometa nevybrala jako svoji základní bojovou písničku, když ji mají pod nosem a místo toho vypisovala různé soutěže, protože Halejová Kometa od Slávka Janouška a Slávek Janoušek něco pamatuje. Je vážně dobrá.
1: No, možná proto si ji nevybrala brněnská Kometa, protože už si ji vybrala Halejová Kometa. Ale dnes

0: děkujem.
1: Slávek Janoušek je takový letitý matador, který toho na scéně zažil neuvěřitelné množství. Všechny nás zná a zná i ty, o kterých já se už ani nerozeznám pořádně tváře, ale do té skupiny těch slavných legend, ale všichni ví, že já jsem spíš na ten městský folk, že takové ty tramské záležitosti nějak moc Apollo tramské a ty portovní, že se mi to líbí, zpívám to, ale a na druhé straně, Pavlína Jižová je legenda. Je, její písničky jsme zpívali, zpíváme a je třeba smeknout. Takových legend v osobách písničkářek jsme měli, řekněme, 4, 5. Každá je úplně jiná, přirozeně, protože nemůžou být podle jednoho mustru. A ta Pavlína vlastně zastupuje tu část, která se lehce opírá právě o ten jeho český folk a portovní folk. Ale je tam hvězda. Je to... Pojďme si pustit jednu z jejich prvních písniček. Poslouchejte, všimněte si, ten mladý hlas je okouzlující. Jmenuje se to Velký
2: bílej dům.
1: Dík, ano. Už jsem hledal, kde to je.
3: Když se

0: Pavlína Jíšová z top začátku své kariéry pěvecké. To byla písnička Velký bílej dům. My si dnes Pavlínu Jíšovou ještě několikrát pustíme, takže bychom o ní mohli i něco říct. Milane.
1: Ale já mám takové výčitky svědomí. Všechno moje setkání s Pavlínou, nebo většina mých setkání s Pavlínou skončily tím, že já jsem něco provedl nechtěně. Neuvědomil jsem si to. Ku příkladu takovou věc, jako že byl jsem na koncertu, kde Žalman, no, původní sestava objela tehdy republiku, já jsem se za něho sestavil do jednoho kulturáku na ten koncert, zašel jsem dozadu, do zákulisí, a řekl jsem jim, že jsou úžasní a neuvěřitelní. A těsně předtím, než šli na scénu, jak už jsem byl zvyklý z toho pradávna opravovat trika, nechci si vyměnit triko, nebo... tak jsem se pojel na tu Pavlínu a říkám, hele, ten to Fiji není moc dobré takhle na tu scénu. A tečka, odešel jsem a ona tam ustala, jak skoprněla a šla na scénu. Já bych normálně, kdyby byl na jejím místě, tak ještě za mnou něco hodím. Pavlína, nezlob se, já jsem to nechtěl. Jo.
0: Ale Milane, ty se umíš zapsat. Jako.
1: To už jsem
0: do paměti zpěvaček.
1: Tohle je, prosím, blues opuštěného vlaku, taky z toho počátku. Všimněte si toho mladého hlasu.

0: No, víš co, já jsem po ní napsal, aby nám něco o sobě nadefinovala, co bych chtěl, abychom řekli. Přeskoč ten začátek, kde mluví o věku.
1: Jo, to je zajímavé, protože ona ti odpověděla mailem, který já teď mám před sebou. Já ho si celý číst nebudu, Milane, ale ten začátek začíná
0: neříkej věk.
1: A číslo. Ano. A to přeskočíme.
0: To se uhlek nedělá, ano.
1: Potom je tam napsáno. Mám ráda ticho a klid, hledání pravdy, věci mezi nebem a zemí, psychologii, kterou jsem chtěla studovat, ale maturovala jsem v 17, mimochodem maturita z latiny za jedna, ale už neumím nic. A mamka mě nechtěla pustit studovat do Prahy, proto pedagogická fakulta v Českých Budějovicích.
0: Takže jenom ať víte, Pavlína je učka, jo? A ta další věc se jmenuje pokušení.

0: Pavlína Jíšová, dnes už po několikáté, tentokrát ve skladbě Pokušení s druhou trávou tedy.
1: No, víš to, ty jsi mi to připomněl, jo. Další taková věc, když jsme se jednou setkali, jak se šlape do takových těch komplikovaných situací a nevíš, jak z toho ven. Pavlína mi, to je možná 10 roků, možná víc, možná ona to ani neví, jo, už dneska. Mi říkala něco o svém novém CDčku a já jsem se tak proletěl, přeposlechnul a pak jsem jí pochválně řekl, víš, ale Stinek se mi nejvíc líbí, to já písnička s druhou trávou. A viděl jsem, jak se na mě dívá, přemýšlí, jestli jsem úplně debil, nebo jak to celé, ale přežil jsem to.
0: No, počkej, jak
1: Pavlíno, se ti... omlouvám se ti za to.
0: Jak se ti to stalo, to byl vtip? To...
1: Ne, já jsem to, jako já upřímně jsem chtěl říct, že ta energie, kterou do toho dal druhá tráva, ona do toho vložila.
0: Tak, ano.
1: Tu písničku, ona vždycky, když někde zpívá, tak se na to vzpomenu a schovávám se a dívám se, jestli někde v okolí není Pavlína Jíšová. Jo. Pavlíno si výborná zpěvačka a kaplení to neumí.
0: No a teď Pavlína Jíšová s jedním naprosto legendárním zpěvákem a muzikantem, s Michalem Tučným.
1: Jo, tohle je pěkné, tohle ale znáte. Ona těch duetů natočila víc, ale tenhle je vážně dobrý.

0: Dnešní díl věnujeme téměř celý zpěvačce Pavlíně Jíšové. Teď vlastně já nevím, jestli jsem to řekl správně. Vnímáš Pavlínu Jíšovou víc jako zpěvačku nebo jako písničkářku? Má vlastně dva různé významy tady tyto pojmy.
1: Obojí, řekněme si, že obojí. Ona píše vlastní věci, jsou to slušné věci, a takže bychom ji mohli zařadit do té kategorie vypravěčka. A má pěkný hlas. Má. Jo, to znamená, jo, Pavlíno, nezlob se, abych možná i Janis Joplin bral, víš, jo, ty, jako měla bys možná, Pavlína možná málo pije. Víš, je to všechno, to je těch hlasivkách není cítit. Jo.
0: To bylo jako Vítka, to
1: je. Jak říkal můj kamarád, že musí chodit do hospody chlastat a kouřit, aby měl hlas jako, a teďka nevím jako kdo, jo.
0: A to nestojí za to,
1: no, že? Ne. Pavli, líbíš se nám, jak zpíváš. To je asi to důležité. Proto ten pořad vlastně děláme. Abychom vysekli poklonu Pavlíně Jíšové jako zpěvačce, vypravečce a vlastně pedagožce, kde bude ona učka, jak jsme si říkali. Takže...
0: Tak u toho jsme nebyli, ale věříme, že i dobré pedagožce.
1: Je třeba říct, že jsme dneska pouštěli písničky od roku 82-87, pak jsme pouštěli 95 a úplně na závěr, počkej, ještě tady mám ty nezmary, ty jsi tam už nedostali. Takže máme, prosím tě, na konci už jenom Bohadlo a to je takže od roku 82 do roku 2025 takový přehled. Všimli jste si, jak ten hlas zkrásněl?
0: Jak rostl.
1: A takže na konci už bude jenom Bohadlo. To Bohadlo, prosím, je kapela Pavlíniny dcery, ze kterou v roce 25 Pavlína vydala, nebo oni vydali s Pavlínou, já teď přesně nevím, CDčko, ale je slušné. Poslechněte si to.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer. Mangal Savorenge Lacerat. Dnes představíme taneční soubor Street Flow a studenta Ježkovy konzervatoře Jana Hrona. Tak zůstaňte s námi.

0: Tak to se nám představila kapela Ritmo Gitano. Pěkný večer. Jan Hron je studentem třetího ročníku Ježkovy konzervatoře. Vedle studia se věnuje solovému zpěvu a skládá vlastní hudbu i texty. Je stipendistou programu Romea, v jehož rámci se spolu s dalšími studenty zapojuje do motivačních besed zaměřených na význam vzdělání. Na Ježkově konzervatoři studuje hru na klasickou a latinskou kytaru.
1: Odmala jsem začala hrát na klasiku, jsem tomu byl nějak jako vedený, jsem dlouhý léta hrál jenom klasiku, pak jsem právě objevil na škárně jako nějaký další styly. Já rád teda zpívám, takže už teďka víc se snažím spíš dělat svoji hudbu a zpívat, než jako jenom tu kytaru.
2: Máte tedy možnost při studiu se věnovat ještě té romské kultuře? Hrajete?
1: No, to je hodně těžký, no. Cokoliv, co chci dělat k té škole, ať už to koncertování, nebo právě rád i vypomáhám takhle na akci, jako je právě Camoro.
2: A vychází vám škola vstříc?
1: Zatím jo, zatím to nějak tak trošku prochází. Jsem rád, že tam jsem, takže si je nechci úplně znepřátelit. No, já si myslím, že hudební škola je celkově hrozně jako jiná než normální střední školy. To mnohem jako hůř se to omlouvá tyhle věci, nebo tyhle akce. Já třeba dělám i motivační besedy na školách, takže třeba s tím je taky trošku problém to omlouvat.
2: Motivační besedy, to znamená, že sedíte s mladými lidmi, s mladými studenty?
1: Určitě. Máme pražský tým, chodíme na základní školy, komunitní centra obcházíme a tam vlastně jsou to různé věkové kategorie a snažíme se nějak tak jako motivovat děti romský převážně, aby studovali, vysvětlujeme jim tam, proč je dobrý studovat, proč neopustit tu školu, co je čeká, na co potřebují peníze, kolik potřebují peníze, jak žít vlastně, takže
2: je. Tyto děti na vás reagují, když tam přijdete, vy máte za sebou hudební zkušenost, studujete. Co říkají?
1: No, na jakých školách je to někdy docela složitý. Já si myslím, že to není jenom chyba těch dětí nebo jejich rodičů. Já si myslím, že hodně dělají i učitelé a ty lidi, kteří s nimi pracují. Bylo pár škol, kde to bylo takový složitější i třeba s učitelama nebo i jako s dětkama. Že i hodně dětí má právě talent. Třeba je něco baví, ale úplně právě to berou tak, že se třeba stydějí to říct, čím by chtěli být. Většinou dáme dvouhodinovky, takže a jdeme tam třeba jenom jednou za tu školu, takže je to takový taky těžký něco změnit za ty dvě hodiny a změnit pohled na nějakou věc, ale já si myslím, že už jenom to, že se snažíme, že třeba vidí právě nás, my jsme vlastně v podstatě ve stejné věkové kategorii, takže spíš to je tak jako, že si jdeme kamarádsky popovídat.
2: A to jezdíte po školách v Praze nebo i mimo Prahu?
1: Spíš jako po Praze a okolí.
2: Dostudujete příští rok konzervatoř. Budete dělat absolutorium?
1: Určitě. Že bych tam chtěl zůstat těch 6 let, pak bych chtěl, ještě se rozhodu teda, jestli zůstanu na Vojšce pak tam, anebo třeba ještě na Vysokou. To uvidíme, jak se rozhodnu ještě, ale určitě bych se chtěl pohybovat spíš jako v koncertování. Baví mě nahrávání, skládání, takže by mě i třeba bavilo psát texty pro někoho. Že hlavně koncertovat a když jsem byl teda mladší, tak já jsem moc ani jako romskou hudbu nějak tak moc nevnímal, nikdy jsem si to neuvědomoval, jak moc to je důležitý. A čím jsem starší, tak si uvědomuji víc a víc, že bych měl právě se měl snažit tu romskou hudbu prostě, mělo by to tam v té tvorbě nějak jako vyznít, mělo by to tam prostě nějak jako vidět. Jak to říct, takový
2: jako
1: to.
2: Aby v té hudbě byla cítit ta romská
1: určitě,
2: identita.
1: Určitě. Myslím, že to je důležitý.

0: Street dance, neboli pouliční tanec, označuje taneční styly, které nevznikaly v tanečních sálech, ale přímo v ulicích, parcích nebo klubech. Jde o dynamické taneční techniky s kořeny v afroamerické kultuře, které si získaly popularitu po celém světě. V Liberci se tomuto tanečnímu směru věnuje Andrea Brezani. Vede taneční soubor Street Flow, kde působí jako choreografka i trenérka. Se svým týmem pravidelně vystupuje a účastní se prestižních tanečních soutěží. Andreu Brezani oslovila Iveta Durdoňová před jejím vystoupením na Dětském dni v Praze.
1: Vy nejste tradiční romský soubor, vy tancujete na hip-hop.
2: Konkrétně nový taneční styl afrodance, který pochází z Afriky a jsou tam prvky hip-hopu a house-u. Já jsem tuto skupinu založila v roce 2018, takže to bude už skoro 10 let a na afro jsme přešli tak před 4-5 lety. Hlavních tanečníků, těch pokročilých, jsme tak 15 a teď jsme otevřeli novou pobočku v Tanvaldě a v Hamru.
1: Zúčastňujete se i soutěží?
2: Ano, profesionálních tanečních soutěží. Někteří tanečníci si i odnesli už i tituly mistrů České republiky.
1: Jakou máte sestavu, když jdete soutěžit?
2: Každý rok máme na nový téma. Loni jsme měli z filmu Black Panther a letos máme Safari.
1: Vy současně i s mladšími dětmi soutěžíte stejně?
2: Malinký ještě ne, ty musí projít nějakými základními vystoupení a tak a poté si taky stoupnout na soutěž. Na taneční soutěže si člověk musí už stoupnout s nějakou přípravou. Takže až budou pokročilejší, určitě budou reprezentovat taky Romy na tanečních soutěžích. Protože vlastně my vždycky na každý taneční soutěži jsme jediný romský taneční soubor, který tam nějak reprezentuje. Skoro nikdy se nestává, že si neodnáší náš tým. Medaily skoro vždycky se odnáší.
1: Kolik soutěží tento rok vás čeká?
2: Už jenom nějaký takový festivalový letní akce a od září zase začíná Czech Dance Masters, kde vlastně soutěžíme hlavně v tom našem městě, ale solově a hiphopově, takže to zase musíme přejít na jiný taneční styl.
1: Co je nejtěžší se naučit, nebo jak dlouho ty jsi v souboru?
3: Jasmína Kováčová. Já jsem v souboru 3 roky. Pro mě bylo nejtěžší se naučit ty rychlý tance, jak je kelebu, ozeba a takový africký tance rychlý.
1: Co se vám, děvčata, nejvíce líbí na kostýmech?
4: Sukně a chlupáče.
5: Nejještší doplněk jsou vlasy.
1: Vy jste tančila a soutěžila v kolika letech?
2: Já jsem chodila do profesionální taneční školy X-Dance v Jablonci nad Nisou a tam jsem závodila, ale až když mi bylo asi 15, protože jsem neměla na to dostatek financí od rodičů, mě moc v tom nepodporovali, tak jsem si brigádně na to vydělávala a platila. Tak jsem se tomu začala věnovat profesionálně a potom jsem založila i tuhle taneční skupinu pro romské děti. I přesto, že nemají dostatek financí, prostředků a podpory, tak aby prostě mohli se věnovat tomu, co je baví a mohli to dělat i profesionálně.
1: Jaká je nejznámější taneční soutěž v České republice?
2: Tak asi taneční skupina roku, na kterou jsme se bohužel nedostali, protože byly nějaké komplikace z mé strany i vlastně ze strany tanečníků, protože je škola, učňáky a tak, což má vždycky přednost, ale určitě bych je chtěla dostat na tu taneční skupinu roku a je to vlastně titul mistrů České republiky. Chtěla bych, aby viděli tu dřinu těch ostatních tanečníků, co to obnáší ten tanec, že to není jenom o tom, že přijít na trénink, ale je to o tom opravdu makat, ale zároveň tě to musí bavit. Zatím jsme byli na Czech Dance Masters, kde jsme skončili třeba 5., 6., 7. Pořád to bylo náročné, ta konkurence tam je obrovská.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
6: Je 20 hodin.
7: Český rozhlas. Zprávy.
6: Skupina koaličních poslanců chce zmírnit zákon o střetu zájmu. Příbram dokončila úpravu jiráskových sadů. Zítra čekáme zataženo a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Zákon o střetu zájmů by mohl být mírnější. Takzvaný Lex Babiš, který zakazuje dotace, investiční pobídky a veřejné zakázky pro firmy členů vlády, navrhuje upravit skupina koaličních poslanců. Nově by je společnosti nemuseli dostat jenom od rezortu, který řídí daný ministr. Podle předkladatelů je současná úprava příliš přísná. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD řekl, že detaily návrhu nezná. Novou definici střetu zájmů ale podporuje.
8: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů. Myslím si, že je velice nejasný, že jsem vítal i tu novelu, kterou připravoval pan poslanec Michálek v minulém období, aby jasně byly vyjmuty ty nárokové dotace vlastně z toho paragrafu 40.
6: Opoziční poslanci novelu kritizují. Třeba podle Ivana Bartoše z Pirátů to koncernu Agrofert zjednoduší získávání dotací. Dělníci dokončili úpravu jiráskových sadů v Příbrami. Součástí prací byla výměna vodovodního a kanalizačního potrubí, obnova chodníků, autobusového zálivu a parkoviště. Město zároveň upravilo zeleň, instalovalo nový mobiliář a veřejné osvětlení. Technici také osadili polozapuštěné kontejnery, říká starosta Jan Konvalinka za ANO.
9: Celá ta investice je tady v jednotkách desítek milionů korun, ale nejde čistě jenom o úpravu vzhledu, ale v podstatě nejdražší byla obnova těch vodovodních sítí, které jsou tady pod povrchem.
6: Lidé v Praze si můžou vyzkoušet let do vesmíru. Umožňuje to speciální simulátor na Mariánském náměstí, který využívá virtuální realitu. Jde o zhruba 18 metrů dlouhý tubus ve tvaru rakety, ve kterém zájemci uvidí i planetu Zemi z Mezinárodní vesmírné stanice. Simulátor v podobě kosmické rakety bude před budovou magistrátu do zítřejšího odpoledne. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj se reprezentačním A-týmem chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem golmánskou dvojkou.
10: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy, tady nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička snaží musel dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
6: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Počasí. Zítra bude převážně zataženo, občas déšť a v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10 nad 0.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Opatrně na D1 na příjezdu z Brna do Prahy před sjezdem na Chodov na 3. kilometru odtahují kamion. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh a prudce se brzdí. V pražské Libni v ulicích Českomoravská a Poděbradská je silný provoz v okolí O2 arény kvůli koncertu. Čekejte zdržení směrem do centra. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
7: Alex a host.
11: Patří k našim předním sopranistkám, 20 let je členkou Národního divadla, hostuje na světových scénách a je laureátkou řady ocenění. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
12: Dobrý den.
7: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, ostatně jsme ji teď mohli před malinkou chvílí slyšet pět, ale teď ji uslyšíme mluvit. Kateřina Kněžíková, ještě jednou vítejte u nás. Už jste si dneska broukla? Už jste se rozespívala?
1: Ještě jsem si dneska nebroukla, myslím si, že dneska mám den volna, tak to ani, myslím, nenastane. Já se snažím, když mám volno, vůbec skoro nemluvit, když nemusím. Šetřím hlasivky, co se dá, protože když ten den je plný mluvení a zkoušení v divadle nebo představení, tak ty hlasivky jsou prostě docela dost namáhané. Tak se snažím využít toho, že nemusím některý den vůbec nic.
0: Vůbec nic, ale tady s dovolením poprosím, přeci jenom bude potřeba váš hlas a bude potřeba ho trochu namáhat. Když máte unavené hlasivky, jak se to projevuje u vás a co děláte?
1: Tak unavené hlasivky se projevují, myslím, každého stejně, akorát ti, kteří nejsou hlasoví profesionálové, si toho úplně nevšimnou. Chraptíme, nemáme ten hlas tak volný v těle. A já mám ráda, když si najdu čas na kryokomoru, jezdím do Modřan, tam jsou úžasní lidé, kteří vždycky všecky přivítají a pomůžou jim. Tak ty 4 minuty, já tomu říkám razák, v tom razáku jsou blahodárné, takže já si myslím, že to je jedna z možností a ideálně dobře se vyspat, to je taky skvělá záležitost, a nemluvit.
0: A nemluvit, no ale pokud mám správné informace, tak vy máte 2 menší děti, ne úplně malé, ale menší, právě, že už tam nastupuje ta výchova a občas i zvýšený hlas, nebo ne?
1: No samozřejmě to taky. Já když jsem teda, mám takovou metodu, že když jsem unavená, oni to poznají, oni jsou tak hrozně hodné, že poznají, když jsem unavená nebo když potřebuju mlčet, ale když už to nejde, tak tleskám. Tak já, nebo si vezmu píšťalku, to jsem taky jednou udělala. Je to takové trošku spartianské, ale já když opravdu potřebuju před představením si odpočinout, tak jsou holky zlaté a nechají mě vyspat. Já si nemůžu stěžovat, teď už mají 8 a 12, tak to není tak strašné. Když si to bylo hodně o vysvětlování, o tom permanentním mluvení, ale to se taky dá, všechno se dá.
0: Všechno se dá, takže pečují o maminku?
1: Pečují, jo, to určitě.
0: Půjdou ve vašich šlépějích?
1: Já doufám, že ne. U té starší, u Adélky, se to docela očekává, ta má takové umělecké sklony, ale ta mladší bytí hudba baví a sama k tomu přistupuje hezky a s takovou vášní sobě samou, že si vezme flétnu nebo si něco pinká na klavír, tak s železnou pravidelností usíná na všech koncertech jakýchkoliv decibelů, takže to je její takový jev, ale ona tu hudbu má ráda jako konzument, teda do té doby, než usne. Ale Adélka, ta starší, je prostě, má tu uměleckou duši.
0: Ale asi jste i s tím tak trochu počítali, nebo s tím počítáte, protože přeci jenom ty geny, jak maminka, tak tatínek, operní pěvci světového formátu, tak jste na to připravená? Povedete dceru tomu?
1: No, když si to samozřejmě bude moc přát a budu vidět nějaký jako progres, tak samozřejmě, že ji podpořím, ale ani jeden z nás dvou, jako rodiče, my nemáme rodiče umělecky založené, nejsme z hudebních rodin a podívejte se, kam jsme se dostali. Takže myslím si, že člověk má spoustu talentů, je důležitý je podchytit, myslím, v ten správný čas a motivovat je a rozvíjet to. A tak se tak nějak u nás u obou stalo, a když to třeba nebudeme tolik rozvíjet a tolik podporovat, tak třeba se stane, že Adélka bude mít, jak můj tatínek vždycky říká, krásné normální povolání.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také hudební a taneční fakultu AMU, Akademie muzických umění v Praze. Vy jste zmiňovala v tom minulém vstupu, že vaši rodiče nebyli hudebně nadaní, že to vy jste prorazila tento směr. Jak jste, řekněme, se prosazovala doma, aby umožnit, protože ta poznámka o tatínkovi, že vnučka bude mít normální školu, tak asi to nemuselo být úplně jednoduché.
1: No, na jednu stranu já jsem měla rodiče, kteří mě podporovali, protože já jsem od asi 5 let hrála na klavír, takže u nás ta hudba byla vždycky všudy přítomná, ale vždycky jenom jako prostě věc pro zábavu. Nikdy jsme nepřemýšleli, že bych se mohla tím živit, že by to mohlo být moje povolání. A pamatuju si právě jednu cestu s tatínkem, když mě odvážel z klavíru domů a říká, nechceš si vybrat nějaké normální povolání, že ani sám on nevěděl, co si pod tím vším má představit a myslím si, že já jsem taky nedohledla tak daleko, jak bych třeba teďka z perspektivy rodiče mohla dohlédnout. A maminka vždycky byla taková podporující v tom slova smyslu, že mi nekladla žádné, co kdyby to nevyšlo, nebo zkrátka to byl tak neuchopitelné moje rozhodnutí pro veškerou rodinu. Že byste to hezky teda nazvala, že jsem prorazila. Já tomu říkám jinak, já jsem ta černá ovce, která dělá úplně něco jiného než všichni ostatní. A to, tahle vaše perspektiva se mi líbí víc.
0: Tak je to svým způsobem, že jste vlastně průkopníkem toho oboru, nebo vůbec asi uměleckého oboru ve vaší rodině?
1: Asi ano. Ale já bych řekla, že opravdu jsem k tomu vždycky inklinovala, byla jsem vždycky extrovertní dítě, takové velmi živé, pořád jsem se do něčeho strojila, brala jsem mamince ty boty na podpatku, pořád jsem se natřásala, pouštila jsem si tady pana Žbírku doma a paní Rotrovou a různé vlastně další popové zpěváky a pořád jsem jako tancovala, takže jsem k tomu vlastně projevu před lidma měla vždycky blízko. Tak se nějak sešly okolnosti, že se to potom projevilo, takže jsem si to vybrala jako své povolání, ale nikdy by mě to, ještě když jsem se hlásila na střední školu, tak by mě nenapadlo, že bych mohla být operní pěvkyní, protože jsem se hlásila úplně někam jinam a chtěla jsem dělat úplně něco jiného.
0: A co jste chtěla dělat?
1: Já jsem chtěla dělat laborantku farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie, má lékárnu a moje naivní utkvělá dětská představa byla, že budu stále se svojí sestrou a budu prostě jenom s ní dělat to, co mně přišlo v jejich očích jako skvělé, nebo i v tatínkových očích, protože my máme takovou, jako moje babička byla taky magistra farmacie, takže tak jsem se chtěla takhle otisknout podobně a stalo se úplně pravý opak.
0: Stal se pravý opak, ale pop nebo popový zpěv vás minul a šla jste rovnou studovat operní zpěv? Nebo ano. Jak to bylo tě rozhodnutí?
1: Já jsem vždycky, vlastně byla jsem učena na základní umělecké škole takovým tím klasickým způsobem a nikdy mě nenapadlo, že bych mohla zkusit popový zpěv. Moje paní učitelka mi třeba dávala zpívat nějaké muzikálové písně, ale pořád to byl klasický muzikál. Takovou nějakou přirozenou formou jsem to konzumovala, ty hodiny zpěvu, až potom jsem viděla to, čemu já se jako v malé míře učím, tak jsem viděla potom na tom představení svém prvním a to mě úplně jako uchvátilo. A tam nastal ten přerod, že jsem prostě druhý den přišla a řekla, viděla jsem prodanou nevěstu a já jednou teda budu Mařenka, tak moje paní učitelka málem dostala infarkt. Ale od té doby jsme vlastně pracovali velmi systematicky, aby mě poprvé na konzervatoř nevzali v 16 nebo 17, tak nějak v tom, myslím, po prvním ročníku na Gimplu, tak potom už já vždycky, když se mi něco nepovede, tak podřadím a jedu ještě rychleji. Tak to je můj projev doposavat, že mě jenom tak něco nebrzdí.
0: A to se vám vyplácí?
1: Mně se to vyplácí nějak, to, že jsou nějaké překážky, mě vlastně jako nezastrašuje a snažím se je teď už s věkem, s takou grácí překračovat. V mladším věku jsem, prostě to byl turbo diesel, jela jsem nevidět vpravo vlevo.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně sopranistka Kateřina Knižíková, která je už rovných 20 let členkou Národního divadla. Slavíte takové kulaté výročí?
1: No já si totiž nikdy nemůžu vzpomenout, když jsem tam začala jako v angažmá, protože já jsem předtím už měla, myslím, sezonu až dvě v Národním divadle jako host. A myslím
0: jsi
1: si,
0: stálá
1: že...
0: Stálá členka.
1: Ano, teď jsem stálou členkou, 20 let a to je teda už nějaký číslo.
0: To ano, to jste tam pomalu nastupovala v dětském věku.
1: No to...
0: Pomalu. Pomalu. Vybavíte si ty začátky?
1: Jakoby to bylo včera, na některé inscenace si strašně ráda vzpomínám. Mám pocit, že veškerá práce, která ke mně přišla, já jsem ji nevnímala jako práci, ale jako zábavu. Takže to byla taková jedna velká jízda a radostná, musím říct. I když jsem se cítila takzvaně neohroženě, protože jsem měla opravdu, myslím, 20 asi 3 nebo 4 let, když jsem nastupovala do Národního divadla, tak člověk je vybaven takovou neohrožeností, což je velmi potřeba, protože myslím, že člověk, když by vnímal v tom věku to, co se všechno může stát a jak těžké povolání, obzvláště psychicky to je, tak by asi do toho molochu nikdy nevlezl, ale ta taková ta neohroženost, no, nebo neinformovanost člověka možná ještě více popouzela k lepším a lepším výkonům. Strašně ráda jsem chodila do divadla. Já pořád chodím ráda do práce. Trošku s těmi dětmi je to jiné, ale já to vlastně neberu jako práci. Ještě jsem stále nedošla do toho, že by to měla být jako taková ta práce. Jsem pyšná na to, když si vezmu ten klavírní výtah pod paži a jdu do divadla. Spousta lidí mi teda říká, že jsem hrozná konzerva, protože bych měla si koupit tablet a mít to jednodušší a šetřit svá záda. Ale nějak mě ta vůně té knihy pořád baví.
0: Pořád vás baví, pořád to není pro vás práce, to je velké štěstí, velká radost v životě, když profese je zároveň koníčkem. A vy jste říkala, byla jsem vybavena nějakou neohrožeností, ale také silným hlasem, zvlášť v Národním divadle.
1: Já si myslím, že jsem díky těm rolím, které jsem tam dostávala v tom začátku, což nebyly úplně veliké role, ale bylo dost malých, tak jsem se prospívala, musím říct, do toho stavu, ve kterém jsem teď. Asi z mého subjektivního pohledu bych neřekla, že by ten hlas byl nějak velký, ale rozhodně byl nosný a zkrátka jsem dokázala utáhnout ten prostor Národního divadla nebo Stavovského divadla, kde jsem zpívala asi nejvíc, protože jsem začínala v operách klasicistních, čili Mozart, nejčastěji nebo baroko, a díky tomu typu oper jsem se, myslím, vyspívala do toho Janáčka, Dvořáka, Smetany, Pučínyho, co teď vlastně je mým denním chlebem.
0: A je nějaká operní postava, kterou byste chtěla stvárnit a ještě jste nedostala tu příležitost?
1: Já bych strašně chtěla stvárnit postavu Taťány v Evženu Oneginovi a tu příležitost bohužel nedostanu. Byť se taková příležitost naskýtá v Národním divadle, ale můj pan šéf se zkrátka rozhodl obsadit někoho jiného, což mě opravdu moc mrzí, protože si myslím, že přesně ten typ postavy je takzvaný šitý na míru tomu mému hlasu. Ten slovanský repertoár mi dělá velice dobře, ale jak já říkám, když se některé dveře zavírají, další se otvírají, asi už si říkám, že se nebudu trápit něčím, co není v mé moci.
0: Co není ve vaší moci a třeba to přinese něco právě jiného, třeba možná ještě lepšího.
1: Třeba.
0: Je něco takového?
1: Já nevím.
0: Nebo už se vám takhle, už se vám otevřel nějaké dveře?
1: Určitě. Já jsem strašně šťastná, že jsem dozrála do toho janáčkovského repertoáru, protože ty hrdinky,

0: skladba Jeden bůh a dva interpreti, náš dnešní host Kateřina Kněžíková a Štefan Margita. Čí to byl nápad ostatně si spolu dát duet?
1: Ostatně jako vždy Štefánka, pana Margity, protože on vždycky přijde s něčím netušeným a já se mu bojím říct, že na to nemám, protože je tam ta hranice toho operního crossoverového světa a já si vždycky myslím, že na to zkrátka nejsem dobrá interpretka, ale on mi dá svůj čas, vždycky mě tak nějak poponouká, hezky to zabalí do hezkého balení ten dáreček a já potom vždycky řeknu samozřejmě Štefánku, budu hrozně ráda, když tam u toho budu moc být s tebou, protože já hrozně ráda se Štefanem trávím čas, nejenom na jevišti mimo něj, je s ním obrovská legrace, je to ryzí člověk, velký srdce, takže já ho mám hrozně moc ráda.
0: Umíte vlastně říkat ne Štefanovi Margitovi, tedy neumíte
1: ne,
0: říct ne, to jsem
1: ne,
0: pochopila.
1: Ale umím, čím jsem starší, tím víc to umím a nečítí mi to vlastně to moje rozhodnutí problém. Když jsem řekla ne, tak jsem ještě zaváhala, ale teď už opravdu jsou věci, u kterých

0: je potřeba říct ne a nějak si vymezit ten svůj prostor a čas.
1: Jak to vlastně vypadá, když studujete skladbu, třeba tu, kterou jsme teď právě slyšeli?
0: No, je otázka, jak ta skladba je dlouhá, náročná. Samozřejmě, když máme skladbu nebo operní roli, tak to jde, to jsou diametrálně odlišné záležitosti. Tuto skladbu jsme natáčeli na CDčko, myslím, Xmas. No, teď už to nebudu počítat, to bych nespočítala hrozně moc dávno, ale když potom přijdu k operní roli, tak to jde do několika měsíců. Já nejsem ten člověk, který by se připravoval během 14 dnů na roli. To já neumím. Čeká mě vlastně, když se naučím roli, tak čeká nás všechny to zkušební období, které je těch 6 týdnů a potom je teprve premiéra, ale já než dojdu do toho stavu, že odložím ty noty a jdu na ansámblovou nebo aranžovací zkoušku, režijní zkoušku, tak už to prostě umím. A neobtěžuje mě to, že furt musím myslet na nějaký text nebo kde jsem co zapomněla interpretačně. Takže já se snažím naučit co nejlépe tu roli dřív, než se to začne zkoušet a mít na ní názor.
1: No, musím se zeptat, jestli třeba i roli probíráte s Adamem Plachetkou, vaším mužem, rovněž operním pěvcem.
0: No, my máme takové pravidlo, když se někdo nezeptá, tak se nikdo nedoptává. Takže já, kdybych se ho nezeptala, tak on mi neřekne a naopak. Máme takové nějaké nepsané pravidlo, ale my se hrozně rádi bavíme na téma hudba obecně, takže nám nečiní problém se zeptat na, jestli třeba, co si myslíš, že je vhodná tahle role, nebo tamta pro mě, nebo ten horizont, protože to je taky strašně těžké se pohybovat v tom horizontu, protože ten náš časové, myslím, ten náš nástroj každým rokem je jiný, obzvlášť mezi 40. a 50. rokem u dam, u žen s vyšším hlasem, to je tam opravdu velký rozdíl mezi ženským a mužským. Takže se tak jako ptáme, ale že by to byl hlavní můj poradní hlas, to rozhodně ne. Já mám svého kouče, který se mnou probírá potom už ty konkrétní věci hudebního ražení. Chodím za ním, takže to není... Adam zkrátka není ten první a poslední člověk, to určitě ne.
1: Tak to zní hrozně, ale víme,
0: že myslím,
1: to je
0: že to
1: ve
0: je i tak naopak, ono to tak, to je prostě jako práce, jako studium, takže každý má i jiný způsob, jak se učí, tak v tom je spousta takových jako záludností, na které je potřeba mít i další ucho.
1: Vy jste zmiňovala to, že se mění ten váš nástroj pracovní, tedy hlas. V jednom rozhovoru jste říkala, že se vám změnil po porodu dcery a jednou tedy po 40. Jak se to potom projeví ve vašich rolích nebo v tom, co zpíváte?
0: Tak když to vezmu v tom kontextu těch 20 let, tak já jsem začínala na komických rolích, takového jako hlasově lehčího typu, které se pohybovaly vysoko, byly vlastně, ty notičky byly rychlé, byly tam jako koloratury, takový prostě typická komická role. Teď jsem více charakterní, už tak jako neběhám, tedy myslím hlasově. Člověk má trošku barevnější ten hlas, více usazený v těle, možná i nižší, to si můžeme jenom jaksi se podívat na to, jak mluvíme třeba, když nám je 20, nebo když nám je třeba 60, že ten hlas zkrátka jako takzvaně jde dolů. Tak to jsou všechno věci, které, když je člověk zpěvák, tak s tím musí počítat a ten repertoár je tomu uspůsobený. Takže člověk, který třeba sopranistka, která začne liricko-koloraturním sopránem jako já, tak postupem doby třeba jde do lirického nebo dokonce dramatického, mladodramatického. Takže ono se to opravdu jako mění, vyvíjí a člověk by to měl respektovat a netlačit se někam, kde prostě co mu nepřísluší.
1: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je s námi operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvili jsme o změně hlasu, říkal jste, že změna je přirozená, změna hlasu, změna barvy hlasu je přirozená věc pro zpěváka, nicméně ještě se vás to dlouho týkat nebude, ale máte připravenou variantu, že ten hlas jednou nebude fungovat tak, jak funguje nyní?
1: Samozřejmě, že mám připravenou. Já už docela i realizuju. Ne v tom slova smyslu, že bych nebyla schopná zpívat, ale mě hrozně baví učit. Takže já už teďka jsem se jala, já si myslím, že teďka to už je takových dobrých 8 let, možná 10, co předávám nějaké zkušenosti. Já tomu úplně neříkám, že učím, protože ta skvadra těch lidí, kteří ke mně docházejí, jsou vlastně buď mi kolegové, nebo lidi, kteří třeba mají po škole, tak to nejsou úplně neznalí oboru. Tak mě to hrozně baví. Myslím si, že to bude ten můj, ta moje další cesta, kterou třeba po 50 nebo v 55. Uvidíme, jak to půjde, no. To člověk nikdy nemůže vědět, kdy ho ten život překvapí.
0: Takže zadní vrátka máte připravená, ano. Ale že byste přišla třeba k činohře jako Soňa Červená, tak nic takového nemáte v plánu.
1: Ne, to nemám. Já se nejradši se upozadím a budu sledovat, jak někdo jiný se trápí. Zkrátka, jak někdo jiný, někomu jinému se daří aplikovat to, co třeba já mu radím a dělá mu to radost.
0: A jeviště a potlesk by vám nechyběl?
1: Já už se teďka přiznám, musím říct, že když koukám na nějaký koncert nebo představení svých kolegů, tak jsem ráda, že tam třeba nejsem a hrozně moc si to užívám. Už jsem tak málo, nevím, v takovém asi věku, že mě to jako netrápí, že u toho nemusím být u všeho, a tak je to asi taky dobře.
0: Má to tak i váš manžel? Takže tak uvažuje, že jednoho dne prostě...
1: Já nevím, jestli on teda bude učit. Ale dokážu si ho představit v nějaké jako agentuře, manažerské pozici s jeho zkušenostma, hlavně s jeho povahou. On je velký realista na rozdíl ode mě. Já bych nemohla v životě vést žádnou instituci, to by byl rozklad v přímém přenosu za pár týdnů. Takže nebo aspoň nemám ještě ty zkušenosti, neumím se v té pozici vůbec vidět. Já radši ještě budu zpívat nějakou dobu a potom to žezlo předám mladším. Už teď máme úplně úžasnou generaci mladších zpěváků.
0: Takže máme talenty.
1: Ano, samozřejmě.
0: Operní svět nezůstane osamocen.
1: Ne, ne, ne.
0: Je někdo konkrétní, kdo se rýsuje?
1: No, se už vyrýsoval. Těch vyrýsovaných, teď to zní hrozně pejorativně, je celá řádka z těch žen. Můžu jmenovat Jarmilu Vantuchovou, Tamaru Morozovou, to jsou už vlastně ostřílené pěvkyně v Národním divadle, Daniel Matoušek, to je skvělý mladý tenorista, Raman Hasimau, další tenorista, a to je celá generace 30+, a Matouškovi teda ještě ani 30 není a už debutoval v Královské opeře v Londýně. To je takový přírodní úkaz, bych řekla, na jeho věk. Asi něco podobného, jako když já jsem byla v jeho věku a měla jsem přesně takovou krásnou kariéru plnou hezkých úkolů, tak on to taky tak má. Myslím si, že ještě už je daleko přede mnou, co se týče toho srovnání. Takže spousta úžasných vlastně pěvců, kteří tu operní scénu už teď táhnou a je to tak správně.
0: Kateřina Kněžíková je s námi ve vysílání.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Kateřina Knižíková, operní pěvkyně, sopranistka, která je také maminkou dvou dětí, dvou dcer, z nichž zřejmě jedna tady půjde ve vašich šlépějích. Vy jste dříve někde uvedla, že dělat něco pravidelně v současné době je pro vás sci-fi, ale kdybyste přeci jenom mohla dělat něco pravidelně, tak co by to bylo?
1: To je krásná otázka. Fakt, že jo. Já si totiž s tou svojí nepravidelností vůbec neumím samu sebe představit, že něco dělám pravidelně. Já bych chtěla zařadit do svého života pravidelně sport. Lépe řečeno sport, protože vlastně to na to vůbec nemám čas. Mně se hrozně líbila doba, kdy jsme s mým mužem ještě bezdětní chodili hrát badminton s přáteli. To bylo vždycky krásné se s nimi vidět. A bylo to vlastně každý týden, ta pravidelnost tam byla. A jediný, co já teď dělám pravidelně, je, že se pravidelně učím své role, aby toho na mě nebylo najednou hodně. Ale ta pravidelnost v tomhletom ohledu sportovním by se mi třeba do budoucna kolíbila, že bych měla každý čtvrtek třeba večer volno a šla si zatancovat s kamarádkou, se kterou to teda plánujeme už asi měsíc a pořád ne a ne to doplánovat, protože všechno je nějakým způsobem daný v nějakých škatulkách a já s železnou pravidelností ty škatulky obcházím ze všech světových stran, takže to prostě pro mě vůbec není.
0: Tak ale prozradila jste mi, že teď vlastně vám končí sezona a že přeci jenom v létě si trochu času najdete, tak krátká pravidelnost tam třeba bude.
1: Ano, já miluji zahradu, na té se budu učit nové role, až si teda odpočinu. Čekají mě krásné vystoupení v další sezóně. V Litni, na to se úplně ohromně těším, tam v zámeckém areálu. Bude prodaná nevěsta jako koncertní oslava 15. výročí, tak na to se hrozně moc těším. A potom už přijde nová sezona s dalšíma výzvama, tak důležité bude, aby si člověk odpočinul a načerpal nové síly, protože jsem měla dvě sezony v kuse a to zkrátka není úplně ideální.
0: Tak, ale přitom zmiňujete práci, myslím koncerty.
1: Ano.
0: Tak máte tam někde, řekněme, rezervovaný čas vyloženě pro dovolenou, ano, bez zpěvu?
1: Celý červenec je rezervován pro to, abych si užila nejenom svého volna, ale i rodiny. Budeme ve Znojmě. Pojedeme na Sardinii, budeme mít prostě společný čas a potom ten srpen už je takový připravující se na nejenom operní a koncertní role, jedu taky do Kroměříže na masterclass, kde jsem už asi taky desátou sezónu. Tak je to pořád, jak se říká, busy, pořád se něco děje, ale je důležité, aby člověk tam našel. A já už si i můj muž, oba si dáváme ten volný čas do diářů a neměníme to, nebo úplně s krajní nelibostí.
0: Tak, ale na dovolenou jedou dva operní pěvci.
1: Ano.
0: Projevuje se to tam nějak na té dovolené? Nebo vůbec?
1: Myslím
0: si, není o vás slyšet, takzvaně.
1: Je o nás slyšet, když mluvíme, to stačí. Ono, máme trošku posazenější hlasy a naše děti teda taky nejsou úplně tiché vody, protože jak obě dvě rády říkají, my za to nemůžeme, že jste nám nadělili tak velký hlas, když je okřikuju, aby byli sticha. Takže to je jejich kontra.
0: Ano, je potřeba ho využít. Já moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla a hezké léto. Kateřina Knižíková.
1: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Pojišťovny v Česku přestaly pojišťovat turisty při cestě na Kubu. Mladá Boleslav už hledá vánoční strom. Zítra čekáme zataženo, mohou se objevit přehánky. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení Českého ministerstva zahraničních věcí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna, Unika nebo Generali Česká pojišťovna, jak říká její mluvčí Pavlína Adámková.
2: Generali Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
0: Naopak Ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla a její pojištění je platné. Mladá Boleslav začala s předstihem hledat vhodný vánoční strom. Ten tradičně ozdobí staroměstské náměstí. Na výběr chtějí mít úředníci dostatek času, aby mohli všechny nabízené dřeviny osobně prohlédnout, vysvětluje mluvčí města Šárka Charouská.
3: Vhodný stromek by měl být zhruba 15 až 20 metrů vysoký, ideálně rovný. Preferujeme smrky, případně jedle, nebo nebráníme se jakémukoliv jinému druhu. Strom bude stát na staroměstském náměstí a rozsvícen bude první adventní neděli.
0: Stromy můžou lidé magistrátu nabízet do konce září. Lidé můžou po rekonstrukci opět využívat sportovní hřiště v Belušově ulici na Lužinách v Praze 13. Je na něm nový víceúčelový povrch ve žluté a zelené barvě, které vycházejí ze znaku městské části. Práce za víc než 1 milion korun zahrnovaly také terénní úpravy pro zvýšení bezpečnosti. Vstup na hřiště je pro veřejnost zdarma, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
4: Postupně rekonstruujeme jednotlivá hřiště a sportoviště ve všech částech Prahy 13. Víceúčelové plochy s bezpečným moderním povrchem nahrazují ta původní, asfaltová nebo betonová, což přinese všem uživatelům vyšší komfort a snížení rizika úrazů. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček. Ani tak není Menšík nejlepším českým mužem. Tím zůstává 12. Jiří Lehečka. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblovém zůstává jedničkou díky vítězství na Roland Garros Kateřina Siňaková.
1: Počasí.
0: Zítra bude převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech místy taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze máme hlášenou nebezpečnou situaci v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu, tak jeďte opatrně. Na D1 z Prahy do Brna buďte opatrní za Humpolcem. Na 98. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu. Místo už je označené kužely a šipkou. Přejeme vám klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Bahamská lidovka Sloopjan B, spopularizovaná v roce 66 kalifornskými Beach Boys, tak jak o dva roky později otevírala gramofonovou historii pražských Rangers. O dalších 9 let později, tedy před rovnými 45 lety, nabídla parta Tondy Hájka své v pořadí už 8. album Chvála písni.

0: dobrý dál.
1: Rangers 1977 a nejprve titulní chvála písni Tondy Hájka a Milana Duvka a pak Milan do Česta solově a Jako ty. Nápaditě do češtiny transformovaná hitparádovka Rogera Billera z roku 1965 Do Waka Do.

Neplač malá ze zpěvníku party New Christy Minstrels v novém zkráceném aranžmá Tondy Hajka z alba Chvála písni. A takhle je Milan Dufek uvedl v premiéře na prvním albu v roce 69.

Další z 13-dílné skládanky Alba Chvála písni, které vyšlo před rovnými 45 lety. Působivá zpráva Tondy Hajka Láska končí. Naprosto stejně jako originál Gingera Boatwrighta, dávno zapomenuté formace Red, White and Bluegrass z roku 1973 The Lovin's Over.

Nezapomenutelná pětka Tonda Hájek, Milan Dufek, Jirka Weiser, Mirek Řihošek, Honza Vančura, tedy Rangers 1977 a pod názvem Najdi tón, sympaticky sugestivní text tehdejšího konferenciéra Luďka Nekudy na mimořádně populární ramaju mozambického Afrika Simona. Luděk je podepsaný i pod textem na písničku Tak či tak trinidadského vyznavače Kalypsa, působícího pod pseudonymem Sir Lancelot, kterou si sám s chutí jemu vlastní zaspívala.

0: skokal. Ty všechny jsou sestry tvé, což matka neví.
1: Už se stává, už se přihodnilo.

0: Řekla klidně se žeň, tvůj otec není otcem tvým, však on to neví.
1: Už se stalo, už se přihodilo. To smůla je větší, než by bylo milo. Tak se
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: koukat se ven.
1: Vytrvalé populární Chtěl bych být medvídkem Michala Tučného a Zdeňka Rytíře mělo svoji premiéru v roce 1985, ale nejspíš málo kdo tuší, že dávno před nimi je k nám přivedl z vrcholu hitparády o celých 8 let dříve Tonda Hájek jako Kouzelníka.
2: Když jsem měl bratru asi tak 5,5,

Originál Barbry Fairchildové, The Teddy Bear Song z roku 1973, potvrdil, že hrdinou téhle písničky byl medvídek a nikoli kouzelník. A teď zamíříme do Apalačských hor. Právě tam patrně v úvodu 20. století zapustila kořeny původní skotská písnička Shady Grove. Rangers je nabídli před 45 lety jako žárlivost.

návod na přípravu populární lusiánské kejdy známé jako jambalaya v autorské nahrávce Henka Williamse, která vznikla před rovnými 70 lety. O čtvrt století později se s výzvou Honzy Vančury Květy Day objevila na 8. albu skupiny Rangers Chvála písni.

Chvíle přelétavá Petra Zkoumala a Honzy Vodňanského s Milanem Důvkem právě ukončila naši dnešní téměř kompletní procházku albem Chvála písni, které skupina Rangers vydala před rovnými 45 lety. Přidám ještě folkovou romanci 16. léta, poděkuji všem, kteří i dnes jeli se mnou, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Pražské letiště Václava Havla minulý rok odbavilo skoro 18 milionů cestujících. Praha společně se Středočeským krajem začala hledat provozovatele bateriových vlaků. Zítra bude zataženo teploty do 18 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Letiště Praha mělo loni čistý zisk 3 miliardy 200 milionů korun. To je o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denise Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a taky nárůst počtu odbavených cestujících. Ten na letišti Václava Havla stoupl meziročně o 1,5 milionu lidí, říká Hejtmánková.
2: V loňském roce jsme odbavili celkem 17,8 milionů cestujících. V letošním roce dle aktuální situace očekáváme, že odbavíme celkem 18,6 milionů cestujících.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že stát jako jediný akcionář letiště Praha ponechá společnosti 80% loňského zisku. Praha se Středočeským krajem vypsala soutěž na pořízení a provoz bateriových vlaků. Jezdit mají od roku 2030 na trati z hlavního města přes Vrané nad Vltavou do Čerčan a také z Prahy do Dobříše. Takzvané akutrolejové jednotky BEMu by měly mít 140 míst k sezení. Předpokládaná cena zakázky na 15 let je 15 miliard a 800 milionů korun bez DPH. Nabídky přijímá hejtmanství s magistrátem do 10. srpna, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a jejím okolí.
3: V rámci tohoto kontraktu by mělo být pořízeno 13 bateriových jednotek, které umožňují jezdit zároveň na tratích, kde není trolejové vedení a dobíjejí se v úsecích, kde jsou troleje nad kolejemi.
1: Kolínská radnice pořídí dva výtahy do bytových domů v Hrnčířské ulici. Ve čtyřpatrových budovách výtahy chybí 20 let. To komplikuje některým obyvatelům pohyb. Za práce město zaplatí necelé 2 miliony korun. Hotové by měly být v prosinci. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj se s reprezentačním A týmem chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem gólmanskou dvojkou.
4: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy, tady nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako vědnička, snažím se udělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
1: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Počasí. Zítra čekáme převážně zataženo, občas i déšť. V severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze je nebezpečná situace v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Jihlavou na kilometru 109 stojí dodávka kvůli poruše. Pozor na vybočující vozidla. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího Dikobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. To ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo, dostal jste se ke hře na flétnu, dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všem rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si ji nevybral, mě
2: tak
3: bude
2: život.
3: Všeť vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik. Co? Jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklouz jsem po takovým tom mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou se mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám a říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám. Já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den, hned nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána? Nebo...
3: Ne, to bylo dřív, to jsem se pokoušel kdysi na konzervatoře.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočilo mu. Jak se chytal, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: Pomohli. A nevzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: Jak jste se dostal k té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky, no a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě a takovýhle role, tak
2: to... Takže oni vás přeřadili
3: na režii,
2: ale ještě mě tam nefaluje ta flétna, jak jste, to jste si zvolil?
3: To ještě dřív.
2: Ještě dřív?
3: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to, předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. Na tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do dolů nebo do hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení. Kdybys to vystudoval, byl bys z vás učitel hudby, pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, já předveďte. Jsem to vzal, spustil jsem Lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest tak, to říká, to by nešlo. No a pak na mě prohlížel si mě a říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme pletnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flét. No.
2: Co říkal tatínek k tomu?
3: No, žasl? Tatínek žasl velice.
2: A zahrajete si ještě dneska tak
3: na... Ne, mám.
2: Na flétnu.
3: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
2: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
3: No já musím říct, že
2: byla.
3: Tenkrát jo. Protože jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. Tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
2: Vy jste byl dělnického původu, takže jste měl...
3: Já jsem byl dělnického původu.
2: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
3: No všude by mě vzali.
2: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže. Aha. To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
3: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
2: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
3: Měl krásný výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh, soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
2: Měli vás rádi, malí Korejčata?
3: Strašně, no.
2: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
3: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličený v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
2: No, na konci 50. let už to začalo, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
3: No, mě oslovila moc hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužnice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějaký chaty vyrazil chlap A říkal, by si čáci hned přestaňte, nebo to dám do dykobrazu.
2: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat hezky, taky, hezky, že jo? Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
3: No tak já tohleto zase tak moc nerozlišuju. Ale to s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc zdumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro Kofol. Jestli víte, co to ještě bylo.
2: Kofola, no jistě.
3: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal se mi hrozně.
2: S rumem nebo bez?
3: Ne, bez rumu.
2: Promiňte.
3: Ale stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem k Linkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka druhý říká, hele, ten Kofolín už je tu zase.
2: Tak vzniknul Kefalín.
3: Tak vzniknul jméno. Kefalín, no.
2: Já mám tady poznámku, že Stop kabaret nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
3: No, krvavýho bylo a violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat. Nechali ten semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali. Ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Zachraň se, kdo můžeš! Už jsme tady!
3: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
2: Žáci Kopito a Mňouk.
4: Pan učitel pianička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Co pak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
3: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajný hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, nebo ti nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
3: Prosím, ještě ne.
4: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
3: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u pěničky ve stole.
2: Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že pěnička nic nepozná.
3: To by šlo. Tak jdeme.
4: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopita a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
3: Pěnička.
4: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě.

0: aspoň vypravovat.
1: Beze všeho.
2: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem Pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
0: Člověče, tak mě napadá, proč starý Mazánek chodí ustavičně do sklepa? Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
1: Snad si nemyslíš, že starý Mazánek...
0: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
1: A hele, to jsou věci.
0: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u Mazánka ve sklepě 2 hroby.
1: Ty myslíš, že zabil obě?
0: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
1: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
0: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý Mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
1: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
0: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
1: A když tam ty hroby budou?
0: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motičky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
1: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
2: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven, před kůlnu.
0: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
1: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
0: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
1: Ale kdo?
0: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
1: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
0: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
1: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty se tak spokojeně necul.
0: Buď hrdina to, že můžeš splnit důležitý úkol.
2: Žáci čekali, kdy se starý Mazánek hne z chalupy, a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
0: A teď fofr do sklepa. Kdyby něco, tak pískni.
2: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
1: Jsou tam 2 hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic. Akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
0: To jsem čekal. 2 hroby, 2 vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
1: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
0: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
1: Ano.
0: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
1: Ten by ji mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
0: Ale teď rychle pro motičku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
1: Motičky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
0: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
2: Starý Mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
1: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
0: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
2: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho,

0: a z domku vyšel starý Mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
1: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
2: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
0: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy Mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
1: Jasňačka, za chvíli jede vlak, jde se na věc.
0: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopyta, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
1: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
0: Rozmáchl se a motyčka dopadla na hrob. Mňouk si stoupl vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
1: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý Mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát.
2: No jo, ale co když...
0: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů sestupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
1: Mazánek.
0: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás stýskalo, ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý Mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
1: Zachraň se, kdo může!

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit?
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.
2: Když soumrak vcházel tišit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon. Davem se neslo, to je on, miláček žen a betešníků. Miláček žen

si samý dluh. Bože můj, kdo je bez poruch, ptal se z mě, no já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér, štosuješ malér na malér, dál

vajíčka žen a vetešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal, odhrň cíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou pravdu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je, zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav, pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi na slyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a tou je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hromotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila s kuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby. ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám, vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy? Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Je nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí. A ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické 12. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly vskutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítejte při poslechu Noční linky. Odbyla 23. hodina. Začínají dvě hodiny. Možnosti vstoupit do vysílání se svým vlastním příběhem na určité téma. Někdo by možná řekl, že cokoliv jiného než čistá a stoprocentní pravda je prostě lež a jakékoliv přívlastky na tom nic nezmění. Ti, kteří nemají takhle binární vidění, možná říkají, že milosrdná lež nemusí být vždycky škodlivá. Výstižně definuje téma dnešní noční linky internetová Wikipedie. Dovolím si citovat. Milosrdná lež, někdy označovaná jako takzvaná bílá lež či altruistické lhaní, je nepravdivá informace, která má za cíl chránit city druhého člověka, vyhnout se zbytečnému konfliktu nebo přinést krátkodobý užitek, aniž by dotyčnému způsobila újmu. Konec citátu. Jenže i ona, tedy ona milosrdná lež, může na krátkou chvíli ulevit, avšak při odhalení naruší důvěru. Byli jste vždy jen pravdomluvní? A nebo jste například vedeni snahou neporanit city druhých, nepřitížit blízké osobě v její nemoci, či utlumit partnerskou hádku, sáhli k takové lži? Lhal někdy někdo milosrdně vám? A poznali jste to? Tak na to se vás budu dnes v noční lince ptát, no dnes, vlastně i zítra, až tedy do 1 hodiny, 10. června, na telefonu 731 800 900. A ptám se vás na to i proto, takto v úvodu, abyste mohli už teď psát na web rozhlas.cz/linka svá témata, své příběhy, své postřehy, své glosy na téma milosrdná lež. U mikrofonu je Borek Kapitánček, zdravím vás z potemnělého brněnského rozhlasového studia, dávám slovo Jiřímu Schillingrovi a po holubím domě, doufám, uslyšíme první příběh na téma milosrdná lež.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Začala před několika málo minutami a už teď můžu konstatovat, že milosrdná lež ve vás, tedy tohle téma našeho povídání, ve vás vyvolala zřejmě potřebu telefonovat, protože v tuhle chvilku jsou dokonce hned tři linky připraveny přijmout váš hovor. Nicméně je to vždy jen jeden či jedna z vás, který mezi písničkami bude slyšet. Tradičně. A je to Libuše, která otevírá dnešní noční linku svým příběhem na téma milosrdná lež. Dobrý večer, Libuše.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně, vás hlavně a všechny posluchače, co jsou napřímo. Ono se říká, lež má krátký nohy, a mi se stalo, že jedna známa jako mě tvrdila do očí a ona to pravda nebyla.
0: Co vám tvrdila? Co vám tvrdila?
1: Prosím. No něco bylo, já už nevím, ale tvrdila, že to jako je pravda a ona to pravda nebyla.
0: Škoda, že si nepamatujete, co to bylo. Bylo by to ještě lepší. No ale pokračujte.
1: No to nevím. A tak jako tohle to se mi nelíbí, když takhle proti vám a třeba řeknu, jo, to pravda, to není pravda. A jako jsou lidi, kteří jsou opravdu zlí,
0: Libu, že vy mě odcházíte od telefonu a není vás slyšet. Teď už je to dobrý.
1: Já se to vždycky... No takže ty lidi, někteří jsou jako zlí, nebo jako nejsou upřímní, tak lžou vám do očí. A není to pravda.
0: Vy jste to vzala spíše z toho obecnějšího pohledu, což samozřejmě respektuju, ale teď budu tady já o něco konkrétnější. Jestli pak jste někdy vy sama použila milosrdnou lež, třeba abyste někomu nepřítížila?
1: Ne, já jsem to nepoužila, žádnou lež nebo někomu, protože já to nemám ráda a ne, nepoužila jsem to.
0: Držíte se toho, že neděláte to, co nechcete, aby dělali ostatní vám, ani vy druhým. Je to tak?
1: Ano.
0: Vždy pravdomluvná Libuše nám otevřela noční linku Českého rozhlasu. Jak říkám, škoda, že jste si nespomněla na to, jak to bylo s tou vaší známou, abychom byli trošku konkrétnější. Já se snažím vyhnout těm vulgaritám v našem vysílání, aby ten příběh měl takzvaně koule. No, tak děkuju, ano. Libuše. Mějte
1: jsem
0: se
1: ráda,
0: hezky.
1: Že se vás se dovolila. Mějte se hezky, hodně zdraví, hezko dovoleno vám přeju.
0: O, děkuju, už se to rozneslo. Naslyšenou. Naše posluchačka Monika napsala na rozhlas.cz/linka následující. Rozhodně hlasuji pro nevinné lži. Neškodné nepravdy pronesené s dobrými úmysly, jako je například šetření něčích citů, zdvořilost nebo vyhýbání se nepříjemným společenským situacím. Zajímalo by mne, co by řekl král etikety pan Ladislav Špaček. Myslím, že je vhodné užívat neškodné lži k hladkému procházení sociální dynamiky, k šetření citů. Není hřích říci příteli, že jeho novorozené dítě je krásné, i když se vám ve skutečnosti příliš nelíbí. Být zdvořilý, pochválit jídlo, které hostitel připravil, i když sami byste ho uvařili mnohem lépe. A rozhodně je milé slyšet, vypadáte mladě. Taková lichotka je povolenou lží. A staršího člověka určitě potěší víc než fér konstatování, tedy kamaráde, zub času tě opravdu hodně pokousal. Fér lidi kolem sebe a možná i trošku těch milých, laskavých lží. Pevné zdraví a krásné dny všem přeje posluchačka Monika. Je na vás, abyste tvořili noční linku na téma milosrdná lež na tomto telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a téma Milosrdná lež by mělo spojovat vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 a nebo napíšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Mám tady pár vašich psaných příběhů, postřehů, vzkazů, glos a vůbec vašeho psaní na tohle téma, ale já teď dám přednost naší posluchačce Janě, která čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, i všem posluchačům.
0: Za všechny děkuju. Někdy jste byla donucena okolnosti, Přiměli vás okolnosti někdy k milosrdné lži?
1: No, tak mám jednu takovou historku a ta se váže k jednomu mému bývalému zaměstnání, kdy jsem pracovala jako pracovnice v sociálních službách pro jednu organizaci známou. No a tam se jednalo o to, že já jsem měla jednu klientku a nabízela jsem jí potravinovou pomoc, tam se dávala naší organizaci a ona ji odmítala, tak jsem se ptala proč a ona řekla, že jí vadí, že by jí tu potravinovou pomoc vydávali Romové, kteří tam pracovali. No a pak se mě, když jsem se vrátila od té klientky, tak se mě zeptala přímo ta pracovnice, co tu pomoc vydávala, proč ta moje klientka pro tu pomoc nechce chodit. Mm-hmm. A já jsem jí tenkrát zalhala, protože mi to bylo samozřejmě trapné jí to říkat, no ale udělala jsem jednu takovou blbost a to, že jsem se podřekla před jedním kolegou o tomhle případu a ten jí to bohužel vykecal, no a ta kolegyně se na mě naštvala a říkala, proč si mi to prosím tě neřekla a já jsem jim právě řekla, mě to bylo takový trapný, nechtěla jsem tě ranit, no, protože jsem nechtěla, aby zde došlo k rasismu, no. Takže to si myslím, že takový pěkný příklad.
0: Tím jste vlastně ilustrovala pravdivost rčení, lež má krátké nohy. Ono se to většinou vždycky prokecne.
1: Ano. Mm-hmm. No a pak mám ještě takový úsměvnější, takové lži z milosrdenství a ty musím říct, že občas vyžaduju já a to po svém kamarádovi, když mu třeba pošlu nějak na Facebooku nějaké takové videa ohledně zvířátek. On to zrovna bohužel moc nemusí a já mu vždycky říkám, hele, tak mě to neříkej, jestli ti to nelíbí, mě pak tím zkazíš náladu. On mi řekne, tak to ti mám lhát. Já říkám, ano, to mě radši lži. To bude taková lež z milosrdenství, to není žádná špatná lež, mě neuděláš nic špatného.
0: Aha. Já už nevím, kdo to říkal, ale jakoby mi zněla v hlavě věta, svět touží být klamán. Takže vy taky toužíte občas po nějaké milosrdné lži. V tomto případě tedy.
1: Ano? Ano, no. To si myslím, že na tom není nic špatného, než aby vám to zkazilo třeba náladu, tak to si myslím, že tohle je lepší, takový, no.
0: Mm-hmm. Já si nedělám statistiku o tom, který z našich posluchačů, který se dovolá, je pro a který je proti milosrdné lži, ale vy jste se postavila na stranu té milosrdné lži s určitým důvodem, což tedy by měla mít vždycky takový důvod, milosrdná lež, řekl bych já.
1: Za sebe tvrdím, když to má dobrý důvod, tak proč ne, no. Když to by to někoho ranilo nebo ponížilo, tak proč ne.
0: Jaké máte vztahy s tou spolupracovnicí, které jste nejdřív zatajila skutečný důvod odmítnutí potravinové pomoci? Jaký s ní teď máte vztah? Po té, co to prasklo takzvaně.
1: Tak já už té organizaci nepracuju, ale paní byla taková, no já se s ní vycházela dobře, no, ale byla taková, dá se říct, i falešná, no. Vytvářela teda jako hodně drby té organizaci, ale...
0: A to se nám to pěkně zamotává, to vám povím, paní Jano. Děkuju moc krát a přeju vám dobrý večer.
1: Já taky. Hezký večer, pane Borko, naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Milosrdná lež, téma, okolo kterého se bude točit celá noční linka, kterou právě posloucháte. Nejen telefonáty, ale i vaše psaní. A jsem připraven i na to, co napsala Eva z Litvínova. Cituju. Je to smutné vzpomínání. Když maminka odcházela z tohoto světa, jezdila jsem do nemocnice každé odpoledne. Jednou mě zavolali, ať přijedu hned, že se stav moc zhoršil. Ale jezdila jsem ještě týden. Jedna sestřička mě řekla, že to nechápou, ale že maminka ve světlých chvilkách stále říká, ona mu neodpustí. Ano, je člověk, který ublížil. Kdyby jen mě, tak to zvládnu, ale rodičům a mým dětem to se špatně odpouští. Tak jsem se vrátila na pokoj a řekla jsem mamince, že jsem mu odpustila. Až pak maminka našla svůj klid. A dá se říct, že jsem to odpuštění už za ty roky zvládla zpracovat. Těch roků bylo 13. A je mi spíš jej líto. On s tím svědomím musí žít. Je mu 75 let a snad už má jiné myšlení. Potud Eva z Litvínova. Milosrdná lež a vaše příběhy v Noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer nejen vám, kteří posloucháte. Nechci říct, že je na tom něco špatného, když posloucháte pasivně, ale takhle nějak to asi může být. Tedy dobrý večer vám, kteří posloucháte jenom pasivně, a dobrý večer i vám, kteří jste hodně aktivní a třeba už i telefonujete na číslo 731 800 900 ten svůj příběh na téma milosrdná lež. Tou další, která takový příběh řekne vám všem, i těm pasivnějším, je paní Božena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Božena z Uherského Brodu. Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří jsou na lince.
0: Kteří jsou ještě vzhůru. Ano, správně. Paní Boženo, milosrdná lež, vy jste někdy někomu milosrdně lhala?
1: Můžu se přiznat. Mm-hmm. No tak, ale je to, víte, už dávno, to už je celý život, protože já jsem ročník 1937, víte. Mm-hmm. No a tehdy jsem, mohlo to být asi na 50. roku, já jsem pracovala na zaletavacím oddělení v letu. Mm-hmm. No a to víte, když takto celý, vždycky se plnil plán, ne, vždycky, aby se splnilo. Mm-hmm. A třeba některý den během měsíce dělalo se 30 mašin, že během C11 se tehdy dělali. Mm-hmm. To byly ty cvičné jaky. Mm-hmm. No a tak 30, a teďka některý den v měsíci, víte, nebylo počasí, nedalo se létat, a tak se to nahrnulo až kolem toho měsíce, až či bylo potřeba nějakého pomocníka. Já jsem pracovala na kontrole, no a to už potřebovali, aby jim šel z montáže nějaký kontrolor pomoc, jako přebírat tu mašiny kontrolor, tak kolem toho práce, no. No a to také však by to nějaký pán Sedlák, už tu dávno není, můžu jméno říct. A měl dceru Jindřišku, ta měla myslím 8 roku a byly pololetní prázdniny. A on mě prostě vyřízené, že bude mít dovolenou a že pojede z malou na Lopenik, protože tam sníh byl. Důle nebylo, v Kunovici ani ňo. No a tož říká, že ho budou oni potřebovat. No a tož bylo 8 hodin, tak vedoucí výrobní kontroly k nám došel a to, a že odvolat Sedláka z dovolenej a poslání mě pro něho. No tak jsem jela vláčkem, co byla tovární vlečka z nového do starého závodu, ještě kousek s ním potom, jako od toho starého závodu z té zastávky. Dojdu, tam bývali na činžáku, no ba, pán Sedlák auto venku, nakládal líže na auto, Jindřiška už byla v oteplovačkách nastrojená, no a já mu došla sdělit tady tuto zprávu. Mm-hmm. A on tak ostal, dívá se na mě a říká, Božka, prosím vás, a co kdybyste řekla, že už jsem nebyl doma? No já říkám, beze všeho. Tak jsem se vrátila, já jela mašinka zpátky, tak jsem jela jako do závodu, do nového, přišla jsem tam na pracoviště, říkám, už byl odjetý, už je pryč. No, tak nedá se nic dělat, plán se splnila bez něho.
0: Takže no. Nikomu jste vlastně neuškodila?
1: No, neuškodila, to však, dívajte se, děvčička se těšila a takto. No a druhý případ, to tam byl jako jeden z těch mechaniků leteckých, takový fajn kluk to byl, no tož kluk už měl skoro 27 roku. A ráno byl takový šoufli, víte, přebral někde, bylo mu blbě. No a tam my jsme měli takový, jak když mezi skládek, tam byly náhradní přístroje, takové věci, co se bylo někdy za provoz nutné vyměnit. A regál byl od zdi, tam asi metra půl, a tam byly naskládané potahy prostě, co se navlékali na letadla, které byly na stojánce venku. Mm-hmm. Takové z tej celty, víte?
0: Ano, ano.
1: A mu bylo tak zlé a blbě a říká, Božka, co by se stalo, kdybych já si tady mezi ty celty lehl a ty mě jednou přikryla, chvíli se tady prodřímal. Já říkám, klidně lehni, zakrý se, zamkla jsem sklad. No a to zkracovala se normálně a to a teďka se furt ptali, kde je Mirek Sedláčku, kde je ten Mirek, kde je, já nevíš, kde je, já říkám, nevím nic. No tož potom, myslím, za hodinu a půl jsem šla za ním, říkám, stávaj, už půjdeme na oběd. No takže to byla další taková milosrdná lež, nic se nestalo. Ale já bych vám řekla jednu, třeba je taková spíš nemilosrdná ta lež. Můžu?
0: Samozřejmě.
1: Ta tak, když to vám řeknu z domu, to je asi 40 roků, nebo tam nějak v 87. moja dcera začala stavit, stavili. My jsme měli zahradu, sad, trnky do rancie, každý rok se pálilo, takových 50-60 litrů slivovice. No a to zásoba vždycky jako byla, aj proti stavebníky. No a to jsme potom jeden rok také pálili, bylo to ve 25 litrových demionoch, manžel to dovezl dom, zanesl to do sklepa, položil to na prostřed toho sklepa a tam to stálo, ta slivovica. No a myslím, já vám nevím, jestli za měsíc nebo jak, co si jsme šli spolem z práce a co si jsme šli do toho sklepa dělat, no tak jsme to otevřeli, ho ten sklep, a on říkal, co tady ty demiony, to je prázdné, a já jsem chtěl jest, ano, ale jsem se zadržela, říkám, no ne, já jsem si říkal, ne, no blbneš, tak. A já mu říkám, ano, je to prázdné, to nic, šli jsme dom, zas čas běžel, on v sobotu obyčejně vypadl, došel až večer, tak já vždycky po troše, košterem jsem natahovala tu slivovicu, do litru, já jsem to cechovala, všecko jsem to rozléla. A pane kapitánci, myslíte si o mě, co chcete? A já jsem tu slivovicu všecku prodala a on neměl o tom ani ponětí. Vůbec žádné starosti nad tím, prostě to donesl doma, tím to pro něho skončilo. A moja slivovice, to jsem já měla zas kamarádku takovou, však z Havříc, odkud je můj manžel, a to štávně poradila. Tak do Rakouska šla jedna várka, myslím 5 litrů, jedna šla do Švýcarska a jedna dokonce až do Izraele.
0: No, tak teda, takové... vy jste vlastně dělala propagaci, krásné úrodné Moravy.
1: No, byla dobrá, byla opravdu velice dobrá, ale víte, takovou neřez já jsem udělala. Ale víte, co jsem udělala? Jako naši jako stavili a to. A já jsem za ty peníze koupila jim lino do jedné místnosti, protože oni jako nedávali parkety, tolik peněz neměli, tak lepili gumu, lino. Takže to stálo, myslím, 17, tak to jsem ještě musela něco přidat, protože tehda byla ta slivovica tak za 120 korun.
0: To jsou dávné doby, No. Paní Boženko, moc krát děkuji za tyhle vaše příběhy a u toho posledního vlastně můžu říct jenom jedno, budiš vám odpuštěno.
1: No.
0: Udělala jste dobrou věc pro někoho dalšího.
1: Pane Borko, to už je promlčeno a já to tak zadřím toho, jak to říkala Květa Fialová. Já už jsem v takových rokoch, že já můžu na veřejnosti říct, co chci.
0: Víte, že máte pravdu. Já se k tomu taky blížím.
1: Tak jsem ráda, že se mě to odkýval. Mějte se pěkně.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Blížím se k tomu, ale dokud budu na veřejnoprávní vlně, tak si dám pozor. No, co není lež, píše Sváťa z Brna, je to, že zdravím srdečně všechny linkaře. A myslím, že na dnešní téma pokračuje, také platí, chceš-li někoho přesvědčit o pravdě, musíš i trochu lhát. Podepsán Sváťa. No, zajímavý pohled. Jak jste na tom s milosrdnou lží? Někdy jste ji použili? Někdo milosrdně lhal vám? Zavolejte. Tohle je číslo.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma Milosrdná lež. A než dostane slovo další posluchač, bude to Jaromír, který telefonuje. Dovolím si ocitovat to, co napsala na jednom řádku na webu rozhlas.cz/linka Dana. Zdravím a těším se na Noční linku dnes. Nemám ráda lži a cením si upřímnosti. Milosrdná lež není pravda a poznám dříve či později intuitivně lež i přetvářku, ať milosrdnou či nemilosrdnou. Těším se na příběhy a všechny vás zdravím. Tak s tím dalším příběhem možná Jaromír čeká. Dobrý večer, Jaromíre.
1: Dobrý večer, pane.
0: Zdravím vás srdečně. Poslouchám.
1: Já vás taky. A teď můžu jako začít, že?
0: Ano, jsme ve vysílání, ano.
1: Já jsem rodák z Krnova, dalo by se říct, že tam slyším vždycky, že pan Vrastička z Krnova a tak dále, ten pan se Olomouce, tam volá vždycky a tak dále, že nechci říct jako toto, to a teď chci říct jako způsobem říct, že jsem chodil do školy, že my všichni chodili do školy a teď chodil jsem do 7. třídy jsme byli a teď byl tam, jako byli spolužáci, že a tak dále, a teď byli tam v Trnově, byl okruh Bezřicha Smetany, jako druhá ZDŠka, tak jsem chodil do té školy, že, se spolužákama. No a jedno, měli jsme ranní, odpolední, a byl tam pan učitel, náš, jako, že, pan Ostrčil, Roman, a potom jsem ho potkal, no to, jako aj potkávám ho teď, jako že ještě žije. A teď se stala věc, kdy pan ředitel byl u nás, pan Žižka.

0: Vítka nějaký, jo? Ne, nějaký tato, nevím to, no, jako jméno, ale Zíška byl. No a teď jsme normálně jako byli, no byla ta doba, že ta komunistická, že dalo by se víc, že a teď prostě jsme zažili, jsme šli na odpolední, měli ranní odpolední tělocvik, no a ten pan otočil, bylo to z těch, je, v parku, byly ty tělocvičná tam byla tak dále, tak jsme šli, že nevící jak na tu odpolední. No a teď tam byly takové jezírko a byl tam pomník ruských vojáků, že sovětských, že a tak památník, že a tak dále, už tam není. A teď prostě, teď tam byla, na tím jezírku byla tačenka prostředku, byl kruh, jo, 6x6 metrů rybník a teď prostě můj spolužák, nějaký jako Jiří Kaban, jako Kaban, on byl potom ten čarovník jako oborem a to on byl jako ten, jako můj spolužák, který seděl v tom v lavici a teď přišli jsme a on hodil kamen na tu kačenu, teď přišla ta paní od toho ředitela Žižky, přišla jako jeho manželka, která byla učitelka jako v tím, že ve školce, teď přišla s těma dětskama k tomu pomníku a tak dále. A teď to viděla, že ta kačena toto, já jsem přicházel a se to stalo. A teď ona na týto, a teď ty kluci, jak to rozbilo, tak se rozutekli, že?
1: Co se rozbilo?
0: Bylo svičný. A já jsem tam přicházel a toto a ona na mě, že no a to jste udělali vy a vy jste rozbili toto a toto tady je památník, vy jste toto, že zhanobili jako ten, že úsek, který dám to a tak, nebo nevím, jak to mám říct. A teď, a jak se jmenuješ? A já říkám, já se jmenuji jiná, že jako, jak, no, já jsem mi říkal, já jsem se zalékl, že nebo zalékl, to tak jsem zelhal, říkám, Špaček. A, no, Jaromír Špaček. A ona, a nevím, já se jmenuji jiná, že? A teď to, no, zaléperu, ten to, no, mozu to říká, mě znají kluci Benny, že? A teď prostě, a Krnobáty si to slyší, tak mě, moji maminku a všetky tatínka znali, byli instalátor a tak dále, a no a teď prostě ona mi říká, no tak teď to, a teď, protože on, já jsem řekl Špaček, a ten učitel, jako ten pan Ostrčil, jako ten Roman, vyběhl, to byl jako komouk, že? No já dokonce dělal v USTD a tak dále, jsem se potom dozvěděl, a prostě zavolal moje jméno, to pravé, na mě. A teď mu to říká ten, že velice, že důležitý byl a tak dále. No a říká tak, a teď půjdeš tomu učitelovi, ředitelovi, před toto ředitel druhý den. A jenomže moje sestra, jo, Anka, která jako dělala, jako byla v Gimpel a tak dále, a dělala jako souboru jako zpěvnen, jo, perfektně jako to byl, že tento a prostě a ta Žižková Šárka jako to byla od tý, zase od toho ředitela, dcera a tak dále a teď moja teď toto přišlo jako toto, že on mě jako že narčil, že jsem dělal hal, že jsem lal, že to jméno no a prostě teď ta ona brečela a říkala tatínkovi, že to je od oni byli dobré kamarádky, nejlepší, jako je zpěvačky, nejlepší a tak dále. A teď ona říká souboru, že to a říká mu tému ředitelovi, jako jo, tému tatínkovi, prosím tě a teď ta Žižková. A to byla, ona byla jako obezřetná, že komunistka, zarděla, že a tak dále. No a prostě no, jsou po smrti, no to je všechno jako prýženo, ale způsobem, když se to dostalo, že tady tato verze, jo, že jsem prostě, ona brečela ta a zastávala jsem toto a říkala, že to je od kamarádky jako ten bratr a tak dále, aby mi neoblížovali. Jo? No a takže ta doba jako, jo, jak byla, že? No. Takže se to stalo tady tato věc. No. A moc věcí takových, když já jsem jako a i ve Zlíně jsem zažil tady tato, že jsem musel, hadce, pane Borku.
1: Já vás poslouchám, já si užívám tu košatost vašeho příběhu. Snažím se v tom zorientovat, takže jestli tomu správně rozumím, vy jste se nejprve představil cizím jménem, poté co zřejmě váš kamarád chtěl hodit po kachně, ale něco tam rozbil, nevíme co. Potom se na to přišlo a jaký to mělo, prosím, konec?
0: To mělo, že nic se nestalo.
1: No.
0: Protože ta čárka...
1: Konec dobrý, všechno dobré.
0: Ano, perfektně a tak dále.
1: Nevím, co bylo horší, jestli jste to zhanobení pomníku osvoboditelům, anebo to, že jste se představil jiným jménem. No, myslím, že to první.
0: A Špaček.
1: Špaček, budu si vás pamatovat. Jaromíre, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
0: Pane, a vždycky vás rád, ale vždycky jak všetci lidi to říkají, ale toto je všechno pravda o vás. Já bych vás chtěl osobně poznat, já znám pana Bolka, Polívku, jo, pana Donutila, všetci tyto jako ty nebo Čmaňa, víte, kdo byl Čmaňa?
1: No jistě.
0: No, Zedníček, že?
1: No ano.
0: Nebo pan Hrachový, jo?
1: No, tak to máte pěknou sbírečku. Jaromíre, aby došlo i na ostatní s jejich příběhy, poděkuji vám a popřeju dobrou noc. Mějte se hezky.
0: Já jsem vás velice rád slyšel.
1: Díky.
0: a já jsem to zkusil, kurva, že to musím tak říct, dovolal.
1: Mějte se pěkně. Raději dobrou noc. Naslyšenou.
0: Já vás vždycky...
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: právě. Posluchači a posluchačky Noční linky a jejich příběhy. To je to, co tvoří tyhle dvě hodiny našeho povídání. Vždy je to jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. A s tím dalším se teď možná někdo přihlásí na čísle 731 800 900. Ovšem, já ještě zkusím ocitovat to, co napsala Petra z Pardubic na téma Milosrdná lež. Myslím si, že říct pravdu je lepší, než říkat milosrdnou lež. Ale v případě nemoci je říkat citlivě. Já mám od konce dubna mámu v nemocnici, v Neratovicích, na jipce. Je v komatu. Když jsem tam naposledy volala, tak mi doktor řekl, že stav je stále stejný. A když jsem se zeptala, co s ní budou dělat, tak mi řekl, že ji budou polohovat a že jednoho krásného dne dostane zápal plic a že pak zemře. V tu chvíli jsem na mobil zůstala nevěřícně koukat a něco jsem si o něm myslela. Dál už tento vzkaz nepokračuje. Jen podpis. Petra Fuňková. Petro, děkuji i za tenhle malý střípek dnešní noční linky na téma Milosrdná lež. A jsem zvědavý, kdo přidá svůj příběh na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady Václav.
0: Zdravím vás, Václave, jsme ve vysílání a my posloucháme, tedy my, co máme našpicované uši, posloucháme váš příběh na téma Milosrdná lež.
1: No, mě to docela zaujalo, tohle téma. A milosrdná lež byla na mě použita, když jsem byl malej kluk a nechtěl jsem jíst králíka. Když se mi tak jako ekloval v krku a máma upekla králíka a táta říkal, víš, to je kuře. No a já jsem ho zbaštěl. Úplně bez problému, že jo. A pak táta přišla. Jak ti to chutnalo? Říkám, no bylo to výborný to. A bylo dobrý kuře, viď? A víš, co si jed? No, a říkám, no kuře ne, ty jsi to říkal, no, byl to králík.
0: Že vy jste, Václave, od té doby tak úplně všemu, co vám rodiče říkali, nevěřil?
1: No, tak...
0: Namátkou Ježíšek, Mikuláš, jak se rodí děti, že?
1: Hodně jsem pochyboval. Ale,
0: Kolikže vám bylo let, prosím, s tím králíkem, když jste tedy měl tady...
1: Ale to asi myslím, že tak 6-7.
0: Jo. No tak aspoň hezkých 6 roků života, kdy jste věřil 100%. No a pak už jste vstoupil mezi dospělé.
1: No, bylo to takový trošku zklamání, ale já jsem to tak nějak tenkrát nebral. A k toho králíka jen do dneška. Ale já jsem si potom vzpomněl i na sebe, že používat milosrdnou lež je někdy, ne někdy, ale i potřebný.
0: Buďte konkrétní. Protože,
1: jo, mám takový příběh. Já jsem se vždycky zajímal o takový tajemné věci, třeba o předpovídání z karet, chiromantie a takovýhle ty věci mě od malička nebo od mladých let hodně zajímalo a když jsem se dostal do puberty, tak jsem na to palil holky, protože vždycky, když jsem jim předpovídal z ruky, jo, tak jsem je vzal za ruku a no a ten kontakt, bylo to úžasný a měl jsem to štěstí, že moje teta chiromantii ovládala a já jsem teda byl učenlivý žák a snažil jsem se teda pochytit ty věci od ní. Ona byla taková fajn, že ty zkušenosti předávala hodně ráda a já jak jsem teda byl takový mladý, učenlivý a horlivý a v pubertě a tak ty holky, že jo, a jsem balil na to a oni chtěli vědět, jak dlouho budou žít. Většina lidí nebo většina těch holek tenkrát mladých nebo holek i kluků, že jo, mělo jako dotaz, ale ty předpovídáš ruky a já bych chtěl vědět, jak dlouho budu žít. A já tenkrát, že jo, trouba taky jsem byl, no, že jo. Takže já jsem udělal jednou chybu a jedné holčině jsem řekl, měla krátkou čáru života a řekl jsem jí pravdu. A ona potom asi za měsíc zemřela. Zemřela na nehodu, což jsem ji tam viděl tenkrát v té ruce.
0: To jste skutečně četl z její dlaně, ano?
1: No, dělám to do dneška. Takový věci. Protože opravdu ten osud v těch rukou máme napsaný. Ten osud je vlastně v tom člověku a vyzařuje to. A pokud se na to trošku napojíte, tak dokážete číst i z toho člověka. Ale potom jsem udělal tu chybu, teda, že jsem jí to říkal a ona fakt zemřela a moje teta mi tenkrát poměrně dost, nechci říct vynadala, ale důrazně mi řekla, že nesmíš nikdy říkat nikomu, jak dlouho bude žít. Protože ten člověk si to může vzít jako svoje. A teď bych mu mohl říct pravdu, že má krátkou čáru života, že tady dlouho nebude. A ten člověk třeba podvědomně, že jo, si to zapíše a nemusí. Může to brát jako bernou minci a pak tady dlouho není, opravdu.
0: Že to je vlastně taková sebe naplňující se předpověď.
1: Ano, přesně tak, přesně tak. A já od té doby prostě zakázal jsem si to a už to neříkám a vždycky, když se mi někdo zeptá na délku svého života, tak řeknu 99,5. Takže tu milosrdnou lež tady v tomto případě vždycky používám, protože není to dobrý to prostě říkat v tomhle směru pravdu.
0: Řekněme, je to neetické od chiromantika.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Já teď sám trošku odbočím, co je druhý nejčastější dotaz při věštění budoucnosti nebo čtení, zdraví. Čtení z dlaně. Zdraví.
1: Zdraví. Nejčastěji se teda vždycky ptají lidi, jak dlouho budu žít a druhý teda to zdraví, no potom následuje děti, štěstí, peníze, srdce, láska, takové věci, ale nejčastější teda ta délka života. Ale chiromantie není o tom, aby jsme předpovídali, nebo aby ten člověk dotyčnej předpovídal tomu druhému tu délku toho života, to už jsem dneska pochopil. Je to o tom osvětlit některé věci a vysvětlit jim některé věci, proč se tak dějou, jak se dějou v jejich životě.
0: Děkuji vám za nový pohled, třeba i na tu chiromantii. Václave, děkuji a přeju dobrou noc.
1: Taky děkuji, protože já si osobně myslím, že to je docela jako zajímavá věc. A mohlo by to zajímat i ostatní lidi.
0: Máme stejný názor. Mějte se hezky. Tak. Dobrou noc.
1: Díky, nashle.
0: O milosrdné lži si můžeme povídat i v té příští hodině noční linky, ale to už bude pod jiným datem. Zatím ještě pořád platí, že máme 9. června, že svátek mají všechny Stanislavy. Samozřejmě gratuluju a zítřek, tedy ten 10. červnový den, ten bude začínat opět otázkou, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, anebo jestli naopak vy jste někdy použili třeba pro úlevu, anebo abyste někoho neurazili, milosrdnou lež. Posloucháte noční linku? Za chvilku bude nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Vážení posluchači, vážené posluchačky, už jen pár vteřin a bude tady 10. červnový den. Začínáme jej ovšem v tom pásmu Noční linky, ve které si jako vždy povídáme na určité téma. Povídáme není v tomto případě tak úplně dokonale přesné, protože nejenom to, co zavoláte na číslo 731 800 900, ale i to, co napíšete na web rozhlas.cz/linka, může odeznít, pokud se to samozřejmě týká tématu. Od mikrofonu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitančik. A první vteřiny tohoto dne, tedy 10. června, věnuju hned trojici vašich psaní, vašich vzkazů, vašich glos na zmíněném webu. Nejprve to, co napsal, jako už tradičně konec konců, František, cituju, oni jsou to vlastně dva vzkazy a začínají oba dva úplně stejně, ale ten druhý je dokonce i dopsaný. Takže dobrý večer, většina mojich debat, čtu, jak je psáno, je pravdivá. V hospodě, když vedu nějaké debaty o mojich zážitcích, tak ti moji kamarádi mě nějak moc nevěří. A to mě štve, musím říct, že takových 80% je všechno pravda. O těch dalších 20% vůbec nehovořím. Mně se špatně lže, pokračuje František. Neumím to. Tam bych se do všeho brzo zamotal. A lhaní by mě bylo málo platný. A i moje příspěvky do Noční linky nejsou vymyšlené. Hlavně musím vždycky zalovit do minulosti. Františku, lovte klidně dál. Ten druhý vzkaz je o hodně kratší, napsal Bedřich, a i to je vlastně u tohoto posluchače zvykem, že se příliš nerozepisuje. Dobrý večer, nemám rád, když někdo lže. No a do třetice od pana France. Žena v pokročilém již věku má syna, který se umí nosit jak šafář. On o sobě říká, že je workoholik a bez práce prý nemůže být. Řeči se vedou a voda teče. Nemohu přece té ženě říct, že má syna, který i v práci musí být zadarmo drahý. Ona to ví, ale je to její dítě a drží to v sobě. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franc. Ne, to ještě není konec. Pan Franc vždycky ještě něco dodá. Já jí jej pochválím a věřím na zázrak, že se v jejím synovi probudí dobrý hospodář. Má zkušenost se životami, ale říká, zázraky se nedějí. Tak abychom si to upřesnili, tématem nejsou zázraky, tématem našeho povídání v Noční lince, ale milosrdné lži. Museli jste je někdy použít? No, možná, že slovo museli nebylo zcela přesné. Byli jste přitlačeni okolnostmi k tomu, abyste použili milosrdnou lež? A lhal někdo milosrdně vám? Napište nebo volejte. Číslo je 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A i takové věci se stávají, tedy to, že někdo zavolá, jenom sdělí svůj názor a nechce vstoupit do vysílání, což je přesně ten případ, který se udál zatímco vám zpíval Karel Gott. Dovolím si tedy aspoň v úvozovkách vydestilovat to nejpodstatnější, co náš posluchač říkal. Podle něj by lidé vůbec neměli lhát. Podle něj jakákoliv lež je lží a ať už je milosrdná nebo jakákoliv, lidé by neměli lhát. Tak doufám, že jsem to neskreslil přes příliš. Ale teď už je čas na někom dalším z vás, který třeba nemá problém s tím vstoupit do vysílání a říct svůj příběh na téma milosrdná lež. Ano, byla tady už několikrát ta možnost na tohle téma promluvit v Noční lince, ale ani zdaleka se nikdy nedostane na vás na všechny. Takže berme to tak, že teď dostává šanci třeba někdo, kdo ještě o milosrdné lži v Noční lince nemluvil. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady Jana z Prahy. Pane Borku, jsem ale dlouho neslyšela.
0: Dlouho. To je zvláštní, já jsem tady každý týden minimálně jednou. Ale dobře.
1: No, já se nedovolám.
0: Jo, takhle. Jakože jste se nedovolala, ne? Ale že jste mě neslyšela. Jo.
1: Není to lež, je to příběh mého syna, když lezl do puberty nějak. Hele, on byl strašný rošťák, on se nenechal nic líbit, rád se pral, hezky se učil, chytrý kluk. A on než byl hál, tak vymyslel takovou krásnou věc, to se usmějete. Něco ve škole rozbil, já už nevím co. A pak jsem se to dozvěděla od toho, od spolužáka užalovaného. Tak jsem se to dozvěděla a on šel a vytahoval z kasičky peníze, protože oni si museli šetřit, když něco rozbili, museli to zaplatit. Mm-hmm. No tak si šel a já říkám, Václave, co tam hrabeš, ale mám nějaké poptávky, musím to.
0: Nějaké závazky, tak.
1: Nějaké závazky. Tak jsem se nevyptával, protože jsem viděla, že má někde něco. No kolik mu mohlo být, 10 let, víc mu nebylo. A já říkám, hele, víš co, vybal toho, co si proved. Já se to stejně dozvím. Tak mi to řekne. On, mami, já si to řeknu. Ale počkej chvíli. Tak mi řekl, že rozbil dveře u vchodu do školy. A že to musí zaplatit. A že byly na to dva, ale prostě on šel do té kasičky a že to zaplatí. Jo, ale neřekl mi to takhle celý. Řekl mi, že jenom rozbil dveře. Mm-hmm. A vůbec nic neříkal. A já mu říkám má slova. Řekni mi to znova a celý. Tak mi řekl celou pravdu. A máme slib mi, že dostanu poloviční trest. Ještě řekl já celou pravdu. Jo? Tak jsem mu to slíbila. Jsem říkala, no, tak to víš, že jsme se dohodli. Tak mi to od těch dveří řekl. Ale mami, ne, abys to šla za mě vyřizla. My jsme na to byli dva. Já říkám, vyřiď si to sám. Ať ti ten druhý dá druhou půlku, protože tenkrát ty dveře byly drahý. Jeho věku. No, tak jo, ale já jsem se pak s tátou, jsme se tak tomu smáli, jak ten kluk na to přišel. Já, on měl strach, aby nedostal celý trest, tak mi řekl půlku jenom, jo. Já se říkal, jak on na to mohl přijít, takový malý kluk.
0: To je ta nepopsatelná chemie mezi rodičemi a dětmi. A obráceně samozřejmě. No, to bych se vás taky mohl zeptat, jestli jste na svých dětech, nebo na svém synovi, vždycky poznala, kdy mluví pravdu a kdy, řekněme, pravdu mírně ohýbá.
1: Ne, ne? To jsem nepoznala, mm-hmm. protože u nás bylo zakázané lhát. Radši říct pravdu, anebo říkat nic. Mm-hmm. A dcerka nebyla tak chytrá jako on a ona neměla potřebu lhát, taky říkat. Ta udělala taky jednu usmělnou věc. Vymalovali jsme jim pokojíček, oni měli psací stůl u zdi. Každý měl půlku toho stolu, protože tři pokoje by tak oni měli každý půlku. A dcerka si dávala do plnícka novou náplň. Víte, jak byly ty bombičky mm-hmm. do plnících.
0: Ano.
1: Tak si seděla u stolu a ono jí to došlo, tak to tam naplňovala a najednou cík.
0: Cák.
1: Cíklo to a udělalo krásnou velkou kaňku na zdi, na ty nový zdi.
0: No, to člověka naštve, no, ale tak určitě to neudělala na schvál. Já to říkám já to záměrně, neviděla, protože já jsem dost často používal technická pera a ta se musela, nebo aspoň ta, která jsem měl, já se musela občas takzvaně rozklepat. A potom, když to tu tuš vzalo prostě, jo, ten pohyb, tak rov, už to bylo na zdi.
1: No,
0: taky,
1: ne, ale představte si, co ona provedla. Ona věděla, že dostane. Protože dva dny předtím jsme malovali ten pokoj. A ona měla strach z trestu. Tak nic neříkala, já přišla do pokoje se podívat, tak mají poklizinu a najednou vidím nad tím stolem modrou, krásnou želvičku. Ona z toho udělala zvířátko z té kaňky.
0: Kreativní, jo? Kreativní děvče.
1: No, ona krásně malovala od jak živa. A já říkám, co to má znamenat, tohleto, ty jsi malovala. No, malovala. Musela jsem, aby to nebylo tak ošklivé.
0: Takže řekla pravdu.
1: Řekla pravdu, aby jsme se to usmáli. No, to tam měla dlouho, dokáž chodila do školy.
0: No, ale to je nakonec ten nejlepší možný závěr. Paní Jano, já vám děkuju, mějte se hezky a jsem rád, že jste se dovolala.
1: Tak jsem si vzpomněla po letech. Když jsem už je v důchodu a dcera jde do důchodu, teď taky. Ale tohle jsem si na to vzpomněla.
0: Pořád to hezky maluje, jen tak mimochodem?
1: Krásně maluje. Ona no, je šikovná.
0: Stačilo akorát proti. Vymalovat. No.
1: A ona malovala, když byla dospělá, tak malovala. My jsme si malovali sami, tak nám pomáhala malovat.
0: Ale... Děkuji za váš příběh, paní Jano, a přeju vám krásný červen. Naslyšenou.
1: Vám taky, hlavně vám bude hodně teplej, strašně se vypotíme, třeba i při tom spocení s hubnem.
0: No, to jste ani nevíte, jak narazila na jedno z budoucích témat noční linky, které budeme vysílat z Brna. Bude to v pátek 26. června, kdy bude tématem kila dolů, nejen do plavek. Tak dobrou noc, naslyšenou.
1: Taky mějte se moc fajn.
0: To byla naše posluchačka na téma Milosrdná lež a vy můžete být těmi dalšími na tomhle telefonním čísle po písničce, kterou vám zaspívá Jana Chládková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu noční linky Českého rozhlasu, anebo dobré ráno, protože už máme po půlnoci a byť se tomuto, řekněme, pozdravu po půlnočnímu někteří brání, já jej přece jenom občas budu používat, protože zase každý máme trošku jiné biorytmy. Ale teď jsme vlastně ještě pořád na začátku té druhé části noční linky, takže stojí za připomenutí, že tématem je milosrdná lež. A ten svůj pohled na tohle téma, možná, že i s příběhem, pevně tomu věřím, přináší do našeho vysílání Radek. Vítám vás, zdravím do Uherského Hradiště.
1: Dobrý večer, pane Borku, vám i všem posluchačům. Já jsem mluvil, že nemám úplně konkrétní příběh, ale mám spíš takovou tu životní zkušenost. Jak říkám, jsou už jako 35 let ženat.
0: Kolik řekněte to ještě jednou, prosím vás, zřetelně, jo?
1: 35 let.
0: 35 let. No tak to musíte ano, mít zkušenosti až nad hlavu.
1: Ano, ale to není, jo, tak ono by to řekl pan Špaček, že v podstatě je taková ta diplomacie, třeba nejenom vůči ženám, ale vůči komukoliv, neurazit, no tak prostě, no tak někdy neřeknu úplně tu pravdu, i když to vidím těma očima, tak to tak tohle neřeknu. A kdo... je ženat, pardon, třeba tak jak jsme my.
0: Někteří jsme, někteří už nejsme, ano. Tenhle pohled mi totiž moc chyběl. Já sám jsem se o něm zdráhal příliš hovořit, protože na mých příbězích zase tolik nezáleží. Ale jsem rád, že se na to díváte právě z téhle pozice. No, řekněte mi to takhle. Když se vás žena zeptá, před dovolenou to tak bývá.
1: Kamkoliv jdeme do společnosti, takže no, má minimálně třeba tři modely, nebo dva. A teď tenhle, jo.
0: Co myslíš, sluší mě to?
1: Ale samozřejmě.
0: Jo.
1: A ona se mě ptá, jo. A ta milosrdná lež je, že ani jeden není úplně OK, jo. Ale samozřejmě, že vyberu, popravdu, jakože takto, a řeknu, no jasné. Super, ale opravdu říkám třeba milostná lež, protože třeba moje žena má jiný vkus i po těch letech, když jsme stejný ročník, jo, že já mám takovou představu asi o té módě jak ona, ale no tak jo, vlastně, ne, tak to je super, to je taky ještě super, no a ne, to je bomba, ne, tak v ten to běž, jo.
0: Tak přesně, protože, ano, ten třetí je úplně
1: a
0: nejlepší.
1: A ona se potom ta žena cítí dobře celý ten večer.
0: Jo.
1: Jestli mě rozumíte.
0: Pokud se už najde někdo, kdo nemá sklon k milosrdným lžím a řekne jí potom na plese pravdu, tak to je potom doma průšvih. Ty jsi měl hal, že jo?
1: Nějaká, ale to se zatím nestalo asi. Nějaká třeba jiná žena. Ale že tak to mě jedině napadlo, že když jsem to použil mnohokrát, jo, že říkám ano, jo, protože ona, ta žena to potřebuje slyšet, že to opravdu ne fakt dobré. Tak jsem vybral z těch třech možností to nejlepší, jo, a to se mi úplně vychválil a ona se potom cítila dobře.
0: No, já vám naprosto rozumím. Takže pro zachování domácího klidu musí být člověk, řekněme, diplomat.
1: Pane Marku, to nebylo pro zachování domácího klidu. To bylo pro pocit té ženy, aby ona se cítila dobře někde v té společnosti.
0: No tak ono to vlastně, ano, máte pravdu, ale vemte to až úplně do samotného konce. Kdyby se necítila dobře, tak není doma klid. No. Doufám, že rozumíte.
1: Furt nerozumíte. Já bych to udělal jako člověk, jo? Protože já jsem to udělal pro ní, aby se fakt ta žena cítila dobře, tak jakože ano, tak to je bomba, jo? I když jsem úplně o tom nebyl přesvědčen, takže jsem vědomně trošku, o tom je ta dneska ta debata, že jsem trošku zaláhal, jo? Že to byla ta milosrdná lež.
0: No já jsem nezačal s diplomací, to vy jste na začátku začal s diplomací a s tím neurážením citů druhých. No tak ano, máte pravdu, já s vámi souhlasím.
1: Byla to milosrdná lež.
0: Byla to milosrdná lež a doma byl klid. No.
1: Ne, hlavně, ne, tak o tom to nebylo, že to máme klid, to máme klid furt, my jsme jakože super partneři, no tak, ale že žena se čistila dobře.
0: Tak, na té akci. Dobře, vy jste člověk tak. Čistého srdce.
1: No, vy taky.
0: Díky, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Vám taky děkuji a všem posluchačům.
0: Za všecky děkuju. A ještě to, co napsala Helena na rozhlas.cz / Linka. Ze zásady bych nikdy nikomu nelhala, protože si myslím, že i to, co se může zdát krutou pravdou, se dá říci tak, aby to nebolelo, nezranilo, neublížilo. Jen se to musí říct s empatií, s citem a třeba i s vysvětlením, proč je pravda lepší. Ale je vidět, že výjimky musí být ke všemu, že záleží na situaci. Třeba ta paní, která neskazila tatínkovi a holčičce lyžování. To je nádherný případ té takzvané bílé lži. O milosrdných lžích si můžeme povídat ještě 35 minut. Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, nebo jestli vy jste někdy použili tu milosrdnou lež. A v tuhle chvíli nám to přichází říct pomocí telefonu 731 800 900 Jirka. Zdravím vás, Jiří.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapitánčík.
0: Děkuji. Nápodobně. Je to na vás, je to na vás. Řekněte, jestli vy jste někdy někomu milosrdně lhal?
1: Já jsem tu milosrdnou lež použil ve chvíli, kdy můj bratr onemocněl nádorem na mozku.
0: Vy jste měl informace přímo od jeho lékaře zřejmě, nebo se jenom špatně dohadu?
1: Jo, já to přímo od bratra, že měl nějaký nádor na hypofýze, to je podvěsek mozkový.
0: To jste věděl od něj, od bratra?
1: Od bratra jsem to věděl. A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá jako na umření, že vlastně to se před tou operací nedá zjistit, jaký ten nádor je a jak dlouho ten člověk může žít, nebo prostě ta prognoza se nedá zjistit před tou operací. A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá tak, že by třeba umřel. A v té době on používal makrobiotiku, to byl tenkrát takový směr jako výživy právě v těch případech nějakého onkologického onemocnění. A na základě toho vůbec nevypadal zdravě. A ptal se mě teda, jestli vypadá jako na umření. A já jsem mu řekl, že rozhodně ne. Slyšíme se ještě?
0: Já vás slyším, ano, slyším. Nechci vás příliš přerušovat, protože to je příběh, který bych si rád vyposlechl až do konce.
1: Aha, jo, takže to zkrátím. Dopadlo to úplně skvěle. Prostě nádor mu ve vojenské nemocnici v Praze odoperovali, zjistili, že to byl nezhoubný nádor. Ta hypofýza, prostě když onemocní, tak onemocní většinou nádorem. A to může být zhoubný nebo nezhoubný. Takže tenkrát tomu bratrovi jsem milosrdně zalhal, i když vůbec v tu chvíli zdravě nevypadal, že teda na umření nevypadá a

0: Tím jsem to nelitoval a jsem rád, že to tak skvěle dopadlo.
1: Kdo ví, možná jste ho vlastně povzbudil. A
0: je to možné.
1: Možná jste přispěl i k tomu, jo, jak to dopadlo. Byť, jak říkáte, to byl benigní nádor. Děkuju, Jirko, a mějte se hezky.
0: Jo, přeju
1: vám i bratrovi hezký červen. Naslyšenou.
0: Jo, děkujem.
1: O milosrdné lži si ještě chvilku povídat můžeme, anebo můžete napsat rozhlas.cz/linka. To je adresa webu, kam se vaše příběhy, vaše poznámky rozhodně vejdou. A tady je číslo. To můžete zvolit, chcete-li o tom, jak někdo vůči vám použil milosrdnou lež, anebo to bylo možná naopak, popovídat všem, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdo ví, možná, že některým už se pomaličku klíží víčka. Ale ještě chvilku tady bude noční linka na téma milosrdná lež. Tou další, která se dovolala na číslo 731 800 900, je paní Alena. Přeju dobrý večer.
1: No, dobrý večer.
0: Nebo dobré ráno.
1: Nebo to už je jedno.
0: No, takže máte pravdu, ale zdravím všemi možnými způsoby. Paní Aleno, někdo vám někdy milosrdně lhal? A nebo jste to byla vy, kdo použil tu milosrdnou lež?
1: No, byla jsem to já, samozřejmě. Takhle. Jednou se tady ve vesnici objevil pejsek, kterýho jsme si vzali, jsme v životě psa neměli, takže jsme si ho vzali a strašně jsme ho milovali. Byl to takový ten...
0: Pouliční směs.
1: Ale jako prostě zlato. No a jednou byli jsme ho asi 4 roky a on strašně miloval bouřku, jo. To jak prostě se zablesklo a hromy, tak on úplně tomu šel naproti a jako prostě a s tou bouřkou tenkrát jako taky jsme si ho vzali v té době, jo. Bylo to takový, prostě s tou bouřkou jsem přišel. A při té jedné bouřce bylo to takhle v srpnu, prostě najednou dostal strašný záchvat, jo. Prostě začal se kroutit na zemi a prostě tohleto. Takže jsme prostě ho odvezli na veterinu večer, oni nám, doktor ho jako prostě uklidnil injekci nějakou a říkal, přijďte ráno, prostě to zřejmě dostal nějaký epileptický záchvat, to zítra vyřešíme. No ráno to, co bylo ráno, to bylo něco hroznýho. Manžel byl v práci, jak já jsem poprosila souseda, tak jsme ho prostě vzali do deky, že ho odvezli jsme ho na veterinu a oni prostě, že si ho tam nechají, jako v nemocnici. No a když vy máte zvířata, vy víte určitě, pro vás je veterinář pán Bůh, samozřejmě, že jo, to je prostě to, no takže si ho necháš v nemocnici, já jsem tam každý den volala. No ale teď k tématu. Moje dcera zrovna jako odjížděla na dovolenou, byla těhotná poprvé, jako už po 30 letech byla těhotná a odjížděli s manželem na dovolenou do Řecka. A to bylo prostě v pátek, oni v sobotu odjížděli a doktor mě řekl, ráno si, přijďte si pro něj ráno, my už vám ho dáme domů. I když já jsem tam každý den chodil a on byl nějaký prostě pod injekcem a ani mě nepoznával, tak na mě koukal divně a tohle. No nic, takže prostě to. No a já jsem tam ráno volala a on mi řekl prostě, že uhynul. Jo, že měl strašný záchvat a že ho museli prostě uspat. A teď ta dcera, ona ho strašně milovala, prostě to. Ona mu dala jméno prostě a jako to bylo prostě zlatíčko naše. A oni odjížděli, já jsem říkal, no já ji prostě nemůžu zkazit vůbec dovolenou, jo. No takže jsem říkal, Martí, odjedete a my si pro něj přijedeme a bude to dobrý a jako prostě to, no tak ona tomu věřila, odjeli na dovolenou a teď ty SMSky její prostě z ty dovolený, jo, prostě jako posílá sluníčko, aby se prostě už jako zrekrovala, uzdravila, aby byl v pořádku a tohleto. Já měla takovou hrůzu, až přijedou po tom týdnu. Prostě my jsme jí celý týden prostě lhali, že ten pes prostě žije a že je v pořádku a že už se rekreuje z toho a že mu dáváme práčky prostě na tu epilepsii a že to je dobrý a to jako. Takže prostě to byla taková ta moje milosrdná lež, jo, kterou prostě se mi nechtěla zkazit dovolenou. A věděla jsem, že teda až přijede, že to bude prostě hrozený, jo, což teda bylo.
0: A
1: jo.
0: Bylo.
1: Bylo. Tak já prostě, ale ten týden prostě dovolený se mi prostě neskazila. Vím to, že jako ona by asi bývala se snad sebrala a jela domů, nebo já nevím co, jo. Prostě by tam nebyla dál, protože jako to bylo opravdu, jako. A já od té doby jsem úplně psychicky na tom tak strašně, že už si bych si ani jako žádný zvíře nevěděl. Já mám 5 koček, že jo, samozřejmě, že tady na vesnici vždycky něco přijde, já si to nechám, takže mám 5, ty tady kolem mě ležejí všichni, samozřejmě já stojím, protože je mám na židli, no takže.
0: Paní Aleno, ale já naprosto rozumím tomu, co jste udělala, tedy tomu důvodu, kvůli kterému jste vlastně milosrdně své dceři lhala. A budíš vám odpuštěno. Zeptám se vás, jak se ten pejsek jmenoval?
1: Jmenoval se Balín. Balísek. To bylo něco z Pána prstenů, nějaký Balín tam byl, Martina ho pomenovala Balín, jako prostě Balísek to. On byl něco jako Jack Russell, ale takový, jako, on byl i kupírovaný. Yeah. Třeba jsem tenkrát pro něj dělal, já jsem objela všechny vesnice, všude jsem dávala, jako prostě, abych ho vrátila majitelu, všude jsem lepila jako inzeráty a to a nakonec nám zůstala, byli jsme rádi, protože to bylo něco úžasného, co to bylo za zvíře. To nebylo zvíře, to bylo prostě...
0: No, o tom není vůbec pochyb. A já si myslím, že teď nám rozumí hlavně ti, kteří doma pejsky, anebo kočičky, nebo jakékoliv zvířátko mají. Ostatním se to těžko vysvětluje a já říkám, ano. Udělala jste dobře. Paní Aleno, děkuju.
1: Se mě uklidnil. Tak jo, mějte se hezky a dobrou
0: mějte
1: noc
0: se pěkně.
1: Posluchačům.
0: Dobrou
1: noc. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tom, jestli jste někdy někomu takzvaně milosrdně lhali, nebo jestli někdy někdo takzvaně milosrdně lhal vám, jsme si povídali a vlastně ještě pořád povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A je to pan Franta, který teď čeká na telefonu a který k tomu má co říct. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Dobré ráno, nebo dobrý večer ještě. Tady Franta, slyšíte mě dobře?
0: Slyším vás výborně, nebudu vás přerušovat. Každému dávám čas, i vám.
1: Takže já, můj příběh, já jsem ročník 55, takže už mám 70 let a mám příběh z mládí, že jsem tenkrát měl, ještě za Komančů, jsem měl štěně boxera za 850 Kč s papírama, perfektní pejsek, žíhané boxer, jo. A ten, já jsem si pak udělal knížku, jsem si našel a jsem moc cvičil. Oni ty boxery jsou málo ovladatelní, protože jsou milí, oni aj čichají a všechno, jo. A on ten pes se mu tak jako v 8. třídě vycvičil, že on pak jsem šel na střední školu a on mě vždycky, když byl pátek a jsem přijel ze střední školy, ze Znojma, tak on už mě otec musel pustit a on mě čekal na zastávce.
0: Franto, já mám takový pocit, že vy jste inspirován tím předchozím telefonátem chtěl popovídat svůj příběh o pejskovi, nikoli o milosrdné lži, že je to tak?
1: Taky o milosrdné lži, protože on pak začal být nemocný a teď mi říkal vždycky, je v pořádku, jenže on pak pomale, už někdo ho asi otrávil, on pak pomale
0: ale ne,
1: umíral.
0: Ne,
1: jo.
0: Ne, to jo. Ne.
1: No, to bylo... Jako byl v nejlepších letech, 3 leté, 4 leté a já jsem měl tu strašnou výhodu, rozumíte, že když jsem přijel z střední školy, tak otec ho musel pustit, on čekal na zastávce, já musel jsem mu dát kabelu do čumáku a on nesel mě tu těžkou kabelu, mě nesel dom, rozumíte, jo? A on se tam je tak těšil vždycky a pak už začal jako být špatné. Otec vždycky říkal, on je dobrý, já jsem vždycky volal, tak co, ten Arol. A on říkal, jo, je dobrý. Když jsem přišel domů, říkám, taťko, ty jsi mě lhal, jo? Takže mě nechtěl zkazit ten týden, že jsem byl pryč, rozumíte? Že on pak chřadl. A já jsem pak už mě nepoznal, jo? A tak vždycky jenom kňučel a říkám, Arole, prosím, tak já jsem pak, už nebylo jiný vyhnutí, tak já jsem ho pak musel, rozumíte, mě to bylo až, ale musel jsem, že mu se trápil hrozně. Musel jsem pistolu na prase ho zastřelit a mám ještě hrobeček na něho. A od ty,
0: tohle neraz slyším.
1: A od ty doby, od ty doby jsem pak měl rád strašně boxery, rozumíte, jo, a pak ještě byl taková příběh zase o boxérovi, že manželka mě tenkrát jela na dovolenou, na zájezd, dělala jako ona byla lékařka, jela dozor s jedním klukem, mám dva kluky a říkala, jestli chceš boxéra, tak známá je jedna má ve Znojmě boxéra. Rozumíte, ale budíka podrobnosti, říká, tak já se na něho půjdu podívat. Jo, tak jsme tam šli se podívat a my jsme šli po schodech a já jsem si vzal sebou, říkám, no tak za toho boxera dám tak 1000 korun, maximálně 1500. Jo, tenkrát v té době, ten druhý klub byl malý. Tak my jsme jdem po schodech a paní už nás čekala, jsme tam zvonili dole a já jdu tak po těch říkám, to byl zase žlutý boxer, jo? Říkám, no ten je pěkný. A tam přijdeme a ona říká, kolik za něho mě chcete, že ona, manželí koupil boxera prostě a ona ho nezvládá, ale teď musel někomu půjčit, to je taky dlouhý vykládání, to zkrátím, rozumíte? A ona říká, tak pane, kolik mě za něho dáte? A kluk řekl, no taťka říkal 1500 nebo až 2000 maximálně, jo? Ale člověk neřekl, že jsem chtěl jako snížit. A ona říkala, je, tak to já vám k němu dám všechny ty, co máme, obojek, řemínek, misky, všechno vám dá, tak jsme to všechno měli a měli jsme ho doma, rozumíte? Jo, pak jsme postavili barák, okál, to je jedno, rozumíte, tak v rychlosti a ten pes, on se bál všeho, my máme doma i zvířata, kusy měli koně, jezdili na koních a on se jich bál, když se uviděl, tak se jich bál a pak byl už s nima běhal jako za koníma perfektní, se mnou jezdil s traktorem, vždycky se těšil, že jeden s traktorem hrozně.
0: No vy jste pejskař už od prvního poslechu.
1: No a takže zase jsme pak museli klukům lhat, že ten pes měl právě, jak ta říkala paní, tu epilepsii, taky ten náš to taky měl. No taky měl. A my jsme kopali vzadu, jako na zahradě, jsem skopil zahradu a na to postavili jsme okál, a to je v rychlosti, jsme kopali základy, jo, a on chodil furt za mnou, vždycky byl všude v patách, já říkám, Done, to se jmenuje se pes Don, jo, říkám, prosím tě, neotravuj, tady furt, tady, my jsme tam kopali s klukama ty základy na ten chlív, pro ty koně.
0: No, to jsou vedlejší věci, ano, pojďme k věci.
1: Vedlejší věci. A pak on najednou šel, ten pes dolů, říkám, prosím tě, neodběž si tam lehnout dolů. Tak on šel, jo, a pak tam šel, pro něco jsem ho poslal a on na mě křičí, taťko, Don má nějaké zase záchvat. A já říkám, prosím tě, jo, a manželka, prosím tě, žádný záchvat, ten kluk, že zase, jo. Tak já jsem tam ani nechtěl jít a pak tam šel druhý kluk a fakt má, mámka ti lže, jo, že to byl můj pes, jako, jo, jo. A tak já jsem utíkal dolů a ten pes, rozumíte, ještě, jo, se na mě podíval a vyplázal jazyk a vybídechl naposled, jako, rozumíte, jo.
0: No, něco jako podobného se stalo mému známému, no. Ano, a řeknu vám, to se neposlouchá zrovna dobře. Ale Franto, i tak vám děkuju za váš telefonát a snad někdy příště s něčím veselejším.
1: A teď od té doby už mám, že máme statek velké, mám už teď třetího Dona, ale vlčáky mám a to jsou perfektní psi teda. To je, teď tady vedle mě leží, jo, za teď pedu ze statku, to je dom a on chce jezdit se mnou, anebo béky mě nahání, všechno, rozumíte, umíš, dáváme dodávku béku, já ho pustím a říkám, Done, nažeň béky a on valí a už jen říkám, a na vocas, rozumíte, tak vyžede mě až na vůz, šuchno. A vždycky ten druhý kluk se mu hospodaří, říká, nepouště toho psa, já říkám, bez psa to neuděláme, rozumíte.
0: Franto, děkuji vám moc krát za váš telefonát. No, ale protože už se blíží závěr noční linky, budu muset ukončit naše telefonování a jsem rád, že jste uzavřel, byť trošku smutným příběhem, částečně naši dnešní noční linku. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Ta příští noční linka za 22 hodin začíná. Pro vás bude mít další téma. Jitka Lukešová připravila téma My a životní prostředí. I jí budete moci volat na číslo, které jste využívali dnes, tedy 731 800 900. A budete moci samozřejmě i psát na web noční linky rozhlas.cz/linka. Takže pro jistotu ještě jednou kouknu, jestli se tam objevilo nějaké nové psaní právě na téma milosrdná lež, kterým jsme se dnes v úvozovkách zabývali. A protože všechno již bylo řečeno, všechno již bylo citováno, ano, dívám se, jo, tak to je František Švaříček, který děkuje za uveřejnění jeho vzkazu. Pak je tady zvláštní, to je zvláštní, někdo se za Františka vydává a píše se jako František Škvaříček ze Židlechov. A už vidím, to je posluchač, který se zabývá mým osobním vzhledem. No, děkuju moc krát za rady, určitě nevyužiju, ale i tak díky za všechna vaše psaní. Příště se na vás budu těšit tenhle pátek, ale jsem řekl v sobotu, tenhle pátek a to další téma, které pro vás budu šířit během 2 hodin noční linky z brněnského rozhlasového studia, bude téma stopaři, stopařky. Kdo ví, možná, že v době levných letenek a sdílených automobilů ten fenomén, zejména letního stopování, jakoby mizel. Jestli ano nebo ne, tak o tom si budeme moci povídat v pátek 12. června. S přesahem do soboty 13. Takže přece jenom ta sobota tam tak trošku slyšet bude. Teď už ale opravdu dobrou noc, sladké sny a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Originality.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Pabang Singh, 87-letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6 000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Pabang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papenheimské. Kdo to byli ti papenheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano. Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
2: Děkuji.
1: Tak, mistře, vy třeba tady.
3: Děkuji vám.
1: Prosím, prosím. A pan generál tady.
2: Děkuji.
1: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Papenheim?
4: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
1: Ano.
4: Byli to vojáci kynistnického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
1: Ano, ano.
4: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
2: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
1: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
2: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
1: Ovšem.
2: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
1: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
3: Ano, ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
1: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že ano?
3: Ano, ano, správně, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
1: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
3: ano,
1: za které byl pronesen?
3: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, no, kariéristický. Ano?
2: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
3: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Valdštejn chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Valdštejnovi. Valdštejn je v kritické situaci. Věrnost kyrysníků si musí udržet.
1: Ano, děkuji, mistře, to stačí.
3: Ano.
1: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Valdštejna opouštějí, když se přesvědčí, že Valdštejn chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: Píš?
1: A slyš?
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
4: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Rozteš a množte se. A od té doby se tam říká Sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psy mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi 2. a 3. hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požár. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

boháči šťastní. Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při blížším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem s jeho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech, nebo spíš v rezidencích boháčů, dochází denně k těm největším, tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pociťoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Portského. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadowse? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlikal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád, zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu.
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtěl hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset vzdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně dřív, než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další schůzce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kam o mě až doved, no a já jsem tam, teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole, že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda, co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No, tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat, a taky, které se nesmí. Že jo, a teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadí. A říkal, no a jo, teďka on se smál, to je ohra, a ještě něco s paníšek, já říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně, jak si, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár pancí, že jo, že to je taky, člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletěl do výka. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no to, já jsem, to se vyštěte, no tohle to někdy, to fajá. Jo, a teďka takhle, no odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od té vrátnice pozorují a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane redaktore. Říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskat, jo, takhle na mě. A přijde žena se ke mně, pivec říkal, poslyšte.

0: Tady Brabčáku, to ti bylo ohromný, to bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak pomlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
1: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Hegel, že jo, smrtopodního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
2: Jak byl tatínkovi podobný.
1: Tatínkovi podobný.
2: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
1: Jo, takhle.
0: Bífy, bífy, ty chlapči, to není možné.
1: Jo, takhle. Ano, ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
0: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Je to 22-76-75?
0: Ano.
4: Pan Jaroslav Pokštefl?
0: Jo, jo, jo.
4: Pane Pokštefl, dám vám nový jičí.
0: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičí.
4: Okamžik.
0: Haló, slično, jste na drátě.
4: No prosím.
0: Neříkala jste něco jako nový jičín?
4: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
0: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
4: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
0: Žádný nový jičín.
4: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
0: Snad nevím.
4: Jarinku, jsi to ty? Mluvíte? Jarinku, já jsem teta Anna.
0: To snad ne.
4: Haló, víš, kdo tě volá?
0: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
4: Ne.
0: On teto, tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiň, teto, já jsem hroznej.
4: Jarinku.
0: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláč, je to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
4: Jarinku!
0: No teto, no tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
4: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku, no, aspoň jo. Jednou za těch 20 let, aspoň jednou. Mluvíte?
0: Teto! Teto, tak kdy je ten pohřeb? Haló, slečno. Slečno, byli jsme přerušeni. Haló, slečno, byli jsme...
5: No tak... Tak já budu muset do toho jičina volat zpátky a musím jet na ten pohřeb. Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska je vám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl?
0: Jo, máte.
5: Dva obléky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zezavého, jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě, jo, a tetu. Já budu muset volat do toho jičina zpátky. No ale kam? Teď ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava, a je mi 40 a... A nic, nic. Když umřel ten kohoutek, uvařím si vajíčko na měkko. Co tu mám? Čaj? Dobrý. Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, Huml, jo, Řepka, jo, Frič. Byl tu Frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili? Nevyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi, jak jsem mu dodával tu rakev? Ano, ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, co krásná, kus, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo, tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. Do ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvávalo, bejvalý. Tyhle Čecho. Popel, popel, pak oheň. Popel, oheň, popel, oheň, popel. No. 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Moment. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami, udělejme si znovu zectnost, ať je ticho, ticho, ať jsme sami, sama seděla. No jo. Haló, teto, tak kdy bude pohřeb?
6: Nevím, Jarinku.
5: Prosím? Kdo volá?
6: To jsem já, Jarinku. To jsem já, Jarinek.
5: Kdože?
6: No přece já, ty.
5: No to jako, že si volám sám?
6: No ano.
5: Já, že volám sobě?
6: No ano.
5: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takový hlas neměl. A odkud voláš?
6: Z budky na Pankráckém náměstí.
5: Ale dí, já jsem nikdy takový hlas neměl.
6: Nikdo nezná svůj hlas, Jarinku.
5: Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
6: Jarinku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
5: Sobě určitě ne.
6: Tak na co ještě věříš, Jarinku? Na co věříš?
5: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
6: Jarínku, to se ti zdá.
5: Tak ty se mně zdáš.
6: Ano. A ty mě?
5: A jak se ti zdám?
6: No, nemitý.
5: Jo.
6: Nejsi mrtvý, Jarínku?
5: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
6: Ale telefonují.
5: Ty mě strašíš.
7: Jo, ještě strašíš lidí. A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
6: Ano.
7: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
6: Ano.
7: A jste, jak jsme volávali Hanku?
6: Ano.
7: A máš vpředu vylomenou jedničku?
6: Mám.
7: A krásného Havla jako blouznivý italský básník.
6: Mám.
7: A co máme v pravý kapse?
6: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
7: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3.17. Souhlasí.
6: Na to jsme přece nemohli zapomenout. Poslyš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
7: A proč jsme volávali právě jeho?
6: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
7: Sezora. Jo, představ si, Kohoutek umřel.
6: No, vidíš, a proto tě volám.
7: Asi jako můj hlas, a nebo co? No, teda, já ti věřím, rád ti věřím, protože mě se to hodí. Jarinku, představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek. Říká teta Anna, tebe
5: A mě snad taky, říká teta Anna.
7: Jarinku, jsi tam?
6: Ano.
7: Jarinku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka. No Jarinku, proč mlčíš? Jarinku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
6: Všechno jde.
7: A právě že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarinku? 17?
6: No, téměř.
7: Tak to řekni ještě jednou to. Všechno jde.
6: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
7: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali Kohoutka.
8: Prosím, tady Kohoutek.
6: Máte, prosím, doma slepičku?
8: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
6: Nesměj se, Haničko. Počkej, ty to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
8: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente?
6: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
9: Já úplně pláču, Jarinko.
7: Haló, Jarinku. Haló. Ještě jednou, Jarinku. Prosím tě, ještě jednou.
8: Prosím, tady Kohoutek.
6: Zde pohřební ústav Concordia.
8: Aha.
6: Máte u nás objednanou rakev, pane.
8: To si zas ty.
6: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
8: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
6: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
8: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
6: No, do smrti. Buď tak hodný, Kohoutku. Zavolej slepičku, je doma.
8: Tak dobře, šla nakoupit. No, a dál?
6: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
8: To taky znám, to tu bylo. Ty nemáš fantazii.
6: Promiň, Kohoutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Kohoutku, papa, papa, z latiny mám pětku.
8: Fuj, s pětkama mě nevolej. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš. Já se pak bojím.
6: Je, to je prýmá, Kohoutku, to je prýmá. Boj se, ahoj.
7: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
6: Byl.
7: To jsi ho vymyslel, počkej, v kvintě?
6: V kvartě.
7: No, no, no, kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
6: To je smutný.
7: To není smutný.
6: To je smutný.
7: Vlastně je.
6: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
7: Ne.
6: Ne?
7: Ne. Ty máš něco pro mě?
6: Tak, co bys chtěl?
7: Tvůj hlas? Já bych chtěl mít tvůj hlas.
6: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
7: Řekni mi o hlasech, Jarinku, k narozeninám.
6: Člověk má jarní hlas a letní hlas, podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas a hlas, kterého se bojí, protože...
7: To neříkej.
6: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas a puklý hlas a slepený hlas a zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas a muž má svůj ženský hlas.
7: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?

padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích